0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Doufám, že jste si kysáci u tohoto songu aspoň trošku trsli, pokud jste třeba někde na noční, takže jste se maličko osvěžili, protože tahle písnička mě teda vždycky zvedne ze židle. No a teďka už mám na telefonu dalšího volajícího Dominiku. Domčo, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Ahoj, prosím tě, prozraď mi, si v práci nebo co pak děláš?
2: Jsem na noční.
1: Jsi na noční, ladíšky, a chtěla bys něco zahrát?
2: Určitě, chtěla bych to pro tebe, pro mě, abych to zvládla ještě domů dojet dneska. A pak samozřejmě pro všechny kamionáky, protože nás je spousta a hlavně spousta nás si teďka zrovna bere třeba i děti o prázdninách sebou, tak hlavně i pro ty, protože pevný nervy a čistý auta.
1: Čistý auta je dobrá poznámka, ano, přesně. Co zahrajeme?
2: Zahrajeme Spice Girl.
1: Spice Girls Too Much, jo?
2: Jasný.
1: Tak jo, tak jdeme na to a přeju ti, ať to utíká. Měj se hezky.
2: Kymotele, ahoj. Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a právě na tohle číslo se dovolala moje jmenovkyně Lenka. Ahoj Lení, zdravím tě.
3: Taky tě zdravím, Lení.
2: Slyšíme se dobře?
3: Ano.
2: Tak to jsem ráda. Jak se máš dneska? Seš na noční nebo co pak děláš?
3: Ano, mám noční. Poslední noční před dovolenou.
2: Ježíš, tak
3: poslední,
2: to je
3: poslední skvělý. Týden před dovolenou.
2: Tak. A kam frčíš?
3: Nikam.
2: Zůstáváš normálně v České republice?
3: Ano.
2: Jasně, ale nebudeš muset chodit do práce, ne?
3: Nebudu, a to je dobře.
2: Tak to je skvělý. Co zahrajeme, když jsi zdovolala?
3: Zahrajeme ty skutry, jak jsme se domluvili.
2: Fire. A pro koho to bude?
3: Bude to, prosím tě, pro všechny hasiče, co se podíleli na požáru ve Zlíně 34. budovy.
2: Ano.
3: Dneska bohužel další požár ve Zlíně, jenom o kilometr dál.
2: No, to
3: byl
2: hrozný.
3: To československý panelák. Takže ať to kluci vydrží a hrozně moc děkuji, myslím, všichni lidi, kteří tam byli. A ať se drží, no.
2: Tak jo, tak posíláme skutry. Hlavně. Měj se hezky. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Fire!

Kysáci, máme půl třetí, já jsem pořád v půl jedné, nechápu jak to. Akorát se tady dívám na náš Kiss Shop a máme tam novinky, jsou tam dámské crop topy, tedy takový ty krátký tílka a v černé a bílé barvě, vypadají moc hezky a myslím si, že na léto naprosto skvělý kousek, určitě to vytáhneme na Máchovo jezero s holkama. No a taky nový kšilto

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, do 6 hodin do rána písničky na vaše přání. No a teďka se podíváme taky na hlasovky, konkrétně od Lukáše.
2: Zdravím všechny kysáci, tady Goty. Chtěl bych zahrát písničku Sound of Silence pro mýho švagra Pospu, s kterým teďkom hrajem karty a užíváme si krásný letní večer, takže tahle písnička bude pro vás, pro všechny. Moc krát vám děkuju a mějte hezkou, dobrou noc. Díky, čau.
1: Luky, užívej krásné noční letní noci, to bylo teda to slovíčko spojení. A jdeme do Sound of Silence a Original Disturbed.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, jdeme na další písničku na vaše přání, nějak mi to tady přeskočilo, každopádně jsem zpátky, jsem tady a podíváme se na vaše hlasové zprávy, protože je tady hlasovka, tentokrát od Honziho.
2: Ahoj Leničko, dobré ráno všem kysákům i samozřejmě tobě do studia. Jestli bych mohl poprosit nechat zahrát Juicy Vegu na rozehřátí k nám tady do skladu, protože už od rána makáme a jako šrouby, tak aby nám to šlo pěkně od ruky. Ale i těm všem, kdo jsou za volantem. Díky moc a všem přeju pěkný den a dávajte na sebe pozor. Díky, Honza, ahoj.
1: Tak hlavně, ať ti to rychle utíká, Honzi, a my pokračujeme v muzice. I po třetí hodině raní budou písničky na vaše přání.

0: Yeah, baby.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme 3 hodiny ráno a noční Budžuboxy jsou ve své polovině, ještě 3 hodky před námi, tak si to pojďme společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních Juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 210-323-323, to je telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. Stačí ho vytočit a zkusit se dovolat a hlavně si pak přát nějakou písničku, někomu nechat něco zahrát, potěšit ho v noci, ať už třeba někde na noční, anebo jen tak doma. No a nebo můžete taky využít apku Rádia Kiss a posílat hlasovky. Jedna hlasovka je tu od Petrse.
2: Dobré ráno, Lení. Prosím tě, zahraješ mi Pomádu, bylo by to pro všechny kysáky a pro dobrou náladu. Díky moc, Petr z Olomouc.
1: Petrsi, moc tě zdravím a posílám Summer Nights, Olivia Newton-John a John Travolta.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Právě nám dohrála Alexia a ulalala. My pokračujeme v písničkách na přání, jak jinak od toho tady v nočních jukeboxech samozřejmě sem. Jdeme si pustit hlasovku od Dana.
3: Ahoj, prosím tě, nech zahrát skvělej song od Pendulum Witchcraft pro ty divočáky, co tam hrají ty karty, a tím to jde pěkně od ruky. Pro všechny záchranné složky, pro všechny pracující, ale především taky pro ty, kteří si užívají dovolenou a mají krásný večer u vínka, pivka, grilu, ohně. No a si můžou trošku trsnout. Ahoj Dan, směr Linec, čau čau z Brna.
2: Dané, Pendulum, našla jsem teda jiný song Tarantulu, snad ti to nebude vadit, tam ten nemáme, ale věřím, že si to užiješ i tak. No a opatrně na cestě do Lince.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, jedeme na další písničku. Na vaše přání ještě připomínám telefonní číslo 210 323 323. Stačí vytočit a nechat si něco zahrát. No a nebo můžete využít apku Radia Kiss a posílat hlasovky. Hlasovka je tady momentálně od Davida.
2: Ahojky, já jsem David a chtěl bych něco zahrát z 90. Poslouchám teďka Kiss při Eurotrackách a chtěl bych to zahrát mýmu kámošovi s jeho taťkou, protože jezdí kamionem, tak ať jim to rychle uteče v práci a bude to i pro všechny kysáky a hlavně i pro tebe. Děkuji, ahoj.
1: Davide, moc tě zdravím, přemýšlela jsem, jakou 90kovou pecku bychom mohli dát. Co třeba 24/7, oh baby, taková naprostá klasika, takže pojďme na to.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Je to tak, až do 6 hodin do rána spousta písniček na vaše přání a na telefonu momentálně Pepino, ahoj.
2: Dobrý, dobrý.
1: Slyšíme se dobře?
2: Slyšíme se dobře.
1: Super, to mám radost. Jak se máš dneska v noci?
2: A tak jde to pracovně, ale jde to. Dneska by to nemuselo být zase dlouhý, takže by to mohlo vznikat.
1: Tak to je skvělý, a co nějaká dovča v létě čeká tě?
2: Hele, je to zatím takový jo a ne. Není úplně naplánovaný.
1: Tak snad to vyjde, přece jenom třeba uvidíš. No a co zahrajeme?
2: Hele, DJ vyzáží formuli, tak jsme se domluvili a bylo by to pro všichni, co poslouchají, pro tebe do studia a ať nám to utíká.
1: No tak jo, pojďme na to, měj se hezky a teď už DJ Vizáž, ahoj.
2: Díky, ahoj, ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Připomínám telefonní číslo 210 323 323. No a momentálně se dovolala Alča. Ahoj, Álo.
2: Ahoj, Lení.
1: Jak pak se máš dneska ty takhle brzy po ránu?
2: No jak jinak, pracovně, takže...
1: A jsi v práci na noční, nebo už máš ranní?
2: Takhle, my jezdíme od 2 hodin od rána, takže my končíme tak 6-7 hodina.
1: No tak to už ti uteče snad rychle a čím ti to zpříjemníme, jakou písničkou?
2: Takže bude to od Dary Bangaranga.
1: Vítězka Eurovize 2026, OK. A pro koho to bude?
2: Hlavně pro tebe, aby si se uzdravila.
1: Ano,
2: aby si v sobotu taky v party mohla fungovat.
1: Musím to vyležet trošičku, tady ten můj chraplák, přesně jo, tak.
2: Jo. Potom to bude pro mýho manžela, pro všechny řidiče, co teďkom jezdí, aby se vrátili v pořádku domů a nejezdili jako blázni.
1: Tak jo, přesně tak, hlavně na cestách opatrně. A tady už Bangaranga, měj se hezky.
2: Ty taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci. Na telefonu se nachází Peťa. Ahoj, Peťo.
2: Krásné ráno, Lení.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Seš v práci nebo co pak děláš?
2: Jak se to vezme? Šéf vždycky říká, že jsem na dovolení. Takže já jsem na Moravě, jedu na Moravu řídit. Mám tady miláčka sebou, tak to víte přát. Ta má dovolenou teda, takže užívá dovolenou se mnou.
1: No tak aspoň jste spolu, to mi přijde moc hezký vlastně a doufám, že to budeš mít všechno v pohodě. Tvůj šéf je evidentně docela vtipnej.
2: No, on to tady pozice toho kancelářského typu, takže
1: jasně.
2: To je praxe jinačí.
1: Co zahrajeme?
2: Ale zahrajeme Alex Ferrari, Barabara.
1: Skvělý výběr a pro koho to bude?
2: Ale bude to pro všechny, co pamatuju ty 90. Já si přesně vzpomínám, když prostě byl ten Míša David a ten disco příběh, prostě ten, na ten pátek prostě vždycky věděla, že bude ten víkend, a tak zapomínáme na tu dobu, kdy to tam bylo. A...
1: Dobře, tak jo, jdeme na to a já ti přeju krásné dobré ráno, měj se hezky.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj.

Rudimental, Khalid a I Know. Máme přesně 4:30, kysáci, já vám přeju krásné dobré ráno, pokud právě teďka vstáváte, tak ať máte úspěšný den. Myslím si, že opět dneska krásný letní teploty, ale co jsem se tak dívala na předpověď počasí, tak pozor na bouřky, které by v průběhu dne měly přijít. No a my samozřejmě i teďka pokračujeme v nočních juboxech. Připomínám telefonní číslo 210 323 323 a nebo můžete využít apku Radia Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Dohrál Armin van Buuren Good Boys a Forever Stay Like This. Máme 7 minut po půl páté, kysáci, a na telefonu momentálně Jiří. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, ahoj. Zdravím,
1: jak se
2: dobré
1: máš
2: ráno.
1: Takhle brzy po ránu?
2: No, ještě nic moc. Teď jsem stával v kamionu, probudila mě zima, tak je to takové...
1: Takže ještě takový rozespalej seš, jo?
2: Ano, dá se tak říct.
1: Tak jsem ráda, že tě můžu probrat nějakou písničkou. Co by to mělo být?
2: Nech zahrá Vladice jen pre moment.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: A zahrál bych to pro svoji rodinu, která ještě spí, pro všechny kamionáky a pro tebe, ať si brzo uzdravíš ten tvůj hlas.
1: No, ten je, viď, dneska teda. Děkuju moc, musím se dát do Máchova jezera do pořádku a tady posílám Vladisa Nikol. Měj se.
2: Děkuju, ahoj.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Ještě stihneme před 5 hodinou jednu písničku na vaše přání a nejen, že můžete volat do studia, ale také můžete posílat hlasovky. A jedna hlasovka je tady od hasičů z Pardubic.
2: Ahojky, milá Lení. Prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky. Výběr necháme na tobě, bylo by to pro tebe do studia. A pro moji přítelkyni, která má dneska svátek, děkuju moc. A buďte opatrní, kdo jedete, ať všetci dojedete v pořádku domů. Děkujeme moc, hasiči z Pardubického kraje.
1: Zdravím do Pardubického kraje. Dneska mají svátek Karolíny, takže všem Karolínkám všechno nejlepší. No a já jsem vám tam vybrala jednu 90-kovou klasiku. Fun Factory a Celebration.

0: Dvě minuty po páté hodině a poslední hoďka noční jukeboxu je před námi, tak si to pojďme společně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci, protože na telefonu je Šnek. Ahoj.
2: Krásné ráno, Leničko, to by dostali jej všem kysákům, co taky musí pracovat, anebo už se chystají na kutě.
1: Taky
2: ti přeju. Musím pracovat, na kutě, takže krásný den.
1: Ano, přesně tak, já už se teda extrémně těším do postele. Co zahrajeme?
2: Prosím tě, na prvou zadí nějaký sranta song od Pokáče, Mám doma kočku. Bylo by to pro tebe do studia a třeba se pro všechny kysáky a jsou by happy.
1: Dobře, tak jo, jdeme si dát Pokáče, takhle po ránu si myslím, že pobaví. Tak se měj hezky a třeba zase někde naslyšenou. Ahoj.
2: Jasně, Lení, díky, ahoj.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se stor

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jubox.
0: Jubox Rádia Kiss.
2: Ještě do 6 hodin do rána pár písniček na vaše přání stihneme, takže to nebudeme zdržovat a rovnou si pustíme hlasovku od Kuby.
3: Ahoj Lení, ahoj, já bych tě poprosil, zahraj nám nějakou krásnou písničku. Bylo by to všem řidičům, řidičkám, všem dobrovolným hasičům, co byli v sobotu na úplně superových závodech v Dlouhé Lhotě, a tobě do rádia a všem superovým lidičkám. Takže něco parádního nám tam dej a měj krásný den. Díky, čauky Kuba.
2: Kubo, taky děkuju, tak si pojďme na Beyoncé, Jay-Zho a Crazy in Love.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Raní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
2: Byl to obrovský zážitek teda.
3: To byla normálně i meka, jo, party.
1: Ty jo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle.
3: Počkej, to si kysáci počkají, protože my jsme něco nachystali, jedno takový video na sociální sítě.
2: Hele, hlavně je plný inspirace, že úplně novej playlist mám, Romane.
1: Fakt jo?
2: No jasně.
1: Já už jako nový hvězdy, že ten Geta, kterýho jste viděli,
2: on mi hodil flešku.
1: Tak tu si v sobotu zahrajem. Okay. Na Kiss Party.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Jubox.
1: Půl šestý a 7 minut a já tady mám e-mail od Elišky. Chtěla bych nechat zahrát pro moji maminku Renču na noční směnu v Sáru v Poříčí a celou její partu. Už to budete mít za sebou a mami, doufám, že jsi nechala mobil doma, že se mi vůbec neozýváš. Zahrajte prosím Believer od Imagine Dragons. Tak Eli, doufám, že mamka je v pořádku, že si nechala doma jenom telefon a tady Imagine Dragons.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kids.
1: Poslední song na přání ještě před 6 hodinou raní, než mě vystřídá raní trojka. Mám tady hlasovku od Milana.
2: Ahoj Leni, tady Milan, prosím tě, zahraj mi tam od Emily May pro všechny fajn lidi, jo, a samozřejmě pro tebe do studia. Ahoj, díky.
1: Moc díky, myslím si, že zakončit dnešní noční jukeboxy tímhle songem je naprosto skvělý. Já vám přeju krásné dobré ráno, kysáci.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že rezort financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou pak chlamídie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Odborníci s letní sezónou vyzývají k opatrnosti a zodpovědnému sexu. A teď zpátky domů.
2: Skály, lesy a hrady. Právě český raj se stává hlavní kulisou nové české rodinné komedie Dovolená v českém ráji, která vstoupí do kina 30. července. Ještě před celostátní premiérou se film představí divákům v místech, kde vznikal, a mezi prvními nebude chybět ani Jičín.
1: Sport. Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Vít Kopřiva v roli 8. nasazeného hráče opustil turnaj v Umagu hned v prvním kole. A po zprávách je tady úterní ranní Kiss.
3: Dobré ráno, my bychom chtěli jako první popřát k svátku všem Karolínám.
4: Karolínám, jo, všechno nejlepší.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Krásné ráno, i když jak se to vezme, to dneska bude den. Hned tři výstrahy, bouřky, vedra a silné deště.
1: A taky možná někde i kroupy. Napršet může kolem 50 mm, nárazy větru dosáhnou rychlostí kolem 90 km v hodině. A meteorologové taky varují před intenzivním odtokem vody ze svahu, rychlým rozvodněním malých toků a vznikem přívalových povodních. A výstraha platí pro všechny kraje.
2: Prosím, prosím, Rosnička Paprik zde. V Mostě, v Teplicích a v Ústí nad Labem už by to mělo pomalu, ale jistě bouřit.
0: Ať to nepřinese nic velkého, hrozného, vemte si, kolik lidí v kempech, užívají si to, děcka mají tábory, takže pozor na sebe, pozor na sebe. Jinak Míša hned chtěla vymyslet nějakou ranní kachnu ve spojitosti s bouřkou, jo? Ano. Ne, to jenom plánujem, co bude.
1: Ale ne, pojďme se o tom pobavit, Romane.
0: Pojďme se pobavit o tom, že žádná kachna dneska nebude, že jo?
1: Proč nebude?
0: Budeme hledat holuba.
1: Jo, to je pravda.
3: Já jsem ho chtěl najít.
0: Holuba, který ho při cestě do rádia srazil Patrik Peltán.
2: Ale já na ně každý den koukám, říkám, kluci, leďte, leďte, a tenhle to já teda nestihnu.
0: Ty to auto dneska budeš mít tak pokaděný od rodiny toho holuba. Ty si tě najdou, úplně to vidím normálně. To bude celý bílo šedivý, to tvoje auto teď, ty jo.
2: Pár peříček tam zůstalo a snad to dal.
1: Jaký krupobytí, tohle to bude něco jiného.
0: Bude to náročný den, tak hlavně opatrně, kysáci.

0: proto řidiči, řidičky naši, opatrně dneska. Spoustu deště, kroupy, silný vítr, buřiny, popadané stromy. Takže opatrně na cestách. A když jsme za volantem, nová dopravní značka pro některé, někteří už ji dobře znají, je ve Velké Británii, Irsku, Maltě, Moldavsku, Litvě, Rumunsku, možná pojedete třeba do Rumunska na motorky, tak abyste věděli. Uvidíte dopravní značku, dej přednost v jízdě a uprostřed je černá tečka. Viděli jste někdy takovouhle značku?
1: Ne.
2: Taky ne.
0: A co znamená?
2: Černá tečka.
0: Takže trojúhelník, bílý, červené okraje a uprostřed černá tečka.
2: Jakože černý auto má automaticky přednost?
1: Já jsem si to teď taky myslela, že to bude něco s černou barvou.
0: Dostaneš tečku. Za dopravní značkou, jestli pojedeš rychle.
2: To je zajímavý.
0: No, co by mohla znamenat černá tečka?
1: A není to nějaká chyba třeba jenom? Je to vážně značka?
0: Jako chyba tisku?
1: Já nevím.
0: Toho polepu dopravní značky, jo? To ne. Opravdu je to něco oficiálního. U nás je to označeno trošku jinak.
2: Že tam je ten můstek, ostrůvek někde?
1: Jo.
2: To mě tam vždycky štve. Máš přednost v jízdě a teď... ostrůvek.
0: Jo, ne. S ostrůvkem to nemá nic společného.
1: Černá tečka.
0: Co to je?
1: Tyjo.
0: Hele, negooglujte a zkuste na to chysát si přijít a poslat rychle přes apku hlasovku o tom, co může tato dopravní značka znamenat.
1: No, je to určitě dej
0: kolečko.
1: Přednost.
0: No tečka.
2: Tečka.
0: A jako černý puntík.
2: A hodně velká.
0: Docela dost výrazná.
3: To je divný.
0: Zase, abys to viděl,
1: nemůže to
0: být malý.
1: Není to něco s kruhovým objezdem?
2: A tak to bys tam měla kruháč, to by já pod tím nebo nad tím.
1: U nás je to naznačený trošku jinak, to říkal Roman.
0: Ne, zas tak jako velký, jako kruhový objezd to není. No vy na to nepřijdete.
1: A oni jsou i malý kruháčky.
0: Naš. Pojďte je zachránit, ať to Míša s Patrikem budou vědět taky.

0: Co to je za dopravní značku?
1: Že musí dát přednost v jízdě a musí zastavit.
2: Ne, já bych řekl, že tam bude nějaký trouble, že už automaticky se počítá, že to je třeba nějakým způsobem nebezpečná křižovatka nebo něco takového.
1: Jo, upozornění na nebezpečný úsek.
2: Nějakou složitou třeba
0: křižovatku. Když už nad tím dumají, jak jsi říkala, tady to upozornění dej přednost v jízdě, tak někteří tady do toho chtějí tát politiku, včerejší incident Filipa Turka, ale do toho se pouště nebudem. Někteří si myslí, že to je dopravní značka, která upozorňuje na holuby, Patriku.
2: To bych potřeboval.
0: No a já se tady podívám na nějaký aktuální, jenom se k ním teď budu muset dostat, protože koukám, že náš komp ten je ještě v režimu spánku. Tome, co myslíš, že to je?
3: To je totiž kakna, jak plázen.
1: To mě nenapadlo.
0: Ne, je to realita. V Rumunsku, Litvě, Moldavsku, Maltě i Velké Británii, Irsku, všude tyto dopravní značky jsou. Tato dopravní značka označuje úsek, kde podle analýz z úřadů došlo k více nehodám, než je průměr zaznamenaný na podobných silnicích.
1: Takže v podstatě si se trefil, Patrik.
2: Jo, že to upozorňuje na to, že to je fakt něco nebezpečného.
0: Že to je něco nebezpečného, že byste měli opravdu zvolnit. U nás takové dopravní značky jsou, ale je to pojmenováno něco jako úsek častých dopravních nehod,
2: jo,
0: že jo?
2: Tam bývá i smrtka.
0: Ano.
1: Jo, já teď přemýšlím nad tím, jestli nám nějaká dopravní značka chybí. Jestli bychom měli udělat nějakou novou dopravní značku.
2: Tak když je nebezpečná křižovatka, tak velmi bezpečná.
0: Jo, tady to můžeš šlihat.
2: Jo, tady můžeš balit.
0: Tady radar dlouho nebyl.
2: Říkali.
0: A tu značku tam dají sami policajti.
1: Jo.
0: A za rohem budou čekat.

0: To nejlepší od 90. let. Snap na Kisu. Takže začalo to všechno dopravní značkou, která je pro některé nová, takže výstražný trojúhelník, něco jako dej přednost v jízdě a uprostřed černá tečka.
1: Kamarád v zahraničí byl a říkal, že by to mělo být, že tam je hodně dopravních nehod.
0: Ano, je to tak. Někde na tuto značku v Evropě opravdu narazíte. No a Míša přišla s dalším dotazem.
2: Jestli nám v České republice chybí nějaká značka, nějaký upozornění.
3: Já už jsem to tady naznačil. Mně prostě chybí značka upozornění na ty ostrůvky, co jsou najednou jedeš a uprostřed silnice ostrov.
0: Hele, není to náhodou taky takováhle značka?
3: Ne, je tam šipka, ale modrá, no. Že jo?
0: Patrik chce víc, ty malovat tam ostrůvek.
2: No, protože ta šipka je až přímo na začátku toho ostrov.
0: A jaká značka chybí tobě, Míšo?
2: Já nevím, jaká značka by mi chyběla.
0: Já jednu mám.
2: No, jo?
0: Tak jo, voď, to bacha, tady není signál Kisu.
3: Dobrý.
0: To se děje občas.
2: Jak by to vypadalo, ta značka?
0: Špatně. Byl by to horor. Se mne jezdí okamžitě, otoč a vrať se do signálu.
2: Použijte

0: Hledá se dopravní značka, která podle Míši Dinhové chybí v České republice.
1: Dobré ráno, raní trojko. Já bych to viděl ještě na konec kruhového objezdu pro některé dámy za volantem.
0: No to bych řekl i pány, teda by to bylo fair, protože jako někteří opravdu navíc s těma turbo kruháčema neumíme.
2: Přesně, neumí si, spousta lidí si neumí najet správně do toho pruhu.
0: Pak tam přejíždí z pruhu do pruhu, chudáci, a neví pořádně co s tím. Našla jsi někoho?
3: Našla. Petra.
4: Dobré ráno, raní trojko. No, ještě jedna značka mi chybí. Ženská za volantem. Některý jsou fakt hrozný.
3: Pust mu tam to, co jsem nachystala.
5: Hoďte na něj deku, nebo ho zabiju. Kdo to má pořád poslouchat?
0: Ta sedla.

0: Dave Mark. A který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, a to je nejvyšší stupeň. Intenzivní sucho zasahuje převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, a to znamená bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Více než 200 výzkumníků a ekonomů, včetně 16 nositelů Nobelovy ceny a odborníků, vyzvalo vlády a představitele technologického sektoru, aby urychleně vytvořili pravidla a instituce, které se budou zabývat ekonomickými dopady umělé inteligence. Ve společném prohlášení varují, že AI může vyvolat větší ekonomickou transformaci než průmyslová revoluce, ale v mnohem kratším časovém období.
0: Sport.
1: Cyklista Pavel Bittner věří, že do konce probíhající Tour de France dokáže ještě vylepšit 5. místo ze sobotní 8. etapy. V rozhovoru také uvedl, že by se rád ukázal vedle spurtu i v nějakém úniku, jak se mu to podařilo už při předchozích 2 startech na Grand Tours. To byly zprávy v jedné minutě, další chystáme zase za půl hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: to jsme tady Be Happy. Podívej se, co zase způsobila, Míšo.
1: Já za to nemůžu.
0: Ale to byl tvůj dotaz na dopravní značku, která neexistuje a potřebujeme ji společně najít.
1: Ale kdo mohl vědět, že se to takhle zvrhne?
0: Tak kdo to spustil, Petře?
2: Dobré ráno, raní trojko. No, ještě jedna značka mi chybí. Ženská za volantem. Některý jsou fakt hrozný.
1: Ten za to může, prosím.
0: No, ženy se ozvaly, co no, si budem? Teda a jich jako hodně, jo. Jitka, ta to vzala ještě docela lehce.
3: Já bych dala dopravní značku pozor, větší výskyt debilů na silnicích a ne takzvaných držitelů řidičského oprávnění, ale rozhodně ne řidičů.
0: Ta ještě v pohodě, Míša, Michaela, ta už jako je ostřejší.
4: Tak já bych třeba dala značku nabobřelej chlap za volantem, protože když občas vidím, jak chlapi těžko nesou, když je třeba předjede ženská, blbý, no.
0: To oni těžce nesou, i když je chlap předjede. Jako
1: napadla mě značka a ta by byla přesně pro chlapy. Držte ruce na volantu, protože když chlapi nadávají, tak pouštěj volant a rozhazují rukama.
0: Ty jsi našel nějakou holku, která byla pořádně rozparáděná.
5: Jako Helča je vytočená úplně grande.
6: Zas tak úžasní vy pánové tvorstva nejste, někteří jezdíte úplně pod psa, tak neurážejte furt ženský. Jste fakt zamindrakovaný, nebo co? Když mě nevytáčejte po ránu.
0: To je boj, to je boj.

0: auto, jo, aby to bylo vidět ještě na dálku, jo, aby si se jako mohl potom udělat samozřejmě nějaký bezpečný odstup vodní, jo, nebo tak nějak.
1: To je úplný podhoubí pro kachnu, že se budou v bazarech prodávat auta s vykřičníkama a to jsou auta pro ženy.
2: Teda, Patryku.
3: Jako, je to vtipný. Vem si to, holky, že vy byste měli ten ohromnej vykřičník nad autem. Jako má autoškola značku, jo?
2: Autoškoly, jo, Elko.
3: Tak vy byste měli ohromnej vykřičník.
2: To jen si to užívejte, pánové. Dámy, nebojte se, od 8 od večera dneska budete mít zastání u nás na Rádiu Kiss, protože zasedne babský sněm a my tam to řízení klidně probereme.
3: Počkej, ladies
2: night.
3: No
2: jasně.
3: Dneska večer jenom holky za mikrofonem, no tak to dostanem bídu,
1: to dostanem flákanec.
2: To teda dostanete po tomhle ránu.
3: Jedna taková vaše parťačka se ozývá už teď.
4: Tak jsem tak teďka poslouchala, jaký názory na ty značky jsou a jaký by měly být a já razím heslo, že vždycky je problém mezi volantem a sedačkou. Mějte se hezky, krásný ráno.
3: A to si řekla moc hezky, jo. Protože to dnes to platí na všechny. Mm-hmm. Ať si muž nebo žena. Tak. A nebo Míša Dinhová.
2: No.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Já bych to ukončil.
1: Ale jo, tak jo.
0: Víte, o co jde? Ta dopravní značka, která chybí. Míšu napadlo, že bychom nějakou našli. No a tak se ozval ten Petr, že jo, já to připomínám naposledy, protože já totiž potom k tomu něco pustím, jo?
2: Dobré ráno, ranní trojko. No, ještě jedna značka mi chybí. Ženská za volantem. Některý jsou fakt hrozný.
0: A ten to způsobil tady tu hádku.
1: Ten za to může.
0: Ten no, za to může, stane se. A chcete něco vědět?
1: Ano.
0: On se ozval znovu. Ajaj, Míšo.
1: Aha.
0: Ha.
3: Problém.
1: A takže, co říkal?
0: Já vám to pustím, jo? To je Petr podruhé.
2: Dobré ráno, ještě jednou. Tak ať se Míša nezlobí, já to nemyslel ve zlým. Znám spoustu ženských, který umí řídit líp než i já. Takže to nebylo nic myšleného, nic špatného. Omlouvám se.
1: Je, Peťo, tak omluva se přijímá.
3: Petře, drž si trochu svůj názor, buď trošku chlap, ženská trošku

0: Tak, si podejte ruce, ne?
1: Ne.
2: Tam nepodívám ani.
1: Já se na ní taky nekouknu.
0: Oni kysáci, holky teda, hlavně o tobě, Patriku, teď myslí, že jak jsi stál při tom Petrovi, víš? Co jsi mu udělala?
1: Já jsem mu vypojila sluchátka.
0: Jo, mě neslyší teď.
2: Vidíš, jaká je zákeřná? Šmejt jeden.
3: Patriku, nejsi proti nám trošku za volantem zaujatej? No?
2: Nejsem zaujatej, ale jednou Peťa něco řekne, tak se zatím má stát. Samozřejmě jsou dobrý řidičky, horší řidičky, dobrý řidiči, horší řidiči. Ono to je na obou stranách úplně stejně.
0: No, to bych podepsal.
1: Ale Peťa se hezky omluvil, no, ale, že to nemyslel špatně.
2: Ale mně šlo o ten princip, že ženská se trochu rozčertí, tak on zatáhne zadek a je pod pantoflem.
0: Ale mám tu taky zajímavou hlasovku, ta je přímo od policistky, která řeší dopravní nehody.
4: Hele, jako dlouholetý policista, nehodář a člověk, který má naježděno fakt jako tisíce kilometrů, musím říct, že ženský mývají problém za volantem, hůř parkujou, to jim dost dobře nejde. Někdy jako neumějí couvat, ale ty nejhorší a úplně nejblbější dopravní nehody fakt způsobují chlapy, protože si myslej, že umějí úplně všechno, rozumějí úplně všemu.
1: To je ale pravda, protože já si myslím, že ženský za volantem mají

0: holku a zpomalím taky, než někoho, kdo ví přesně, co dělá, tak. A potom se naopak stanou takhle brutální dopravní nehody, no. Takže co, už dobrý? Hele, jsme na kysu, dejte si pusu.
1: To byl Patrik.
2: Jsi upadne.
0: Odkud to vyfouk, prosím tě?
1: Já to nechci radši vědět.
0: To byl ranní prdí.
2: To teprve přijde.
0: Malý Paprik.
1: Vyvětrejte tady.
0: Lost Frequency se šťastnou cestou všem. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Tuto hlasovku pochopí kysáci, kteří ladili před půl hodinou ranní kys, kdy se tady i Petr ve finále omluvil. Hele, a i Helča, která zautočila na Petra.
1: Buďme na sebe hodní, no tak já tomu Petrovi teda taky odpouštím, no, co mám s váma dělat. Mějte se hezky, čau.
2: Hezký, ne?
3: To je hezký.
2: Slyšíš to, ale stejně tam dodá větu, co mám s váma dělat, no. A vidíš?

0: omlouvám.
1: Já bych to nějak zakončil úplně jinak, jiným tématem, jinou věcí, která je vlastně taky o ženách a mužích.
2: No.
1: A je to dost aktuální věc, protože jede mistrovství světa ve fotbale, že jo, jdeme do finále. Aha. Ahoj všem, kámoš si koupil lístky na finále mistrovství světa 2026 ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, 19. července v 15 hodin, obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika.
2: Ne, to ne.
1: Jo, to jo.
0: To je highlight dneška.

0: pořadu lepší než originál.
1: A tuhle tu písničku já si myslím, že na Kiss Party v sobotu si to dáme taky.
0: Stopro.
2: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Teď ne k Máchovu jezeru na Kiss Party, ale bohužel k dopravním nehodám.
3: Na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy se srazil osobák s nákladňákem.
0: A hlavní silnice 11, jdete-li z Týniště na Torlicí na Častolovice, tak u Čestic je sražený osobák nákladňákem. Dávejte si pozor, je tu ještě Šnek, povídej.
4: Dojede po 50 ze Slovenska na Brno, tak za Uherským Hradištěm je semafor a kolony z obou stran cirka na 15-20 minut.
0: Za info díky. Za chvilku soutěž 7 v 7.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
8: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
10: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Dosud zavedené volání ze společenských místností pod dohledem dozorce se stane minulostí. Nový komunikační systém má zjednodušit provoz ve věznicích a ulevit personálu. Hovory má hlídat umělá inteligence a díky tomu dostanou odsouzení na volání až trojnásobek času. Růst cen ropy na světových trzích zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Íránu. Severomořská ropa Brent si večer krátce před 20. hodinou připisovala přes 7%. Vrátila se tak nad hranici $80 za barel. A teď zpátky domů.
11: Horský hotel a vysílač Ještěd patří k největším symbolům Liberce a Libereckého kraje. Jeho siluetu zná téměř každý a díky modelu si ho mohou zájemci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Přesně takovou možnost nabízí Park Bohemianum v Mariánských Lázních. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
10: Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska nicméně věří, že navážou na výhry z posledních dvou vzájemných duelů. Postupující se ve finále utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentínou. Nejnovější zprávy jsou za námi a jdeme házet kostkou. Na řadě je soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
12: 210 323 323.

0: Jedeme si labu už po 7. hodině a hlavně naší velkou soutěž.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: Do soutěže 7-7 se dovolala Jana. Ahoj, Jani.
4: Dobré ránko, ranní trojko.
3: Dobré ránko. No, odkud pak voláš?
4: Z Prahy.
3: Z Prahy. Takže my tady nemáme okna, víš, jak to vypadá venku?
0: Už to bouří?
3: Už to bouří.
4: Ne, zataženo a sem tam prosvítá sluníčko.
3: A auto máš v garáži nebo je venku na ulici?
4: Venku na ulici a včera umyto. To se budem týkat.
0: Tak to se děje pravidelně. Sotva vyjdej z myčky, víš, že přijde nějaká pohroma.
3: Ano, vítej v klubu, máme to dost podobně.
0: Jani, jenom rychle k pravidlům. Kostka je připravená, Míša ji za chvilku hodí do věže. Číslo, které na kostce padne, automaticky vynásobíme 1000. V případě šestky ti přidáme ještě 1000 korun navíc, ale já si myslím, Jani, že ty seš připravená, moc dobře to víš, takže můžeme jít na to.
4: Jdeme na to, děkuju.
3: Jani, házím červenou kostku do věže. Jani, ty jsi včera myla to auto, viď?
4: Jo.
3: Dneska má pršet.
4: Jo.
3: To je jedno velký neštěstí.
0: To bude sos.
3: Ale jedno štěstí tě potkalo. A to, že jsi se k nám dovolala a na hrací kostce padla šestka. Takže vyhráváš 7000.
0: Konečně.
3: Všude konfety.
5: Dneska jsem tě zasypal.
0: Dneska jsi to trefil, Patriku, ale naše posluchačka Jana taky. Jani, ty bereš nejvyšší možnou výhru.
4: Moc za ní děkuju.
0: To nemáš zač. 7000 tvých, pošleme na účet, udělej si o to krásnější léto s Kisem a zase se někdy ozvi.
4: Určitě.
0: Měj se krásně.
4: Mám vás moc ráda.
0: Děkujem, to je hezký. Vy tebe.
3: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Je možné, že jsem si některé věci špatně zapsal, protože naše posluchačka nás upozornila na to, že bylo už předáno celkem v této soutěži 500 000 korun. A my jedeme dál.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme.
7: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Jaké to asi musí být pro naší posluchačku, která se dovolá před prací, než vyrazí a ví, že vyhrála 7000 korun. Ta je super. Soutěž jede dál, zítra tady bude taky celé léto až do konce tohoto roku, ale teď mám na vás jednu otázku, kterou si promyslete za chvilku, ji budu chtít znát, pardon, odpověď na moji otázku. Kdo z moderátorů by tu nejvíce k sobě pasoval?
1: No.
0: Neodpovídejte.
2: Já vím, jo? Já už vím.
0: Máš, jo?
1: Aha. Já taky mám.
0: Takže muž, žena, klasika, nějaký vztah.
2: Jo.
0: A kdo by k sobě nejlépe sedl? A byl by to takzvaný perfect match.
1: Mám horký tip.
3: Já taky, velmi horký tip.
0: Za 3 minuty si to povíme. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here,

0: Posloucháte Radio Kiss, je 7 hodin 16 minut a jedeme dál.
1: Seznamovací reality show Are You The One míří do Česka.
0: Jak by si novým fanouškům představila Are You The One, který běží na Primě a Prima Plus?
2: No, na první dobrou by se dalo říct, že je to obyčejná seznamka, ale ono to tak není, protože je to zároveň i logická hra, protože oni, ty soutěžící, předtím nešli do té soutěže, tak byli podrobeni psychologickým testům a na základě vědy jim byl předurčen ideální pár. Mm-hmm. A oni mají za úkol se najít, protože oni nevědí, kdo je ten ideální protějšek.
0: A to říkáš naprosto dobře a teď došlo k prvnímu velkému milníku.
3: Čau, já jsem Dominik.
4: Ahoj, já jsem Laura a my jsme první perfect match v historii Are You The One Česko.
3: Jestli vás zajímá, jak to s náma bude pokračovat dál a co se bude dít na vile,
4: tak sledujte Are You The One na Prima Plus.
0: Jak bys popsal perfect match?
5: Myslím, že si musíš sedět ve všem, jak spolu mluvíte, jestli se spolu smějete, jestli spolu sdílíte i ty smutné okamžiky, ale hlavně si musíte taky sami sobě líbit. Ne sami sobě, jakoby, chápeš?
0: Tak jako, proč ne?
2: Patrik musíš... v zrcadle, já jsem ale pěkný.
0: Začít u sebe, že jo? A proto jsem se ptal na to, jestli by se dal najít ideální pár i v řadách moderátorů Rádia Kiss.
5: To mám.
0: Fakt jo?
5: No jasně.
0: Tak koho?
5: Jako tutovka. Oni furt říkají, že jako by to nešlo, ale oni prostě jak do sebe rejou, tak já si myslím, že by to prostě tady v týmu Rádia Kiss uvítal každý a
2: počkej,
5: to je.
2: Počkej, první chlapa. Jo. Mm-hmm. Chlap a holka.
0: Takže já mám to říkám.
2: A jenom křesní, jo?
0: Tři, čtyři, jo tak, tři, čtyři,
2: Radek a Soňa.
0: Já si myslím to samý. Teď jak jsem je slyšel, jak spolu vysílají, protože Magda je na dovolené. Tak jsem si taky říkal, hele, tyhle dva, já je úplně vidím jak manžele, ty.
2: Jo.
0: Oni
2: jo.
0: Dělají, že ne, ale přitom by jim to ladilo.
5: Přesně, já si to taky myslím.
0: Tak
5: taky.
0: Co, Radku, Soni?
2: Are you the one?
0: Jo.
1: Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 7 hodin 25 minut a připomínáme nehodu na D11 na 8. kilometru ve směru do Prahy a taky nehodu na silnici 11 u Čestic u Rychnova nad Kněžnou.
0: Rádio KIS, filmové tipy.
2: Představte si, že se schováte na místě, kde vás nikdo nemá najít. Jinže pak zjistíte, že se sami nemůžete dostat ven. Z nevinného úkrytu se rázem stává pořádně nepříjemná past. S přibývajícím časem roste napětí, vzduch houstne, nervy pracují. A to nejenom ve filmu, ale i u vás doma. U snímku Úkryt nebo past přesně nastane ta chvíle, kdy začnete hlavním hrdinům radit přes obrazovku. Tohle je přesně ten thriller, u kterého si budete celou dobu říkat, tohle fakt nechceš zažít. Už brzy na streamovacích platformách. Pro KIS, Katka Čepelíková.
3: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio KISS.

0: KIS počasí.
1: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci posoudí v úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Známky teď zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Maďarský parlament schválil dodatek k ústavě, který má ukončit mandát prezidenta. Maďarský premiér Peter Maďar v pondělí obvinil opoziční stranu Fidesz, která v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišla o moc v zemi, že přepnula na ruční ovládání prezidenta Tamáše Sujoka. Maďar už po vítězství v dubnových parlamentních volbách prezidenta vyzval, aby odstoupil.
0: Sport.
1: Fotbalista Tomáš Chorý možná nakonec zůstane ve Slavii. V závěru minulé sezóny byl kvůli svému chování vyloučen z kádru sešívaných. Teď je ale ve hře jeho návrat. V rozhovoru to prozradil trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Chorý už údajně absolvoval schůzku s majitelem Slavie i s vedením. Jasno by mohlo být během týdne. To byly zprávy v 7:30. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: silné deště, vedra a tak dále.
1: Den nahý, to jsme měli oslavit.
0: Jak bys to chtěl slavit v sobotu, si to nech na Kiss Party.
1: A to už bude po.
2: Když jsme u toho, chodíte občas rádi nazí, nebo a je vám to nepříjemné?
0: Řekni mi, kdo ne.
2: Jo, jsou lidi, kteří to nemají rádi.
1: Fakt jo?
2: Jo, že musí mít na sobě třeba aspoň tričko, aby se necítili jako blbě.
1: Mm-hmm. To mě to teda nevadí, ale musí mít zatažený žaluzie.
0: To já rád ukážu.
1: Vystavuješ se, pán zámku, vrtulník.
0: Akorát tak brzo jako já nevstává skoro nikdo v ulici.
2: To je pravda, ty se můžeš protahovat, jak chceš.
0: Já můžu dělat
1: cokoliv. Roman před oknem, helikopter, helikopter.
3: Kiss, Radio Kiss.

0: Naše posluchače máme díky dovoleným všude možně, po celém světě. Tedy otázkou, jestli tak daleko, jako míří Patrik, kamže to přesně?
1: Míříme do Thajska, do jedné pekárny, kde se momentálně prodává jeden velký bizár, bych to řekl, ale tak oblíbený, že ta pekárna pražská ve švech.
0: Pražská pekárna, jo.
1: Pražská ve švech.
2: Já jsem taky rozuměla, že pražská ve švech.
0: Já taky, pražská. Ale co tam teda prodávají?
1: Prodávají tam croissanty a říkají tomu hair croissant. A vypadá to jako croissant, do kterého, když rozkrojíš, tak by si dal lidský vlasy.
2: Vlasy?
1: Oni to ještě mezi polívají nějakou bílou polevu a vypadá to teda jako fakt divně.
2: Počkej, a to jsou tam opravdu vlasy, nebo co to je?
1: Ne, je to nějaká čokoláda nastrouhaná různě, ale vypadá to fakt jako kousky vlasů. Pojď se podívat, tady je video, hele. Tady jak to otvírá.
2: Fuj!
0: To vypadá nechutně.
2: Tak to je ale...

0: To je fakt divný.
1: Je to divný.
0: O kousek vedle v Koreji právě teď vyvíjí něco, co by mohlo být opravdu revolucí. Průhledný solární panel.
2: Ale ten není k jídlu.
0: Ne, to není k jídlu.
3: Ty, ale to je hezký, to je
0: ale
3: dobrý.
0: Ale teď si vem, všichni máme okna, takže ti ty okna, pokud tam tedy dobře bude dopadat sluneční paprsek, tak ti to bude vytvářet elektřinu.
3: Prosím tě, Franto, běž odevřít okno.
0: Vy si ze všeho děláte srandu.

0: Jakmile se nám tady na Kisu povede vás všechny probudit, tak v 10 hodin přijde Michal Kavalčík a spustí se další kolo soutěže.
1: Vyrazte s Kisem a loterii Maxa na Pitbulla.
2: Kdykoliv mezi hity od 10. do 14. u Michaela uslyšíte cokoliv od Pitbulla, volejte do studia Kisáci, protože pokud se dovoláte, získáte dvě vstupenky v hodnotě téměř 7000 korun.
0: A teď si vemte, kolik těch hitů Pitbull vlastně má, vždyť jich je snad neomezené.

0: anebo já mám nejradši Fireball. Takže toto jsou jenom ukázky. Hity Pitbulla hledejte mezi 10. dopoledne a 14. celý tento týden až do pátku.
1: A kdo vyhraje vstupenky, tak naživo uvidí, jak je Pitbull vlastně maličkatý. Protože on měří jenom 174 cm.
0: Je, tak jestli nepůjdou kamery, toho nikdo neuvidí potom.
1: A ještě jedna věc, co jsem se dozvěděla. Ono se mu říká Pitbull, nebo taky Mr. Worldwide, nebo taky Mr. 305, ale málo kdo ví, jak se doopravdy jmenuje.
0: Aha.
1: Armando Cristian Rafael Pérez.
2: A všimli jste si, že ve většině svých písniček vždycky před refrénem řekne dále. Vždycky.
0: Tak odteď si na to budu dávat pozor.
2: Fakt, pokaždý řekne dále.
0: A možná to uslyšíte už dneska dopoledne na Kisu.
3: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: městech, kde už hustě prší, protože hrozí nebezpečí akvaplaningu, jako třeba v Chomutově v Pražské ulici, kde je zatopená silnice.
1: Pavla nás upozorňuje na omezení v úseku Vysoká Libeň a Radouň ve směru od Mělníka na Mladou Boleslav. Prosí, aby stali opatrně, doprava je tady řízená semaforem. Díky za info.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Přesně důvod, proč mám Rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
6: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Do Řecka dnes odjíždí zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů. Sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá s hašením požáru na jihu Francie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce pokračovat ve zpřísňování pravidel pro používání internetu. Nová opatření mají cílit na nezletilé, kterým mají omezit přístup k sociálním sítím. Podle von der Leyenové se návrhy začnou členské státy Unie zabývat už na podzim. A teď zpátky domů.
8: Skály, lesy a hrady. Právě český raj se stává hlavní kulisou nové české rodinné komedie Dovolená v českém ráji, která vstoupí do kina 30. července. Ještě před celostátní premiérou se film představí divákům v místech, kde vznikal. A mezi prvními nebude chybět ani Jičín.
0: Sport.
7: Semifinálové utkání mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Španělska začne minutou ticha na počest obětí teroristického útoku v Nice, od kterého dnes v den duelu uběhne přesně 10 let. Prezident země Emmanuel Macron na síti X uvedl, že FIFA vyhověla francouzské žádosti. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje Ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
8: Be happy.
9: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Je to hodina zpátky, co jsme rozdali 7000 korun naší posluchačce Janě, která se dneska dovolala.
1: Jaké to asi musí být, když někdo vyhraje 7000 korun? No, taky bych to rád věděl, protože vám volám každý den od za 5.7 do 7.5. A nic, asi mi to nějak nefunguje, to spojení. Doufám, že se máte báječně, rád vás slyším.
2: Ty my si, i my tebe, zítra tě v 7 čekáme, snad ti to vyjde teď o prázdninách a kdyby ne, tak samozřejmě máš čas až do konce roku.
3: Když jsme u toho čekání, počkat si dneska můžete i na Michala Kavalčíka. Co řešil včera?
4: Jaké věci by se mohly pravděpodobně stát do roku 2050?
2: Ty, já si vzpomněl teď na písničku od Katapultu. Až se bude psát rok 2006, až se všichni odstěhujeme do obrovských měst.
3: Za chvilku si povíme.

0: Jdeme do velké budoucnosti. Díky dotazům Michala Kavalčíka včerejšího dopoledne.
1: Kysáci, pojďme probrat, jaké věci by se mohly pravděpodobně stát do roku 2050. Jak by tady mohla vypadat ta budoucnost? Jak to bude fungovat? Budou ještě moderátoři na rádiu, bude tady ještě vysílat nějaký živý člověk, nebo tady bude nějaký AI klon?
0: Zdá se, že tento rok není tak daleko, ale na druhou stranu všechno se tak rychle vyvíjí v posledních letech, že to opravdu mohou být velké změny. No ty jako jediný, co bych si přál, už konečně války pominou, hádky, všechno, bohatě by dostačilo.
2: Přesně, souhlasím.
3: Já si třeba myslím, že možná auta už nebudou jezdit na pneumatikách, ale třeba se budou vznášet ve vzduchu. Aha. Jak se ušetří za pneumatiky.
0: No jasně, tak uvidíme, co kysáci.
4: Mně se strašně líbilo v jedné epizodě Hvězdné brány, že lidi se mohli připojit na takzvaný link, což byla obdoba našeho internetu, a mohli stahovat veškeré informace z toho internetu, což by bylo skvělý. Na druhou stranu se bojím, aby to nedopadlo jak v té epizodě, že umělá inteligence ty lidi potom posílala umřít.
5: Tak já si myslím, že do roku 2050 se určitě stane, že Baník porazí Barcelonu, dneska hraje Granovica a proto už finále Ligy mistrů.
6: Každý bude mít doma virtuální studio, Radio Kiss doma, hologram, to pofrčí, to bude super doba, už se těším.
7: A ti řeknu, co se tady stane, budeme tady běhat s pistolema, budeme si pouštět drony a hrát si na divoký západ, to se stane.
1: Máme tady vítěze. Ta hlasovka je krátká, ale myslím si, že velmi výstižná.
8: Můžou se stát zázraky, může tady všechno lítat, ale největší průlom by byl, kdyby Betlehem a Víčko už nebyly v roce 2050 spojený.
1: Víčko, tak to vidíte. Vidíte, co trápí české lidi?

nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. I'm

0: hodinu si vyhodnotíme naší ranní kachnu. Taky otázkou, jak jste dávali pozor, protože dneska tady toho zaznělo opravdu hodně. Například, že Pitbull, který bude mít ten mega koncert v Praze, Radio Kiss rozdává vstupenky, pozor, dneska dopoledne zase, jo, tak je prý velice malej.
1: Ano, má mega koncert a je úplně mini. Má 174 cm.
2: Míšo. Jak 173 nebo 4 cm, že je maličkej. Já se svýma 173 cm jsem čahún.
1: Ondro, oproti mně je čahún každý, i ten, který má 173 cm. Dobře, řeknu to tak, že je roztomile vysoký.
3: Taky jsme mluvili o vlasatých croissantech z Thajska,
0: jo.
3: A ty vlasy tam stvárňuje čokoláda.
4: Jo. Paťas, to určitě čokoláda není, jsou to nějaký mořský řasy.
0: Mára prý koukala nějaký dokument, že o tom mluvila, byly to řasy údajně. Koukneš na to detailně, jestli je to možný?
3: Ale jo, asi jo, má pravdu člověče.
0: Fakt jo, no teda ale stejně.
5: Tak jako pánové a dámo, pozhlednu toho croissantu bych řekla asi jako Kelišová velebnosti dublej.
1: Taky bych si nekousla.
0: Tak to by byla taky velká výzva. Vzít chomáč vlasů z umyvadla.
1: Ne.
0: Co?
1: Ne.
0: A potom to dát na ten croissant?
3: Já mám spoustu kamarádů barbru, není problém.
1: Ne.
0: Yes man. Tak to je slepý střevo, ne, tohle sní.
3: No to jo, to je nebezpečný.
0: Fuj.
1: A není to jako kartáč, víš, že ti to pročistí?
0: Jo, jakože když spolkneš chomáč vlasů, tak ti to pročistí střeva. Prosím vás, vůbec Míšu neposlouchejte, protože z tohle může být jenom velký zdravotní problém.
1: No to je
0: problém.
1: Pravda, to ne.
3: A proč se vlastně vlasy, teď mi došlo, teď mi to úplně cvaklo, úplně business plán jak blázen.
0: No tak to teď bude myšlenka dne, hele.
3: Poslouchej, mám business, jo, sice už to budou všichni vědět, ale já vám dám jednoduchý návod. Proč se z těch vlasů nedělají třeba polštáře, výplň? Hele, všude jsou ty vlasy, vyhazujou se. Proč se to nedá prostě do polštáře nebo do peřiny?
0: Jako, chápu, způsob recyklace, nevím, jestli teda do peřin to zrovna dávat. A co z toho dělat?
1: A jak by se to pak udržovalo? Šamponem.
3: Kondicionérem.
0: Vem mi polštář do sprchy. Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kluci, jdeme na to, Petře a Dané.
2: Jedna aktuální z Chomutova na dálnici D7, dejte prosím pozor, hasiči tam vyprošťují auto, který vylítlo ze silnice.
3: Kdo se řítí na Ostravu kolem Sikorového mostu, tak se radši tady tomu vyhněte, je to tady totálně ucpané, už tady stojí skoro 10 minut. A vůbec se to nehýbe.
1: Pokud jdete z Vyškova na Olomouc po D46 hned na 7. až 9. kilometru jsou velké kolony, protože se tady opravuje vodorovné dopravní značení.
4: Přímo v Olomouci v Pražské ulici se srazila 3 auta. Bouralo se na silnici 35 na 33. kilometru u Hodkovic ve směru na Turnov a nehodu hlásí i dálnice D1 na 201. kilometru ve směru do Prahy.

0: Lenka, Alex, Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá
3: non-stop.
2: Radio Kiss počasí.
0: Během dnešního dne očekáváme převážně zataženou až oblačnou oblohu a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Výroba legendárních traktorů Zetor v Česku končí. Po 80 letech se výroba stěhuje z Brna do Asie. V moravském městě zůstává centrála společnosti Vývojové centrum a vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Hlavním důvodem má být růst cen materiálů. V Číně a Indii vychází o 30 až 35% levněji. Rozsáhlé oblasti Evropy trápí extrémní sucho. Nejhorší situace panuje ve Francii, kde rychle vysychají pole, vegetace i vodní toky a úřady v mnoha oblastech omezily používání vody. Výrazný deficit vláhy ale trápí také další země.
2: Sport.
0: Cyklista Matias Vacek má za sebou premiérový týden na slavné Tour de France. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek přiznal, že pro něj byl ohromně náročný. Má ale radost, že se vydařil týmu i jemu osobně, když si splnil jeden ze dvou cílů a vezl bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Tím druhým zůstává etapový triumf. Vacek je připravený pro něj udělat maximum. To byly zprávy v 8:30 a pokračuje ranní Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Pořád vám to takhle skvěle jede na cestách, možná, že taky jedete s aplikací Waze, kterou spoustu lidí používá, myslím si, že Míšo, ty asi ano.
1: Známý, ale spíš teda používám klasický Google mapy.
2: Já miluju toho modrého miláčka.
0: Jestli používáte Waze, čeká vás největší změna za poslední roky. Waze se začne učit vaše zvyky, to znamená, pokud pravidelně jezdíte nějakou cestu, i když on vám navrhuje jinou, začne si to pamatovat a bude vám radši nabízet tu vaší přesto, že tam tedy bude dobrá průjezdnost samozřejmě, jo?
2: Já už jsem to, myslím si, že viděl, máš u toho vždycky srdíčko takový, aha, že to máš oblíbený.
0: Navigace bude méně mluvit, na to si lidi hodně stěžovali, zkrátí hlasové pokyny a nechá jenom ta opravdu důležitá upozornění. A novinky potěší motorkáře, Míšo.
1: Oh.
0: Waze nově umí plánovat trasy přímo pro motocykly, upozorní například na výtluky, zpomalovací prahy, úzké mosty, krajnice a tak dále a tak dále.
1: Tak to je pěkný.
2: A poslední novinkou je předplatné, což znamená, pokud si aplikaci předplatíš, ukáže ti lepší objízdní trasy než těm, co budou mít verzi zdarma.
0: Hmm?
2: To je super.
1: Tak kluku, si předplatila.
0: Tady. Budeš platit za každou apku, která je. Tak jdeme dál, Radio Kiss.
3: It's more than just a game, it's our DNA.
1: Yeah,

0: Jak to vidíte s naší ranní kachnou, jo? Ta bude dneska asi hodně vypečená.
1: Víme, že máme připravený rádiový balíček, který čeká na někoho z vás.
2: Takže právě teď, pokud si myslíte, že víte nějakou nepravdivou informaci, která tu zazněla, volejte sem do KISu.
0: Možná se dneska budete hodně divit.
3: Kanko k to nihon je, jo, kosov.

0: ranního kysu.
1: Dámy a pánové, představujeme vám Sebastiana, který by se rád stal lovcem kachen.
2: Sebastiane, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Můžu ti říkat Sebo?
3: Určitě.
2: Je to lepší,
3: viď? Nejlepší.
2: Sebo, tak povídej, co si myslíš, že jsme tady dneska ráno řekli a byla to lež.
3: No já si myslím, že ranní kachna je, že za předplatné Waze budu dostávat lepší cesty.
1: My jsme tady mluvili o aplikaci Waze, kterou čekají velké novinky, takže spoustu vylepšení. A ano, zazněla i tato tabela z úst tvých, Patriku.
4: Říkal jsem, že pokud si aplikaci předplatíte, tak vám ukáže lepší objízdní trasy než těm, co ji budou mít zadarmo.
1: Takže pokud vyjíždím do kolony, ten, kdo nemá předplaceno, tak ten v ní zůstane. Pokud mám zaplaceno, předplaceno, tak mi to ukáže rychleji objízdnou trasu.
4: A nebo to ukáže těm, co jsou zadarmo, tak to ukáže taky objízdnou trasu, ale tam může být zacpaná, tam může být tučtová, ale tobě to ukáže ještě nějakou vychytanější objížďku.
1: To je geniální.
4: Je to skvělý, abych si to zaplatil.
1: Že jo, no je to kachna, no. To víš,
2: ale
1: jo.
2: Dobrá kachna.
1: Sebo, to nám řekni, jako kdyby tady byla možnost, že ty bys měl tu výhodu, že bys jim dal třeba 100 měsíčně, ty bys si to zaplatil?
3: Já určitě ne, já se spolíhám na instinkt a na cesty, co znám, jako, takže... Já výsledně používám.
4: Předplatíme si Sebastiana.
2: Budeme ti dávat 100 měsíčně.
1: No, 100 měsíčně, tak to asi ne, no, teda. Ani 100 na hodinu, viď? Ale bylo by to vtipný, tyjo. Tak to klobouk dolů, že to ještě také zvládáš. Já už jsem na tom někdy až moc závislý. A člověk potom vlastně úplně zapomíná, kde vlastně jo. Je, protože pořád kouká do displeje. A to taky není dobře. Tak, Sebo, zasloužil jsi balíček, takže jdeme na tom zamakat, poslat do k tobě domů a krásný léto. Ahoj.
3: Super, moc děkuju, mějte se.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Takže ranní kachna je vyhodnocená a ano, například solární panely, které mají být průhledné, se fakt vyvíjejí, to jenom kdybyste si říkali, jestli to byla nebo nebyla pravda. Dále croissant, který má vlasy v sobě, bohužel je pravda.
1: No, nějaký řasy to byly, no.
0: Šílený. Jo, ale tady u toho jste se pozastavili, to vás překvapilo.
2: A to mi jako chcete říct, že ta zpráva v 7 hodin ve zprávách, že vězňové dostanou telefony na cely, je jako pravda?
3: Adélko, je to pravda konkrétně například na Pankrác 226, do Valdic 206, do Brna 203, Plzeň 192, Olomouc 73 a do Českých Budějovic 62 telefonů.
4: Ho.
1: Já myslím, že jsou to předvolby.
4: Co jste říkala. Jsem si to taky myslela. Říkám,
0: že už nám říkáš telefonní čísla, víš?
4: Já už jsem jim chtěla volat.
0: 203, volám.
3: Počkej, to je dobrá kachna, že budou předvolby do krajských měst.
4: No, ale teď si prozradil.
0: Škoda, to si směl nechat, že se to zpátky vrátí, že už je tolik telefonů, jo, že musí být předvolby i do krajských.
3: Necháme to za půl roku.
0: Oni to zapomenou.
4: No, to čekejte, že to zapomenou.
0: Ale je spoustu jiných věcí, které jsme vůbec neprobrali. Třeba oslavence. Michal David má dneska narozeniny. A kdyby žil Karel Gott, tak by dneska slavil narozky taky.
4: Taky, Karel Gott, legenda. Co bychom se od něj mohli dát?
0: Čelku máju!
3: Ne!
4: Ne!
3: Trezor!
4: Trezor! Ze zdi na mě!

0: Dom do nebíčka. Zdravíme moc.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: 8.55. Luci, kde je nějaký zásadní problém?
2: Ahoj kysáci, ve Mšených Lázních přímo na mostě si převlátil traktor. Je to tam teďka momentálně uzavřený. Tak jestli můžete, tak to oběďte. Díky.
3: Tři auta se srazila v Olomouci v Pražské ulici, nehodu hlásí v Praze v Dobříšské a bouralo se v Brně, kde jsou dvě nehody, a to v ulici Cil a v Hanácké ulici.
0: A i v příští hodině budeme rozdávat vstupenky na sobotní Kiss Party u Máchova jezera.

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
7: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss počasí.
9: Venku dnes převládá převážně zatažená až oblačná obloha a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Téměř 4 roky od vypuknutí rozsáhlého lesního požáru zůstává v Národním parku České Švýcarsko uzavřeno několik oblíbených turistických tras. Návštěvníci si stále nemohou projít velkou část Gabrieliny stezky mezi Pravčickou bránou a Mezní loukou nebo některé cesty v oblíbených hřenských soutězkách a jejich okolí. Obec Hřensko doufá, že se stezky v kaňonech otevřou příští rok. Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a námořnictvo. Spojené arabské emiráty oznámily, že v Hormuzském průlivu byly 2 tankery této země zasaženy íránskými řízenými střelami. Další íránské útoky hlásí také Bahrajn, Irák a Jordánsko. A teď zpátky domů.
10: Horský hotel a vysílač Ještěd patří k největším symbolům Liberce a Libereckého kraje. Jeho siluetu zná téměř každý a díky modelu si ho mohou zájemci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Přesně takovou možnost nabízí Park Bohemianum v Mariánských Lázních. Pro Kiss Blanka Holoubková.
9: Sport. Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahly Dubaj 2-0 a neprohráli ani 4. zápas před začátkem nové soutěžní sezóny. Z toho po 3. zvítězili. Totožnou bilanci mají Teplice, které zdolali Wacker Innsbruck 3-0. Na soustředění v Rakousku hrál i Hradec Králové. Účastník předkol evropských pohárů remizoval s Wolfsbergem 1-1. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jak nádherně to vyšlo, že dohrála Kiss Message a my budeme rozdávat vstupenky. Ale až za chvilku. Nejdřív vám řekneme, o co jde, protože tuhle sobotu budeme na Kiss Party u Máchova jezera. Bude tam skoro celý tým Rádia Kiss a my chceme někomu dát dva lupeny. A tentokrát nebudeme soutěžit přes aplikaci Rádia Kiss, ale soutěž bude telefonická.
1: Chystejte si telefonní číslo 210 323 323, to, které dobře znáte, sem do studia Rádia Kiss. Teď vám pustíme Mohombiho, potom budou Vice, Zite Memories, v tu chvíli volejte, to znamená za nějaké 4 minuty. A jenom dopředu říkáme, kysáci, jak když bičem mrská, jo? To budete muset za sebe sypat, abyste dostali dvě vstupenky na sobotní Kiss Party. I wanna...

0: 10. července u Máchova jezera.
1: Tak je to tady, tuto sobotu u vody, na písečné pláži, konečně u Máchova jezera. Velká kiss party má být kolem 25 stupňů Celsia. Polojasno, prostě jo. Naprosto ideální podmínky.
2: A v tuhle chvíli máme pro vás připravený dvě vstupenky na tuhle kiss party, o který bude soutěžit Ríša. Ahoj.
3: Ahoj, zdravím.
1: Richard nás upozorňoval dopředu, že se úplně necítí na to, jestli zvládne následující úkol. Richarde, takhle, chystáš se v sobotu na kiss party?
3: Určitě se chystám, právě jsem říkal, že dneska si budu objednávat lístky.
1: No vidíš to, což jako je lepší objednat, protože ušetříš minimálně 50 korun na každé vstupence. Vstupenky budou i na místě, ty už jsou trošku dražší, ale Patriku, ty tam máš připravený soutěžní úkol.
4: Ano, bohužel budeme, Ríšo, tvrdý.
1: Já?
3: Jo. Ne. Boj.
4: Ríšo, znáš dobře tým Rádia Kiss?
3: No úplně, já mám ty jména úplně moc.
2: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: zkusíme, no.
1: Tak...
2: Tak pojďme udělat nějakou úlevu. Když nepřijde na správnou odpověď, tak si ji nějakým způsobem vymyslí.
1: Tři jména jenom.
4: Jo.
1: Ty jsi chtěl celý tým?
4: No. Hele, celý tým se domluvíme, že dáme zítra.
2: Nebo okay. V pátek.
4: Nebo, jo. A dneska dáme tři jména.
1: Jo, jenom ranní trojku.
4: Ne, jedno tam bude jiný.
1: Tak dobře,
4: jo,
1: jdeme na to. Jo? Takže, Richarde, na tobě bude, když uslyšíš křestní jméno nějakého moderátora, doplnit příjmení. Jo.
3: Je příjmení, jo.
1: Mm-hmm.
2: Jdeme na to.
1: Pojď, jdeme na to.
4: Richarde, říkám Míša.
3: To je Dunová, nebo jak to vyslovuje?
1: Dunová mě baví, Dunová. To bych počítal jako správně.
2: Já to uznám.
1: Dunová. Jako další je Roman.
3: Já to na zíku.
1: Ani?
2: Je to třetí z trojice Mikuláš Čert.
3: Jo, já jsem teď úplně...
1: Máš Mikuláše Čerta?
3: Peltan.
1: Jo, tak to bych taky počítal. Roman Peltan je dobrý.
2: Mikuláš Čerta.
4: Dobře, a poslední...
3: Jo, anděl.
4: No, a posledního, koho bych dal, tak třeba Honza. Schválně, co z tebe vypadne.
1: To je těžký.
4: Já na ně, jo.
3: To Honza, jo.
1: Jo, z víkendu. No. Já myslel Honzík Jean-Luc, víš?
4: Taky, může být.
2: Teď jsi ho řek.
1: No ne.
2: Jo, je tak jako příjmení, dobře. Já myslím,
1: ty myslíš Průchu, ale...
4: A ten vysílá, ano, o víkendu, takže Honza.
2: Takže jak se jmenuje Honza Průcha příjmením?
3: Asi Průcha.
1: No! Tohle jsme byli hodně hodní.
4: V pátek máme speciální, můžu to říct, nebudu říkat o co, ale bude to trošku jiný.
1: Cokoliv řekni, no.
4: Budeme soutěžit o takovou vylepšenou stupenku, aha, tak to budeme chtít celý tým.
1: OK,
2: jo.
1: Ale dneska jsme byli hodně hodní. Richarde, hele.
4: Jako Roman Peltan je dobrý.
1: Roman,
4: to je můj tačka.
1: Chodí kdo? Chodí. Mikuláš Čert a Peltan.
2: Jo. To je nejlepší.
1: To si budeme do soboty pamatovat.
2: Michaela Dunová je taky dobrá.
1: Michaela Dunová. Ríčo, ale hele, na druhou stranu, to je v podě. Hlavně, že nás máš rád, není
2: ano.
1: Důležitý, jak se kdo jmenuje, a v sobotu se na tebe budem těšit. Jdem to domluvit, jo?
3: Taky, díky moc.
1: Ahoj.
2: Taky jo, měj se, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: podcast Eskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Time. Posloucháte Radio Kiss, Míšo, Romane, otázka na vás. Koupili byste si kousek trávníku za desítku?
1: Ne.
0: Za 10 000 korun?
2: Jako nějaký, nevím.
3: Heleď, no to by záleželo. Pokud by ta investice, ta platba byla z toho důvodu, že by to někomu pomohlo, umím si to představit, jo, že třeba na rodinu nějakého fotbalisty, který třeba utrpěl nějaké vážné zranění, něco takového,
1: to
3: bych nad tím přemýšlel, ale jinak 100% ne.
1: Pokud by to byl obyčejný trávník, tak určitě ne, ale pokud by to byl třeba trávník, který se sám zalije, sám poseká, tak klidně.
3: To je něco ve spojením toho, že dneska máme oslavovat krávy a aby jsme kravičky nakrmili, nebo
0: můžeš je tím zkusit nakrmit? Okay. Možná budou mít radost, ale je to spojený s fotbalem, protože FIFA začala prodávat limitovanou edici sběratelských kousků trávníku, na kterým se odehraje finále mistrovství světa.
3: Víš, jak je to velký dílek té
0: trávy? To malinký, vypadá to tak jako, řekl bych, 10 na 10 cm.
3: A to si jedeš online nějak koupit?
0: Ano, můžeš si to teď předobjednat právě za nějakých 450 dolarů, zhruba 10 000 korun, dostaneš k tomu certifikát pravosti a můžeš to mít tak jako, on to chodí v nějaký krabičce, že ti to vydrží.
3: Jako vyhrát my jako Česká republika, celé mistrovství, tak možná potom taky, ale za týhle situace.
0: Ale může to být investiční trávník, protože jenom pár kusů, že jo, tak třeba za pár let bys to prodal za daleko víc.
1: No hlavně by se to mohlo rozrůst. To je investice, necháš to rozrůst a pak to rozprodáš na ty další malý kousky.
3: A furt dokola bys to dal a dál
0: prodával. Prosím vás, prodali jsme 10 000 kusů, proč se jich prodává 2,5 milionu?

0: Je 9:45 a ahoj, Michaele.
1: Dobré dopoledne, nazdar.
0: Ahoj. Co děláš dneska v 8 večer?
1: No tak samozřejmě, já jsem si teďka před chviličkou nastavil budíka, jo, a budu poslouchat tři nejkrásnější moderátorky z KISu.
2: Ladies night.
0: Let's go.
1: Jo, ty tam seš taky, jo?
0: Cože?
1: Ty tam seš taky, jo?
0: No to je jasný, že tam jsem taky. Ty seš teda.
1: Samozřejmě, že jo. Sonička, ty a myslím Wendy?
0: Ano, přesně tak. My tři se zase sejdeme po měsíci a probereme všechno, co se událo a co by se mohlo udát.
1: Ty brďo.
3: To zase dostaneme teda, viď?
0: No to dostanete po tom ránu, co se tady natropilo.
3: A jo, trošku hádka o tom, jaká dopravní značka chybí v České republice.
1: Aha.
3: A jeden z posluchačů navrhl, že chybí značka Pozor, žena za volantem.
1: No, spustila se vela. Ano, no, jo. Samozřejmě, chápu. No, to je trošku jako, jak bych to řekl, no, to je
3: Dýchání
1: trošku
3: drsné.
1: Ano.
0: Ožehavé téma.
1: Ano, pandořina skřínka.
0: Ano. My teda budeme řešit čistě ženská témata. Nevím, možná se k těm autům dostaneme.
3: Jakou pandořinu skřínku otevřete vy, Míšo? Co tam bude?
0: Tyjo, tak dneska, zrovna jsem se dívala na článek, co chlapi na začátku vztahu řeší a jaký mají na začátku vztahu největší strachy.
1: No a nebo možná já bych měl tip, teďka jo. Skoro všichni jezdí na dovolenou, jo, že bychom tu značku otočili, jaká nejhorší vlastnost muže na dovolené jako vás potkává, víš, jako co chlap vlastně nejhoršího dělá na dovči.
0: Tady to znám, pojedem s kratkou.
3: Hele, pojďte tudy, tady je to kratší.
1: Ano, jo. Fakt, jako jsi jistý. Jo, už jsem tady jednou
0: jel. Tak když těma krpálama bolí tě ty nohy a ženská má ty podpatky hezky obličena.
3: Takže Míšo, dneska v 8 tě naladíme, dobře se vyspí i na zítřejší ráno. Děkuju. Budeme tady zase. Je to tvoje, Michaele.
1: Holky večer, čau.

0: Pravoky jsem za volantem po celé republice.
1: Dáme si do Pravoky, sánci, krásné dopoledne, tak kde pak to nejezdí, ale já mám pocit, že před tou desátou je to vždycky trošku na pohodičku. D0, 60. kilometr ze Satalic na Běchovice, tak tam došlo k nehodě osobáku a nákladňáku, na místě už je policie České republiky. D1, na Prahu z Brna, 64. kilometr, odstavený osobák a jsou tam i kužely. No a D5, 104. kilometr z Prahy na Rozvadov, poruchané vozidlo, zdržení tak na 10 minut. Kdybyste o něčem věděli, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss, kterou si můžete zdarma stáhnout. A za malý okamžik 10. nám odstartuje Sin with Sebastian.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény.
2: Těším se na vás.
0: Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Venku dnes převládá převážně zatažená až oblačná obloha a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty, jak to dělá od dubna kvůli dražší ropě v důsledku útoků Spojených států a Izraele na Irán. Situace na Blízkém východě ale zůstává vyostřená a rafinérie také navýšily marže. Analytici proto očekávají rychlý růst cen u čerpacích stanic. Napříč Evropou přibývá případů sexuálně přenosných chorob. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti. Odborníci s letní sezónou vyzývají k opatrnosti a zodpovědnosti. A teď zpátky domů.
8: Skály, lesy a hrady. Právě Český raj se stává hlavní kulisou nové české rodinné komedie Dovolená v Českém ráji, která vstoupí do kina 30. července. Ještě před celostátní premiérou se film představí divákům v místech, kde vznikal, a mezi prvními nebude chybět ani Jičín.
7: Sport. Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední Kiss.
9: No, dneska nám prý má sprchnout, tak to trošku zalijeme a pojďme si užít dopo od pokys. Zdraví vás Michal.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: dopoledne, kysáci. Dneska už máme 14. července. Chtěl bych pozdravit všechny Karolínky, protože mají svátek, tak pokud máte ve WhatsAppu, Messengeru, v SMS-kách nějakou Karolínu, už tam letí SMS-ka, hlasovka, obrázek, fotka, selfiečko, dáreček, peníze, QR kód. Ahoj, primáš dneska svátek, tak ti posílám QR kód, když mi pošleš 5 kilo, pošlu ti kytku. Prosím vás, nezapomeňte, že dneska zase opět od 10 do 14 hodin, když budete mít vaše ouška dobře nastražená a chytíte něco od Pitbulla v našem bohatém playlistu, můžete vyrazit s Maxou na koncert 2 lupeny za 7 000. Tento měsíc Pitbull v Praze, v Letňanech. Stačí jenom chytnout toho Pitbulla ve vysílání Rádia Kiss. A ještě jedna příjemná informace, pokud dneska večer máte balkónek, můžete jít ven, tak dneska 14. července nás čeká jedna z nejhezčích nocí tohoto léta pro pozorování mléčné dráhy, má být úplně nejlepší v celém měsíci. No, tak držím palce, lístky jsou připravené, hledáme Pitbulla a večer mrknem na oblohu.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Poslouchám. Jede bomby jako dělo, no komu by se nelíbilo. Kiss Mix, moudro anketa, to je Kavalová parketa.
1: Zdravíme všechny parkety, nebo kdo má doma parkety, je, to byl taky vynález, vidíte. A jak se to musí po čase vždycky vyleštit, aby to zase bylo krásné, a nalakovat, a napustit, a pak je to jedna báseň. Tak od parket teďka ve 10:15 k dopolednímu balíčku. Pokud nás třeba slyšíte poprvé, pravidla jsou velmi jednoduchá, pokud si stáhnete naší aplikaci Radia Kiss, dáte si tam nějakou přezdívku, nějaký kontakt, můžete nám posílat hlasovky až 30 vteřin dlouhé. Soutěžíme tady o balíček, ve kterém najdete samolepky, podpis karty, diplom i s podpisem pana moderátora, který si můžete pěkně zasklít, dát si někam na stěnu. Co tam ještě máme? Vůně do vašeho auta a k tomu přidáme tričko s logem Radia Kiss. Mě tady zaujala zprávička, že dost bylo obnažování. Italská vesnice zavádí pokuty za plavky a svlečená trička v ulicích. Za procházení se ulicemi a obchody v plavkách či s odhaleným hrudníkem zavádí Varena pokuty 50 až 200 euro, což je skoro 5000 korun. Zákaz se samozřejmě nevztahuje na pobyt na plážích, dále na molech a v docích. Co vy na to, kysáci? Když takhle jdete večer městem, proti vám třeba sympatický kluk nebo žena, má na sobě plavky, je už teda jakoby večer, anebo v restauraci takhle na zahrádce někdo sedí, chlapi mají svlečená trička, hrudník je vidět, pekáč buchet je vidět, na to se kouká hezky, ale pak samozřejmě někdo ten pekáč buchet nemá, jo? Co vy na to? Chodit v plavkách, nechodit v plavkách, odhalený hrudník, neodhalený hrudník. Jsou ty pokuty v pohodě? Má se to zavést úplně všude ve všech letoviscích? Ano nebo ne? Co vy na to? Jo? Je to až jako moc velký zásah do soukromí. Co je komu do toho, když je venku 30 stupňů Celsia a já si jdu jenom v kraťasích pěkně po náměstí? Tak pokud se chcete předat, tlačítko soutěž v naší apce. No a nejlepší hlasovka před 11. vyhrává.
2: Radio Kiss.
3: Radio Kiss.
2: To nejlepší od 90. let.

0: Nice zavádí pokuty až 5000 korun za plavky a svlečená trička v ulicích. No, co vy na to, kysáci? Je to dobře, je to špatně, je to málo, je to moc peněz, Milan?
1: Čau, Michael, tak k dnešnímu tématu. Naprosto souhlasím s tou vesnicí, s tím zákazem v těch plavkách. Vem si, kdyby na Kiss Party, teď v sobotu tam přijeli pankáči a začali by tam tancovat na devadesátky, taky by to asi vypadalo divně. Takže naprosto souhlasím s tím obyvatelům a ty vesničky, že plavky toho městečka asi nepatří zřejmě. No.
0: Ale klidně, ať přijedou pankáči, ať se tam v třicíce, jak se tomu říká, paří v těch kožených bundách. Ne, jako, ale na Kiss Party teda pankáči nejezdí, ty jezdí úplně zase na jinou muziku. Ale co Jan?
2: Čau, Michael. Tak v mém případě by spíš volali odchytovou službu, protože by si mysleli, že z nejbližší zoo utekla opice.
0: Chlupatý odpad až nahoru. Torpédo.
3: Ahoj, Michael, tak já teda pekáč buchet nemám, já mám spíš takový ten mazanec, ale vůbec se za to nestydím, ale každopádně si myslím, že do restaurací to jako určitě nepatří, že to je nevhodný a že chodí někdo po městě, tak ať chodí, když to ničemu nevadí. A ten mazanec, taky dal práce vypracovat, jen si nemyslí.
0: No, to jo, víš, já už taky najíždím na takovou malou vánočku. Možná maličký mazanec. No jo, už máme léta. Ne, ale jde o to, že víš co, když tam jako chodíš po té krásné promenádě a chodíš nějakým tím historickým městečkem, ono většinou i to tričko trošku jako vsaje toho potu, jo, když se člověk potí, ale když nemáš tričko, no tak ono to jako po tobě potom stéká, ono to kape na ten chodník, na tom chodníku se to drží, ono to potom smrdí, jo. To je těžký, no. Další hlasovky za okamžik.
4: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady dneska řešíme v plavkách jenom na pláž. Pokud se letos chytáte k italskému Komskému jezeru, dejte si pozor, malebná vesnička Varena zavádí pokuty pro turisty, kteří se budou procházet po ulicích jenom v plavkách a nebo bez trička. Za porušení hrozí pokuta od 50 do 200 euro, což je opravdu hodně. Vadí, nevadí, standa.
1: Ahoj Michael, prosím tě, dívej, mě to jedno, jestli jdou v plavkách nebo jestli jdou na hatí, když se jen prochází, je mi to jedno, ale pokud by měli na zahrádku si sednout, tak obzvlášť chlap nějaký trošičku silnější, který se potí a sedne si a opře si o tu židlu a já bych potom si měli tam sednout po ním, tak to ne vůbec. Takhle pokud je na zahrádkách klidně, na ulicích vůbec.
0: Radek.
2: Čau Michaele, na svět jsme přišli na hatí, ze světa odejdeme na hatí, tak co nechodit třeba v trenkách, v bikinách, já v tom problém nevidím. Ale někdo by měl být trošku na sebe soudnej a měl by být na dosmrtí oblíknutej. Přeberte si to každej tak nějako sám na sebe. Jinak pěkný den přeju. Čau, Radek.
0: O, tady zase někdo rozdává rozumy, Radku, že jo? No, ale jo, díky. Ahoj, Michaele. Jsem pronošení na ulici v plavkách i do obchodu, jelikož je to svoboda. A vláda nemá právo zakazovat, jelikož je to narušení soukromí. A jinak jste všichni z rádia Kiss super a rád vás poslouchám, Michal, vláda. To jim nepřikázala žádná vláda, prosím tě, ty trdlo naše. To normálně uděláš městskou vyhlášku, jo? To máš jako se žvejkačkama, odpadkama, pití alkoholu na veřejnosti a tak.

0: Zůstat navždy mladý a procházet se zcela nahý po pláži. Jo, tam to můžeme, no, ale ve městě to vypadá, že nám to budou všude postupně zakazovat. Ano, kultura odsaď pocaď, obnažování odsaď pocaď. 10.45. Dneska se tady bavíme o tom, že v jedné italské provincii to budou zakazovat. Italská vesnice zavádí pokuty za plavky a svlečená trička v ulicích. Co břídil?
1: Ahoj, Michaele. Je sice pravda, že zrození jsme z opice, chlupatý jsme velice, chováme se poslední dobou čím dál tím více k neandertálci, ale určitá kultura by měla zůstat, protože já když to beru za sebe, já ta opice opravdu jsem. A kdybych se slík v restauraci, no tak by byla za chvilku prázdná, protože by zákazníci utíkali a řvali by Yeti!
0: Ahoj. Yeti, ale zase víš, co máš výhodu? Že máš ten takzvaný sucháč, jo? Že jakmile něco na tebe položí někdo, tak to tam prostě drží. Jo? Ty háčky se pěkně zaseknou a máš to vyřešené. Jirka.
2: Hele, tak plavky ve městě, proč ne? Když je venku vedro a člověk jde od vody, tak si je samozřejmě vzít může. Ale do restaurace bych šel radši v tričku. Přece nechci, aby můj oběd měl menší oblečení než já. Měj se, čau.
0: Ahoj, Míša, ahoj Míšáku, možná by to chtělo regulaci. Při vstupu na náměstí by každému změřili BMI a pak ho buď vpustili jen ve spodárech, nebo ho celého zavalili do obří noční košile. Ono na 60 kg slečnu nebo na 80 kg 180 mladíka s vypracovanou postavou se kouká hezky, ale na ten zbytek smajlíky vrčící. Hezké léto všem přeje Míša. Fany.
3: Ahoj, Michaele. Tak já bych to udělal jak v slunce seno. Ženský od prsou nahoru a chlapi od pytlíku dolů. To by se zbláznili Italiáni naši.
0: To jo. A pak ještě fackovaná. Dali jsme už Davida?
4: Čau, Michaele. No já si myslím, že to je asi jedno. Stejně jsme se všichni narodili z opic, takže jsme si každý rovnej. Takže za mě klidně, ať si chodí, jak chce. Čau, David.
0: Ještě tady máme Martinku.
5: Ahoj, plavky patří k vodě a ne do fronty na rohlíky.
0: To je dobrý, počkej, to si pustím ještě jednou.
5: Ahoj, plavky patří k vodě a ne do fronty na rohlíky.
0: Pepino.
6: Nazdar, Michaele, víš, jak to je v tom jednom filmu? Když do Evropy, tak nahatý. A pokud se někomu nelíbí nahota, tak ať si veme kulicha aspoň na hlavu. Dá si ho přes oči a bude slepej. Zdraví Pepino, děti na konci. Čau, čau.
0: No jo, tak znáte to, ono jako částečnou tu štábní kulturu by to chtělo, že jo, když jdete po nějakém krásném náměstí a zase mě třeba baví si vybírat taková ta týlka, nebo jak to nazvat, prostě taková ta trička, kde máte fakt jako uřízlý ty rukávy, ono to větrá, vypadá to hezky, má to pěkné potisky, mě to vždycky baví i vybírat, co vlastně na té dovolené, v čem se tam jako budeme promenádovat. No, máme tady vítěze. Balíček Rádia Kiss a k tomu možná i jeden opalovací krém si koupí sám Jakub.
7: Ahoj, Michaele, já jsem rozhodně proti takovému zákazu. Mám totiž postavu Boha. A proč bych ji lidem nemohl ukázat? Sice je to Budhova postava, ale je to Bůh.
0: Ano, všichni jednou budeme Budha.
8: Kiss, Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice s rádiem KISS a vždycky na pohodu. Máme tady pár věcí z dopravy, tak kdo nám dal vědět. Mirek píše, bacha, knik o okres Havlíčkův Brod, tak tam je havárie dvou osobáků a je to tak na 10 minut, dávejte bacha. D52, 13. kilometr z Pohořelic na Brno, už tam jsou všechny složky, je to tam uzavřeno, zablokovaný návěs u nákladňáku. Ulice Dvořáková, Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí, osobák se potkal s chodcem, na místě už jedou všechny složky a bude probíhat vyšetřování. A D3 hlásí 135. kilometr z Mezno na Kaplice, porouchané vozidlo a je tam nabouraný nákladňák.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Rádio Kiss počasí.
4: Venku dnes převládá převážně zatažená až oblačná obloha a postupně počítejme s přeháníkami a bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek dnes posoudí v úvodním kole poslanci. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Známky nyní zdražují podle růstu spotřebitelských cen k červnu předchozího roku a meziročního nárůstu délky dálniční sítě. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chce pokračovat ve zpřísňování pravidel pro používání internetu. Nová opatření mají cílit na nezletilé, kterým mají omezit přístup k sociálním sítím. Podle von der Leyenové se návrhy začnou členské státy Unie zabývat už na podzim. A teď zpátky domů.
5: Horský hotel a vysílač Ještěd patří k největším symbolům Liberce a Libereckého kraje. Jeho siluetu zná téměř každý a díky modelu si ho mohou zájemci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Přesně takovou možnost nabízí Park Bohemianum v Mariánských Lázních. Pro Kiss Blanka Holoubková.
3: Sport.
4: Mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Dnes a zítra se hrají semifinále. To první obstarají dnes ve 21 hodin Francouzi proti Španělsku. Ve středu ve stejný čas hraje Argentina proti Anglii. O víkendu pak letošní mistrovství světa vyvrcholí. V sobotu soubojem o bronz a v neděli pak finálovým zápasem. To byly zprávy v 11 hodin a Tereza Jandová.
6: Tereska v 11, máme přesně minutu po 11 a my vám přejeme nádherné úterý a pojďme zase na skvělou muziku na Kissu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Já s tou pamětí už jsem fakt jako na tom špatně, prosím vás, hlídejte. Hlídejte ten playlist Rádia Kiss, protože my tady od pondělí do pátku hledáme mezi 10. a 14. hodinou vždycky nějakou pecku od Pitbulla. Možná to bude

0: 7000 kaček a opravdu to není tam někam dozadu, že byste si museli vzít nějaký super dalekohled, abyste vůbec viděli, kdo je na pódiu, tak k Pitbullovi tady mám úžasnou další mimořádnou zprávu. Světová hudební hvězda během svého vyprodaného koncertu v londýnském Hyde Parku vytvořila hned dva Guinnessovy světové rekordy. Do historie se zapsal největším shromážděním lidí v plešatých čepicích, ikonickém symbolu spojeného právě s Pitbullem, kterého se oficiálně zúčastnilo 22 141 fanoušků. No a zároveň se jeho vystoupení stalo historicky nejnavštěvovanějším koncertem v historii Hyde Parku, když dorazilo 69 999 návštěvníků. No a už příští neděli 26. července přiveze tuto rekordní show také na pražské letiště Letňany. A vy, kysáci, u toho můžete být.
1: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: podcast s Kisem a loterii Maxa na Pitbulla.
1: Ano, zase měl někdo štěstí a dámy a pánové, už příští neděle 26. 7. Letňany Praha. Koncert Pitbulla, kluka šikovnýho. No a jak on zpíval před chviličkou Hotel Room Service, tak se obávám, že posluchačka, která se dovolala jako třetí, by potřebovala nějaký pokoj, aby tady mohla přespat, protože pojede asi opravdu z velké dálky. Tak je tam Martina?
2: Ahoj, ahoj.
1: No čau, seš tam, Martinko?
2: Jasné, jsem tu.
1: Ty jsi ještě asi trošku v šoku, viď?
2: Jsem.
1: Tak prosím tě, prozraď nám, odkud se ti podařilo dovolat.
2: Já volám z Valmezu.
1: Valašské Meziříčí. Nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělaj. Ano, tak jaká to tak? Je kapela?
2: Mňaga Žďorp.
1: Ano, Mňaga Žďorp, ta bude předskakovat Pitbullovi. Tak těšíš se?
2: Jasné, strašně moc.
1: Martinko, umíš si představit, kdyby Mňaga a Žďorp tam normálně hodinu předtím prostě vystoupila v Letňanech na tom velkém koncertu? Ale já myslím, že to by nevadilo, že ne?
2: To by byla pecka.
1: Ta řeč, to je bomba. Prosím tě, tyhle ty dva úžasné lístky v hodnotě 7000 kaček ti věnuje Radio Kiss a loterie Maxa. Chodíš občas takhle jako někdy si kupovat nějaké losy nebo vsázíš?
2: Občas.
1: Pokoušíš štěstíčko, jo?
2: No, lehce.
1: A už ti vyšla někdy nějaká mega výhra?
2: Jestli se počítá 50 korun, tak a jo.
1: Já myslím, že 50 euro aspoň. Dobře,
2: ne, to ne.
1: Martino z Valmezu, koho vemeš sebou takovou dálku?
2: Přemýšlím nad sestrou nebo přítelem. Mm-hmm. Ještě se musím rozhodnout.
1: Jo. Kdo myslí, že to nakonec vyhraje, nebo co rozhodne?
2: Možná spíš ta sestra, ta Pitbulla poslouchá víc.
1: Dobře, no a holky, kde budete spát? To končí někde v 11.
2: Někde na hotelu.
1: Jo, hotel room no. Service. Hele, možná budete spát s Pitbullem někde na pokoji, ne?
2: No to snad ne.
1: Jak to snad ne? Normálně udělám cedulku, ne? Čau, nemám kde spát. Napíšu to v angličtině, co když ti to Pitbull zařídí.
2: Tak uvidíme.
1: No, tomu štěstíčku musí žít naproti. Nezapomeň, 26. 7. Letňany Praha, OK?
2: OK, moc děkuju.
1: Tak jo, děkujeme moc a my děkujeme loterii Maxa za tyhle ty super lístky a zítra další šance. Zdravíme Valmez, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Shop Boys na Kissu a legendární videoklip Go West. Dneska 7 v 7 to padlo a padly i konfety. Jestli pak víte proč, když padne 6, máte 7.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Venku je opravdu nádherně, dneska teploty se vyšplhají až k 30, úžasné léto. A teď si vemte, že když se chcete před těma opravdu vysokýma teplotama schovat, no tak kam zmizíte? Třeba do jeskyně. A mě zaujal tenhle ten článeček, protože tohle je opravdu velký průlom. Představte si, kysáci, že se dotknete stěny jeskyně a vědci z ní za několik tisíc let přečtou vaší DNA. Ano, přesně takový průlom teďka oznámil mezinárodní tým vědců. V jeskyních ve Španělsku a Portugalsku se jim totiž vůbec poprvé podařilo získat DNA pravěkých lidí přímo ze stěn jeskyní. Ne z kostí ani z nástrojů, ale z obyčejných skal, kterých se naše předkové kdysi dotýkali a kreslili tam. Analýza ukázala, že genetický materiál se dokáže zachovat tisíce let. Objev může archeologům v budoucnu pomoci zjistit, kdo jeskyně obýval, jestli to byly muži nebo ženy, odkud pocházeli a možná jednou i kdo maloval slavné pravěké malby. Jeskyní stěny se tak mohou stát úplně novým genetickým archívem lidské historie. No dobře, já si vzpomínám, že jsme se ségrou v pokojíčku také kreslili něco na tapety, pak když ta tapeta šla dolů, tak jsme to kreslili i na tu omítku nebo na tu stěnu, pak jsme tam i něco ryli. No, já myslím, že to tam taky zůstane dlouho, co?
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Iglesias, syn slavného pana Iglesiase, kterého určitě všichni taky znáte. A tady k synovi se váže taková historka, že to, co jeho otec vydělal do 50 let, tak to se synovi podařilo do 28 let. Hezký, že? Pojďme ale teďka na nabídku, která se možná neodmítá. Představte si, že byste mohli strávit buď to váš příští školní rok ve škole, anebo jakože na Marsu. NASA totiž hledá dobrovolníky, kteří stráví rok 365 dnů v izolované simulaci mise na Mars ve výzkumném centru v Houstonu. Účastníci budou žít v uzavřeném prostředí, absolvují falešné výstupy na povrch Marsu a jízdy speciálním kolem a pomohou s výzkumem budoucích pilotovaných misí. Součástí experimentu je také používání neoplachovací toalety, která má co nejvěrněji napodobit podmínky skutečného letu do vesmíru. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kolik za ten rok v této izolaci vám NASA nabídne. Ale docela by mě to zajímalo, kdybyste měli chvilku, pošlete mi hlasovku nebo SMSku, za kolik byste do toho šli. Jo? Představte si, že rok jste pryč z domova. Za 1 mega? Za 2? Za 5 milionů? Za 10? Mně se líbilo pod tím článkem, že tam někdo napsal, kámoš by to bral a ptal se, jestli na tuto misi bude mít přístup exekutor a policie a daňový úřad.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice, hlavně v klidu a s vaší pomocí. Moc krát děkujeme za dvě hlasovky. Tak chlapi, kde pak to nejezdí?
2: Zdravím, Majko, je jedna dopravní, D11 z Prahy ven. Tak jak tam staví u toho Brandejsa ten most, tak v tom zúžení, tak tam je otevřený kanál, už tam je kamion a jedno auto asi to vymleli, takže opatrně, ať do toho nevlít někdo další, taky jsem do toho nákladňákem trošku vlít. Mm-hmm. Tak čau.
3: Ahoj Jirka, pokud jedete z Pohořelic na Brno, tak je uzavřená dálnice, sjíždí se na Bračice, je to tam na dlouho, pokud můžete obět to. Ahoj Jirka z Brna.
1: Kristýnka.
4: Čau kysáci, hele, směr Brno, kousek za výjezdem na Rajhrad je otočený, pravděpodobně kolotočovej, nějaký vůz, stojí to, hele, stojí to až po sjezd na Bratčice, kdo fakt můžete, tak sjeďte, tady opravdu strávíte hodinu, hodinu a půl v koloně, jo, čau Kristy.
1: D52, ano, 13. kilometr ve směru na Brno mezi exitem 16 Hrušovany a 10 Rajhrad. Poruchané vozidlo, dálnice uzavřena z důvodu poruchaného vozidla, všechny složky jsou na místě a tvoří se velká kolona. Zdržení opravdu velké.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
6: Přeji vám dobré poledne. Dnes je zatím ještě skoro jasno až polojasno, později bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Zoo Ostrava odchovává 4 mláďata vzácných oslů onageru. Jde o nejohroženější poddruh divokého asijského osla. V zahradě žije 12členné stádo, které je tak nejpočetnější v Evropě. Novinářům to sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková. V přírodě se vyskytuje jen okolo 1200 jedinců tohoto kriticky ohroženého zvířete. Muž z New Jersey kvůli tričku, na kterém bylo napsáno, že bombardovat děti nepředstavuje sebeobranu, v červnu málem neodletěl letadlem společnosti United Airlines. Personál mu podle něj dal na výběr, buď si tričko na sobě nechá a nikam nepoletí, nebo si ho převlékne a bude vpuštěn do letadla. A teď zpátky domů.
7: Nejen pěšky nebo na elektrokolech. Strážci Krkonošského národního parku budou i letos dohlížet na návštěvníky ze sedel koní. Osvědčený projekt pokračuje už 14. sezónu a podle zprávy parku pomáhá chránit přírodu i lépe komunikovat s turisty. Dvoučlenné hlídky se pohybují ve dvou lokalitách. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci v pondělí večer přijal král Harald V. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
8: Letní 90 už bude patřit za malý okamžik někomu z vás, kdo se dovolá na 210-323-323.
0: To nejlepší od 90. let.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.
6: Be happy.

Chtěl bych poděkovat hned takhle na začátku 12. hodiny, 10 minut po 12. slečně. Rozárka to je, Rozárka z Hradce Králové, která mi tady udělala fotografii Dobrou chuť. Děkuji moc krát, Rozárko. Poslala mi krásné knedlíky, takové ty napáře, jak uděláte, a vevnitř je sladká jahodová nebo jiná náplň, no, takže cukr, tvaroh, domácí máslíčko. Moc hezká fotografie. Děkuji, děkuji a všem přejeme dobrou chuť. Kysáci, v této hodince za malý okamžik si dáme letní 90 a podíváme se na 4 věci, ze kterých mají muži na začátku vztahu největší strach. No, schválně si tipněte. Neuhádnete. Neuhádnete. A vyčkejte.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Komu teďka udělá radost letní devadesátka, kdo se dovolal muž a nebo žena?
3: Ahojky, tady žena Míša.
2: Ahoj, žena Míša. Tak Míšo, to musím říct, že máš krásné jméno. Já jsem Michal. Že nám to rodiče dobře vybrali.
3: No počkej, jsi Michal nebo Michael?
2: No prosím tě, tehda víš co, jako v době totality se moc tam Michaela Michael nedávalo, no, takže já jsem Michal.
3: Já jsem Michaela, 79. klidně to řeknu.
2: Aha, jo, to už šlo, jo.
3: Aha,
2: já jsem o 4 roky starší a nešlo to, čověče.
3: Tak já nevím, co ty tvoje rodiče dělali.
2: No jo, ty jsi měla možná někoho na ústředním výboru KSČ, ne?
3: Ne, neměla. Pak ne.
2: Tak možná tatínek nebyl nějaký doktor nebo něco takového?
3: Mara nebyl, to byl elektrikář, se maminka poštěčka a v kovárně dělala.
2: V kovárně, no vidíš to, tak pojďme si tady něco krásného pro štěstí ukovat. Jednu devadesátku vybrala si 24/7 společně. Ano. Komu to pošleme, komu to udělá radost?
3: Ale pošlu to určitě manželovi, který určitě poslouchá a pošlu to všem, ať prostě hlavně přežijou prázdniny děti, všichni vyzdraví i dospělí, prostě všichni, ať se máme dobře a hlavně zdraví. Nic jí nepotřebujeme.
2: No a Míšo, když už tě mám takhle na lince, určitě poslouchá drahá polovička, co bychom na něho tak jako práskli, jako jednu pozitivní věc a jednu negativní, jo, jako na čem by mohli ještě v té negaci zapracovat?
3: Tak to ti řeknu naprosto přesně,
2: ajajaj.
3: To mě rozčiluje. Když dopije, má u stolečku máme každý flašku s vodou, když dopije a tu prázdnou flašku tam nechá a jde si pro novou.
2: Jo,
3: tudíž jdu někam, vemu prázdnou, vyhodím ji a rovnou svému novou.
2: No jestli.
3: Jednoduchý.
2: Ano, ano, jednoduchý. To dává logiku, jo? Že jo?
3: Neustále a to dobrý prostě tak, jaký je a že mu děkuju, že jsi mě z 35 našel, protože už jsem docela zkomírala, že už v tomhle věku nic a to si mě našel a prostě je to parťák.
2: A vidíš, a vyšlo to, že jo?
3: Jo.
2: No ale a ty jsi čekala na nějakého toho prince na bílém koni, nebo to přišlo samo?
3: Nečekala, on si mě vybral na festivalu na Otvíráku, prostě mě uhranul a tam u nás už to bylo přebraný, že jo?
2: Jo.
3: Tam takový ty modelky už mě
2: ano,
3: vybral,
2: ano.
3: Přebraný.
2: A zbalil tě co, na čepovanou 10, 12, na co tě zbalil?
3: Ne, on prostě koukal, mě sledoval každý můj krok, jak úchylák, no ale...
2: Jo, takže ale... z úchyláka manžel.
3: Jo.
2: No, vidíš, a holky si stěžujou, že nikdo na ně dlouho nekouká, že jo?
3: No, přesně.
2: No,
3: ten, kdo kouká, není uchyl, ale asi se mu líbí ta holka.
2: To jsem rád, že to vyšlo. Hele, děkuju moc, super. Posílám skvělou muziku a letní devadesátka. Ahoj!
3: Taky mějte, Michael, ahoj!
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Tohle se vám bude líbit.

0: 12:27 a 27 vteřin. Pojďme na moudro dne, kdo si počká, ten se dočká.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu. Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Hey boy, tak to už má také hodně let za sebou. Pojďme teďka na moudro dne, já se moc omlouvám, nějak po 11. hodině, jak jsme tam měli ty dva lístky na pitbola, tak jsem na to úplně zapomněl a dnes 100% potěším všechny hotelové pracovníky, takže pokud nás teď ladí Radio Kiss v nějakém tom hotelu, zdravíme a posíláme toto moudro dne.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje

0: Posloucháte Radio Kiss a pojďme si říct ty čtyři věci, které těm mužům tak nějak pořád jako vězí v hlavě. Pánové, dneska něco pro vás, ale dámy, vy klidně poslouchejte také. Psychoterapeuti přišli se čtyřmi největšími strachy mužů na začátku vztahu. A ne, není to jenom otázka, seznámím se s její maminkou. Bacha. Muži se podle odborníků nejvíce bojí. Za prvé, že si vybrali špatnou partnerku. Za druhé, že si přijdou o svou nezávislost. Za třetí, že pro ženu nebudou dost dobří. A za čtvrté také toho, že ji nedokáží udělat šťastnou. Zajímavé je, že většina mužů o těchto obavách vůbec nemluví. Spíš se stáhnou do sebe, protože mají pocit, že předznat strach je známka slabosti. Odborníci ale také říkají pravý opak. Otevřená komunikace může vztah výrazně posílit a předejít zbytečným nedorozuměním. No takže mluvit spolu a zase mluvit spolu. Posílám Sweet Love, tak ať vám to vyjde.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava, doprava a kolik máme za 6 minut 13 hodin? Láďa nám dává vědět.
2: Ahoj kysáci, na obchodu Hodňan od Písku na Budějovice nebo opačným směrem je nehoda a je to čerstvý, dávejte si všichni pozor.
1: Díky moc, Kubo, příště možná trošku telefon dál od pusy. Ahoj, dávám info v Jindřichově Hradci. Po celém Hradci kontrolujou, měří, takže dodržujeme předpisy, ať máme peněženky plné. A ještě jedna informace, pozor, tady máme Šimona.
3: Ahoj kysáci, pokud pojedete po D11 ve směru na Hradec Králové, tak na úrovni 8. sjezdu je v pravém jízdním pruhu uprostřed otevřené kovové víko od kanálu. Je to pořádná rána, tak ať do toho nevletíte. Čau.
1: Ano, mám informace, že ještě pořád to není opraveno, takže opatrně, opatrně, kdybyste o něčem věděli, velké komplikace, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss, kterou si můžete zdarma stáhnout. Za malý okamžik zprávy ve 13 hodin. Open your eyes.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
0: Radio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při které se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka s vozem nemocnice. Podle záznamu nehody, který dnes zveřejnil server Seznam zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. V Paříži se koná tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku. Spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem defilé přihlížejí desítky zahraničních lídrů. Mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na Champs-Élysées podle francouzských médií pochoduje téměř 6700 vojáků. A teď zpátky domů.
6: Kastelán šumavského hradu Kašperk Václav Kůz může získat další prestižní ocenění. Po loňském titulu Kastelán roku je letos jedním z kandidátů na cenu Průvodce roku, kterou uděluje Asociace nestátních otevřených památek. O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti a hlasovat je možné na stránkách Asociace nestátních otevřených památek.
0: Sport.
5: Tenisový trenér Tomáš Krupa si po wimbledonském triumfu svěřenkyně Lindy Noskové přivezl do Česka vedle vzpomínek šedé vlasy a pocit z dobře odvedené práce. 21-letou hráčku pochválil na setkání s novináři za nasazení i to, jak vybojovala sobotní dramatické finále s Karolínou Muchovou ve svůj prospěch. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
7: To byl opravdu nádherný víkend, nádherný zápas. Zdravíme obě dvě hráčky a pojďme na muziku. Co takhle Kalena?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Welcome to

14 let staré pecky a teď samozřejmě nový kabát David Guetta 13.08. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kiss. Chtěl bych takhle ještě narychlo poděkovat za pěknou SMSku Jirkovi Zetekovi. Michaele, děkuji za skvělou muziku, maluji přecíň a krásně to utíká, díky moc. Jirka z Pardubic. No, já jsem také kdysi maloval, ale jakmile mi tam vznikly nějaké ty fleky, tak už jsem se potom v životě do toho raději nepouštěl. Jo, můj tatínek, tak to byl jiný machr na vymalování. Ten to měl v profesionální kvalitě. Tak zdravím taťuldu do Českého Těšína, na zahrádku, asi venku je nádherně. Zdravíme tam za Český Těšín a vůbec všechny, kteří jste teďka třeba na zahrádce, stříháte, zaléváte a užíváte pohody s rádiem Kiss. Robert Miles, One and One.

se trsá. To se hned lépe maká, vidíte. Já mám pro vás jednu úžasnou nabídku. Je to jak pro chlapy, ale tady bych teda zohlednil více dámy, jo? Kočky, pokud chcete být opravdu nádherné, krásné a aby vám to slušelo a aby po vás koukali úplně všichni kysáci, tak my jsme právě včera na stránky kis.cz/náš e-shop naskladnili dva nové produkty. Je tam krásný Kis dámský crop top, to je takové to tričko bez rukávu a je vám vidět holý pupíček. No a potom, aby vám to slunce tolik nepražilo do vašich očí, tak tam máme novou nádhernou kšeltovku. A docela by mě zajímalo, co to je za slečnu, která je tam na těch kysáckých stránkách vyfocená. To je nějaká naše nová moderátorka. Chci okamžitě telefonní číslo.

0: Připomínám, kysáci, že až do pátku někde mezi 10. a 14. hodinou na vlnách Rádia Kiss čekáme, až zazní Pitbull. Hned pak volejte Kiss. Lístky za 7 000.
1: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Tak jsme si teďka dali závan trošku Francie, Eiffelova věž, francouzská bageta, francouzský croissant a úžasné francouzské DJské duo, založené v roce 2014, které tvoří Dorian a César, a tohle to je jedna z jejich posledních novinek i v playlistu Rádia Kiss. No, ještě to nemáme v Kiss parádě, budu muset asi zavolat DJovi Basslickerovi, aby to ve středu připravil na čekačku number one a number two. Mimochodem, kdybyste chtěli trošku pozměnit a svého favorita dostat v té naší top desítce největších novinek úplně někam výš, nahoru, mám pocit, že první místo tam pořád ještě obletujou Skútři, tak můžete na stránkách kiss.cz/kissparáda. Celkem máte tři hlasy.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.

S váma Kiss a ještě než vás předám do rukou úžasného Radka a ještě krásnější Soničky, kteří se o vás teďka do 18. hodiny tento týden tady budou starat, pojďme ještě na to mistrovství světa ve fotbale. Mě totiž zaujala jedna zpráva, strašně by mě zajímal váš názor, ale to byste mohli odpoledne probrat s Radkem. Jistý fitness trenér a influencer Jacob Abrams dokončil kompletní 5-kilometrový běh přímo ze svého sedadla na stadionu během zápasu mistrovství světa. Jo? On se postavil na tu umělohmotnou červenou sedačku a normálně těma nožičkama tam prostě jakoby běhal dokola, jo, na těch, kolik to má, 20 cm čtverečních, no prostě na té zadnici, na které sedíte, tak na tom on běhal dokola. Tuto netradiční výzvu absolvoval a měřil během utkání mezi Marokem a Haiti a po celou dobu zápasu v podstatě běhal na místě. Zatímco FIFA v komentářích dokonce ocenila jeho tempo, fotbaloví fanoušci jeho kousek ostře kritizují za to, že tím obtěžoval a rušil ostatní diváky sedící kolem něj. Naprosto tím souhlasím, kdyby přede mnou někdo vstál a běhal na sedačce, omlouvám se, facando, grando, zleva, zprava, naschle, nebo opust stadion, jo. Tohle ne, fakt jako, to si dělej doma, kamaráde. No a když jsme u toho, tak dneska 21:00. Francie versus Španělsko. Favorité jsou Francie 2,42 od bookmakerů a hosté 3,31. Jak to dopadne, budeme vidět večer.

0: Užijte si dnešní úterní odpolední jump. Radek a Soňa. Těší se na vás také.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Chvíli před 14. hodinou vás zdraví Soňa a Radek. No a pojďme se, než začne odpolední čas, podívat na dopravu.
2: Tak pojďme přímo do Pardubic a to je ulice Milhejmová. Tady se bouralo opatrně přímo v Prostějově. Je to Winklerová, kde počítejte se zdržením přímo v Plzni. Nepomucká, tady to hapruje a dvě čerstvé dopravní nehody jsou taky v Praze a to je Šumavská, Papírenská a teď se nám rozsvítila i Zenklova. Takže bourá se bourá. My vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvedne tepovku. Díky Disney+. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Pro dnešek bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Do vládní novely o zmrazení cen dálničních známek by se mohla dostat pozměňovacím návrhem úprava platnosti jednodenní známky. Platila by 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Při dnešním úvodním projednávání předlohy ve sněmovně to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik, podle kterého bude taková platnost pro řidiče férovější. Pytláci a nelegální obchodníci zabili na dolním toku Dunaje mezi lety 2016 až 2025 nejméně 3366 přísně chráněných jeseterů. Vyplývá to z nové zprávy Světového fondu o ochranu přírody, která shrnuje 10 let sběru dat z Bulharska, Rumunska a Ukrajiny. Úřady za tuto dobu zabavily nejméně 6,5 tuny nelegálně ulovených ryb nebo jejich masa, více než 263 kg kaviáru a velké množství zakázaného pytláckého náčiní. A teď zpátky domů.
2: Nádvoří děčínského zámku se i letos promění v letní kino. Promítání odstartuje zítra a Letňák nabídne filmy každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu až do 15. srpna. Diváci se mohou těšit na aktuální filmové novinky i oblíbené klasiky a na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveni Mimuni a Monstra. Z Děčína Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Cyklista Pavel Bittner věří, že do konce probíhající Tour de France dokáže ještě vylepšit páté místo ze sobotní osmé etapy. Uvedl to v online rozhovoru s českými novináři. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
3: A teď už jo, a roďu.
4: Ano, přátelé, vydržte to, 4 hodiny odpoledního jumpu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: 14. hodina, 7. minuta, 14. července, úterý, startuje odpolední jump na rádiu Kiss. Soňa jde a Radek Hrdina vám přejí moc hezké odpoledne.
1: Krásné úterní odpoledne vám všem.
0: No a taky tady koukáme, že meteorologové vypíchli nějaký výstrahy, pozor, samozřejmě každý si dohledá tam, kde zrovna je, ale průřezem České republiky se mají přehnat, plus minus, jo, na většině území, bouřky, leckde i s krupobytím, takže pokud máte něco vytaženého, nebo něco podobně, to tam přes vás půjde třeba, tak bacha na auta, takovýhle věci.
1: No, kdo nemáte garáž, máte prostě smůlu.
0: No, já si pamatuju, že známý to takhle řešil, že vlastně, když bylo krupobytí.
1: Zajedeš pod most.
0: On jel na benzínku.
1: Jo, a to je dobrý nápad.
0: On jel na benzínku, on jí měl, já nevím, 300 metrů od baráku, tak si tam jel dát klidský kafe, aby se neřeklo, a dal to tam takhle pod střechu. A
1: no, vidíš to. Takže dneska budou mít na benzínkách pěkný tržby. Díky tvé zprávě.
0: Tak hlavně opatrně a s kysem.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. Huawei.

0: jedné vteřině.
1: A Ráďo, dneska je řada na mě. Dneska jsem si na tebe připravila nějakou tu ukázku. Já, je to hit v jedné vteřině a ty samozřejmě musíš poznat, co to je. Jo, ale protože já jsem hodná a mám tě ráda.
2: Ano.
1: Ano.
2: Ano.
1: Tak já ti napovím, že to je kapela, kterou my tady na Rádiu Kiss hrajeme.
2: Jo, to je napověda k stehno, člověče. Hned je to takový, ano, jako blíž,
1: no. No, no. Myslela jsem si.
2: Tak dobře, tak užijeme. Ale nešetřila si mě, koukám, že to není ani vteřina, je to 0,9.
1: No tak já vím, že ty
2: skoro.
1: Jsi, no, ty jsi skoro, jako ty jsi profík, rozumíš, jsi DJ taky, že jo.
2: Takže jako bych to měl poznat.
1: Často na svatbách a tak dále, takže to budeš 100% znát, si myslím.
2: Dobře, tak tady je ta ani ne vteřina.
1: Uka.
2: To jsem zvědavej, prosím tě.
1: Poslouchaj. No, no to víš. No počkej.
2: No to můžu, to můžu. No to teda můžu a klidně si vám ještě jedno.
1: No tak to počkej.
2: Groove coverage.
1: No dobře ty.
2: Člověče, a to bylo teda hodně short jako.
1: No, ale vidíš, dal jsi to. Já se věděla, že to budeš dávat.
2: Tak jo, Groove coverage tady u nás na Rádiu Kiss. My vám přejeme hezký odpoledne. No
1: a... Teď a my jdeme pařit, pojď, dej to na hlas.
2: Za, no co, no, my tam teď máme úplně jinou legendární záležitost, ale koukej.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.
2: Je pecanda, viď?
1: Ale tohle je, pojdeme si skočit.
2: Tak jdeme, přátelé, volume doprava, Radio Kiss, hezký Braziny.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Bá. Bá.
1: Přátelé, kdybyste to nerozpoznali, jo, tak to je ovečka. To je ovečka, protože se říká lidově, že jo, nebuď ovce a tak dále. Tady ale za malou chvíli si tak nějak vlastně prozradíme, že být ovce v některých případech nemusí být špatné. Ne každý samozřejmě tím směrem bude přemýšlet a řekne si ne, ale myslím si, že tam je dost posluchačů, kteří řeknou, tyjo, chtěl bych být na chvilku tahle ovečka.
0: Ano, to je to velmi veselá ovečka,
1: je
0: musíme říct.
1: Ano, několik veselých oveček, přátelé, protože oni se šli na pást, ale tak nějak speciálně.
0: Ano.
1: Jo? A my vám za malou chvíli prozradíme, kde, jak a proč a jak se jim samozřejmě daří.

0: Některé řecké ovečky zavítaly na pastvu a řekli si, uděláme si pěkný odpoledne, ano, možná ano. I večer, i ráno. Protože co se tam přihodilo v tom Řecku?
1: No v tom Řecku tyhle ty ovečky, co vyrazily na pastvu, najednou potkali krásný, velký, báječný a útulný skleník a tak do něj vlezli. No jo, ale co tam bylo za kytičky? Pojďme si to říct, přátelé. Tyhle ty ovečky zažily opravdu takový výlet do světa fantazie, pač sežrali v tom skleníku 270 kilo marihuany. To musela jít parádička teda, co?
0: Já si myslím, že ty ještě někde lítají.
1: No tak ano, myslím si, že Snoop Dogg se může jít už schovat, že se klouzat, bo dneska to bude Snoop Sheep, jo, že prostě opravdu to muselo být veselý. Samozřejmě byli trošku naštvaný, že jo, ty lidi, co se tam pěstovali, takhle prostě nás bylo to legální všechno, protože to bylo nějaké léčebné konopí, ale jo, jisté THC to samozřejmě mělo v sobě. Takže nechtěla bych si dát takové skopové.
0: Skopový, no právě, no, ty někde pozme na skopový a ano, máš ano. THCčko.
1: No, no, no. Nějaký šašliky, víš, no, dostaneš právě. Třeba a, jo, a pak, no, pak ti dají líznout v autě a jsi bez řidičáku prostě.
0: 270 kilo.
1: 270 kilo, promiň, toto maso muselo být úplně jako, to muselo smrdět, když jsi to upekl.
0: No, já myslím, že řecký výlezy teď už normálně jako jedou úplně jiný věci.
1: Ježdílou ovce přímo.
0: Ježdílou ovce. Smotej ovce.
1: No a jak by vypadalo, kdyby jsi taková ovečka smála třeba? Ne, takhle se směješ ty, Radku.
0: No to je pravda.
1: Ale ovečka.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se podívat na dopravu. Někde máme trouble v podobě oleje na vozovce.
2: Ahoj kysáci, pozor, pozor. Světelná křižovatka, Holice, Dolní Ředice. Kdo jedete od Dolních Ředic k té světelné křižovatce, nejspíš tam někomu vytekl volej. Tak opatrně, klouže to.
1: Moc krát děkujeme, no a tak teď, co jsme říkali v úvodu odpoledního jumpu, meteorologové hlásili bouřky a už nám to začalo.
2: Dálnice D11, Hradce na Prahu, Brady na Hradec, není vidět na krok.
1: Takže opatrně, hlavně bacha na aquaplaning.
3: Ahoj kysáci, tady Pavka, jedu z Hradce na Poděbrady, dávejte si bacha, je tady hodně vody na silnici, začalo teda brutálně pršet.
1: A jenom připomínáme, přátelé, co máte denní svícení, rozsvítit vepředu i vzadu, případně mlhovky, opatrně.
4: Já přidám ještě dopravní nehody, které se staly v Opavě v ulici Olbrichova, potom v Brně na Veveří a také v Karlových Varech se bouralo, tak pozor na to.

0: Klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Pro dnešek bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháníky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 26 až 32 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Hasiči 6. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani způsobená škoda. Kvůli riziku bouřek začaly hasiči sledovat rychlost větru. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Dva Češi v pondělí skončili v chorvatském vězení poté, co u nich policie zajistila tašku, ve které se původně mělo nacházet 45 300 eur, přes 1 milion 100 000 korun. Tašku s hotovostí podle chorvatské policie našli, nález ale neohlásili, když navíc policisté zavazadlo zajistili, část peněz už dle jejich vyjádření chyběla. A teď zpátky domů.
7: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 vozů typu 15T stále nemá klimatizaci. Důvody jsou dva. V době nákupu se pořídili bez klimatizace a navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a teď vysoutěžilo dodavatele. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Na dnešní tiskové konferenci řekla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
8: Úterní odpolední jump v plném proudu. Sonja Radek, přijí krásné odpoledne.
9: No a z muziky třeba Deky. Becky Hill, no, přichází na nás, Sonja.
10: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Dnes 14. července v odpoledním Jumpu na Radio Kiss bychom měli oslavit takovou krásnou událost, kterou je svatba. Rádio, ty to znáš, ty jsi DJ svatební, velmi často hraješ na svatbách, veď?
1: Teď po dovolené zase dohraju. Teď teda je Máchovo jezero, samozřejmě v sobotu, ale hned za týden tam je jedna nebo dvě svatby dokonce.
0: Ano, ano.
1: Takže se těším. Ale svatba, to je prostě radostná událost. My tady o jedné takové svatbě za malou chvíli budeme hovořit, budeme mluvit. A přátelé, vy si na to počkejte, protože tahle svatba je něčím malinko pro někoho, malinko opravdu vykolující. Zvláštní. Ale já si myslím, Soňo, že to je svatba, kterou ty jednou zažiješ.
0: Jo. A já bych chtěla,
1: aby
0: ty si na takové svatbě nikdy hrál a chtěla bych vidět tvůj výraz.
1: No, takovouhle svatbu ještě objednanou nemám, to je pravda. Vy si na to počkejte, za malou chvíli tady na Kissu.
2: Odpolední Jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Přátelé, svatba, to je prostě věc krásná, někdo má lepší vzpomínky, někdo horší, ale já doufám, že převažují ty lepší vzpomínky. Takže přátelé, já na svatbách hraju, mě to tam baví.
1: Někdy
0: jsem i dojatý, to musím jako přiznat, že některé svatby jsou opravdu moc hezký.
1: Ano.
0: Nebo aspoň většina, co jsem měl tu šanci. A taky tahle svatba, to je svatba, typ svatby, kterou teda skutečně ještě nemám portfoliu, že bych si tady odehrál na takovéhle svatbě.
1: Přátel, a moc rád bych si tam rádi chtěl, abych ho chtěl
0: vědět.
1: Já bych ho zase chtěla vidět, ho tam hrát, prosím vás, pěkně, jo? Ten první svatební tanec, to by bylo báječné. No, tato svatba se odehrála, prosím vás, pěkně v Anglii, vdávala se 35-letá žena, na čemž by nebylo nic tak jako divného. Ale vzala si o nějakých, tyjo, 60, zhruba 4 let, nebo tak nějak, prostě o 60 let, jo. Starší lustr.
0: Já to tak, slyšíte správně. Starší lustr, ano, lustr, to je to, co svítí, ano, prosím vás.
1: Ano, ano, jo, není to žádné jméno žádného staršího pána, prosím vás pěkně. Byl to 91 let starý lustr a Amanda se do něj zamilovala, tak se jmenovala tedy ta paní.
0: Jmenuje.
1: Ano, pod jménem Lumière, tak ho pojmenovala, takže si vzala vlastně Lumiera, koupila ho na eBay. A představ si, že vlastně láska to byla na první pohled, jo. Měli normálně obřad z prstínky, prostě všechno luxusní, jo. Lustr ten měl dokonce na sobě i nějaké orangle, jako takové prostě, řekla bych, takové broušené sklo, aby byl jako hezčí.
0: Jasně.
1: No a říkala, že s ním komunikuje skrz energii mnohem líp než s jakýmkoliv chlapem.
0: Jo.
1: A musím říct, že teda tohle to byla holka zkušená, protože tohle nebyl jako její první vztah, ano. Už nebyla, jak se říká, čistá, neposkvrněná, pač předtím byla ve vztahu se sochou svobody, paní.
0: Ježiš, koukej se. Mm. Já úplně vidím s tím Lumiérem, s tím jeho lustrem 90-letým, krásným, teda musím říct, tak úplně vidím tu svatební noc.
1: Ano, jo, tak to ano.
0: Víš, prostě jak ona mu říká, pojď sem, já ti podrbu v objímky, pojď sem, tady.
2: Radek Hrdina a Soňa.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Branky Body Jump dneska poprvé tady v fotbalním jumpu na Rádiu Kiss. Hezké odpoledne. Fotbal, mistrovství světa, samozřejmě první semifinále dneska. A to je Francie, Španělsko. Čas je přívětivý pro nás, pro Evropany, protože je to samozřejmě zalouží velkou, jak se říká. A mohlo to být klidně ve dvě ráno nebo nějaký podobný jiný čas. Naštěstí je to jak plus minus Liga mistrů, tak jak jsme zvyklí, od 21 hodin. Naštěstí obě semifinále. Jak dneska Francie, Španělsko, tak zítra Argentina, Anglie, takže to je paráda pro nás, takže krásně, dobrý takovej program, že jo, na úterní večer, pokud máte rádi fotbal.
2: Ano, ty jsi typoval, tuším, že vyhraje Argentina a...
1: Zítra.
2: Ano.
1: I když jako to nebude jednoduchý, to není nějaký 100%, jo.
2: No,
1: a dneska se Francie, přikláním jo. Víc ve Francii, ale já si myslím, že to je vyloženě typ, jenom můj osobní, že v normální hrací době to bude plichta, to znamená remíza, prodloužení taky plichta, jakože se nic nezmění a půjde to do penalt a Francie postoupí. Ale říkám, to je jedna bába povědala, že to je jenom domněnka.
2: Dobře, a Francie hraje se Španělskem, chápu to správně?
1: Francie hraje se Španělskem a víc právě věří bookmakeri právě Španělsku. Francii.
2: Opravdu. Já věřím Španělsku a pojďme se domluvit.
1: No ne, že... to bude jako těžký boj.
2: Ten, kdo vyhraje, tak ten druhý bude muset něco splnit.
1: Jakože já sázím na Francii, ty na Španělsko,
2: ano.
1: Dobře,
2: jo?
1: Ale musíš vymyslet co, ne, že si to pak budeš vymýšlet.
2: Aha, teď hned, jo?
1: Teď hned.
2: Dobře, tak mi uvaříš něco fakt jako dobrýho.
1: Fakt jako dobrýho,
2: jo.
1: Dobře.
2: Jo?
1: A obráceně.
2: A obráceně.
1: A je to,
2: tak
1: takže
2: jo.
1: Zítra se dozvíme zbytek.

0: je úterý a nám startuje Facebooková soutěž na Rádio Kiss, to znamená Facebook Rádia Kiss. Tam a jenom a pouze tam najdete tuhle tu soutěž, pozor, a to hned o voucher v hodnotě 5 000 korun, ale na co?
1: Ano, Alavis Maxima Hydromax. Přátelé, my jsme to s rádiou měli tu šanci.
0: Já to mám
1: ochutnat.
0: Tady, já to piju.
1: A je, ano, jo, ty to ještě piješ.
0: Já to piju ještě, no.
1: Ne, že vypiješ i moje. Jo, prosím vás pěkně. A je to opravdu moc dobrý. Je to takový hydratační nápoj s elektrolyty a taky vitaminem C. A rozhodně stojí teď v létě za toho mít u sebe, protože vás nádherně zhydratuje.
0: A pokud znáte Alavis, hlavně vy sportovci nebo třeba turisti, co chodíte, máte třeba nějaký problém kloubní nebo prostě vazový nebo něco podobného. Já jsem bohužel doběh nedávno jeden závod běžecký s kolenem úplně na štíru. Koupil jsem si Alavis, prosím vás, to není reklama, to je osobní zkušenost, přísahám. A věřte, nevěřte,
1: ne?
0: No, věřte, nevěřte, jako to koleno je zatažené. Já mám úplně jako geniální, takže a Alavis mám strašně jako od té doby,
1: rád.
0: Těch pár týdnů fakt rád, a to jsem za půlkou toho balení, takže pojď, Alavis, rozhodně Facebook, Rádia Kiss.
1: A najdete ho také na alavis.plus.cz.
0: Alavis Maxima Hydromax na Facebooku Rádia Kiss, voucher v hodnotě 5000 korun, nezapomeňte do pátku, tohoto pátku, 18. hodiny. Hodně štěstí.
2: Kiss, Rádio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme krátce před 16. hodinou, pojďme se podívat na dopravu, kde to hapruje, kde to úplně nejezdí zrovna.
2: No tak já musím říct, že bohužel na hodně místech prší, takže buďte opravdu opatrní, protože to klouže, co se týká aktuální dopravy v Karlových Varech, se bouralo v ulici Alšova, nebo není to přímo v Karlových Varech, ale je to obec Ostrov. Pozor také na D2, exit 3, nájezd směr Brno, tam se také stala nehoda a v Ústí nad Labem bacha na ulici Klížskou.
1: Šluknov na Děčínsku, je to ulice doktora Edvarda Beneše. Pozor, ve Cvikově na Českolipsku Nerudová, i tady se bouralo. Počítejte se zdržením a na Teplicku v Krupce je to Komenského. Šťastnou cestu.

0: posluchačem zemi.
1: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno s občasným deštěm nebo přeháňkami a také s bouřkami, ojediněle silnými. Denní teploty napříč republikou se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve středu dál porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 41,89 za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun 34 haléřů, což je o 15 haléřů více než dnes. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Zraněnému cestujícímu během pátečního letu společnosti Ryanair z Řecka do Německa po nasátí do rozbitého okénka zachránila život vedle sedící manželka. Ve výšce několika tisíc metrů nad mořem musela 61-letého muže několik minut držet vší silou za nohy. Nakonec se jí ho s pomocí dalších pasažérů podařilo vtáhnout zpátky do kabiny. Sama strach neměla, když umřeme tak spolu, říkala si v tu chvíli podle britského webu Daily Mail. A teď zpátky do
5: Letošní sezóna přeje milovníkům přírodního koupání. Podle výsledků pravidelných odběrů vzorků vody, které na začátku týdne provedla krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, je kvalita vody ve většině sledovaných koupacích oblastí výborná. Jedinou výjimkou je oblast Podolsko na Orlické přehradě. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
4: Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda ve čtvrtek. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
6: My jsme samozřejmě na svých místech a čekáme a dáme si druhou polovinu odpoledního jumpu na KISu.
7: No, mohli bychom začít vlakem pěkným, co říkáš.
6: To asi jo.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy.

0: To je krásná hudbička, veď. Cyril právě dohrál na Radio Kesa. Já ti povím něco o nejdražších tekutinách vůbec.
1: Tak to asi nejdražší, my jsme fizo jako to vzali, jak, no jak to říct, no krev, no.
0: No, a co když třeba moč, nebo slza?
1: No teda nebo, jako vžilák moc nechci mít, tak jako teda.
0: No to je dobře rád, to prosím nedělej, ano. Nicméně, budeš docela koukat, jako co, kolik na světě stojí. Byla jsem z toho překvapená, takový jako zajímavý průzkum, kam vezmeme samozřejmě i vás, posluchače Rádia Kiss. Tak koukejte ladit, protože za chviličku jsme tady zpátky.
1: No a z muziky Real to Real tady na Kissu, hezký odpoledne. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Tak kdybychom to vzali logicky na tu otázku, kterou tady před malou chvíli vznesla Soňa ve vysílání odpoledního jumpu na Radio Kiss, nejdražší tekutiny, no tak samozřejmě, abychom se ho vzali tak nějak jako pěkně, tak je to asi krev, ta nejcennější a tak dále, ale malinko přece jenom odbočíme od té krve a pojďme se kouknout na úplně jiné tekutiny, které na trhu můžete koupit. Ale pozor, za nemalý peníze.
1: No nemalý, mě by zajímalo, jestli by se našel člověk, který by dal třeba za tvou krev takových 216 milionů korun.
0: No, takový by se asi nenašel.
1: To víš,
0: jo, jestli jo, ať brinkne.
1: No počkej, ono litr, jako dát litr krve najednou, to...
0: A litr krve, abych jako Ježíš Mare, to... no, tak bych se motal, no, ale...
1: No to by ses teda, to promiň.
0: Ale litránek dobrý.
1: No to by ses, prosím, to by... no dobrý, tak ty...
0: Za 216 mega, ty bys to... bych mu dal dva.
1: Jasně, ty bys to dopil červeným, vej, co si budeme povídat. No přátelé, budete možná překvapeni, co se všechno dokáže prodat, jo? Tak začneme tím nejmenším, to je nějaký tiskový ingous do tiskárny, hele, 53 tisíc za litr. Je to drahý, ale dá se to ještě.
0: Je to speciální ingous, prosím vás, jo? Ne ten, co máte v práci.
1: Ano, takový mizící, jo. Pak Chanel číslo 5, typni si, kolik by mohl stát litr?
0: Jako ty muňavky?
1: No ano, ano.
0: Já nevím, tak jako to prodávají snad normálně, ne?
1: Po litrech ne. To by stálo 144 tisíc, takže to jako...
0: Aha, dobře.
1: Ne každý bys to z nás mohl dovolit. Co mě teda překvapilo? Krev ostrorepera amerického.
0: Tak to je asi Eminem, ne?
1: ne, není. Je to zvířátko, tak to stojí 333 tisíc, představte si to.
0: A je modrá ta krev.
1: Ano, je modrá. A třeba jed kobry královské, 849 tisíc za litr, jo. No a pokud se budeme bavit třeba o takovém roztaveném paládiu, prosím vás, teď nemyslíme ten obchodák tady v Praze, 10 milionů, 10,5 milionů za litr.
0: Dobře, a těch 216 milionů teda to bylo za co?
1: Co 216 milionů?
0: No to se říkala 216 milionů.
1: Jo, ten největší, jo. Tak no. Prosím tě, tak to je štíří jed. Ano, za litr štířího jedu 216 milionů korun a úplně nejvíc je tritium, což je 630 milionů korun za litr. A víš, co to je, víš, co to je tritium, ne? Určitě.
0: Jasně, s tím matkám každý den.
1: Jo, no to nevím, je to radioaktivní, tak dávej bacha, prosím.
0: Já taky svítím v noci.
1: No to jo.
0: Jsem kluk od spolany. Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7:07, tak samozřejmě musíte si počkat, nicméně, ale vzpomínáte si, co jsme tady včera prorokovali?
2: Ano.
1: My jsme říkali, že dneska v 7 ráno 100% padne 6, což znamená 7, protože když na kose padne 6, tak vlastně je to plus 1000 korun, automaticky teda 7000, a tím jsme naplnili vlastně ten název té soutěže celoroční 7 v 7. Protože tak to skutečně bylo. Vy tu šanci dostanete hned zase zítra, protože v 7 ráno třetí volající si hodí kostkou na dálku a číslo na kostce se násobí 1000.
2: No my hrát nemůžeme, bohužel, je to jenom na vás, ale my vám můžeme držet palce, to teda zase jo.
1: A jak to dopadlo teda dneska s tou Janou?
3: Házím červenou kostku do věže. A na hrací kostce padla 6, takže vyhráváme 7000!
1: Janě, obrovská gratulace, 7000 korun je maximum v téhle soutěži, Jano, užívej samozřejmě, jakhle o prázdninách, možná před dovolenou přijdou k dolu. Vy to zítra můžete v 7 hodin zkusit ráno a hlavně koukněte taky na sociální sítě Rádia Kiss, protože lítali konfety. A malinko přistáli Romanovi Andělovi malinko jako na hlavě.
2: No, podívejte se.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
5: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tekken.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: že se vydáme teď do Itálie, protože včera, pokud jste dávali dobrý pozor a ladili jste rádio Kiss a odpolední Jump, tak jsme se tady trošičku bavili o nějakých zákazech. A jenom ani ne o 24 hodin. Později tady máme zákaz další. Ano, prosím vás, opravdu je to opakování matka moudrosti. To znamená opravdu, pokud pojedete do nějakých resortů a vůbec destinací dovolenkových, určitě ano, tak si to naštudujte, protože ty pokuty, to je opravdu dost peněz. A nekompromisně, žádný usmlouvání. A naopak, pokud začnete smlouvat nebo něco podobného, tak jak jsme zvyklí tady u nás v Čechách, tak se vám ta pokuta bude pěkně šplhat. Já tady koukám na jednu italskou vesničku, která se jmenuje Varena, je velmi populární, nejenom u Italů, ale vůbec u Evropanů, protože je to krásná turistická destinace na u Komského jezera.
1: Ano.
0: No, ale už jim došla trpělivost a oficiálně to přichází, protože pokud byste chtěli chodit v plavkách či s odhaleným hrudníkem, protože jste na to makali celou zimu a chcete to tam prodat, tak na to můžete zapomenout. Protože pokud nebudete na pláži, po případě někde na mole nebo v docích či marině, tak ne. 200 euro, nazdar.
1: Jako pokuta. Tak hele, ono, co si budeme povídat. Ne každý, jo, ne každý skutečně má postavu do plavek, jo, Ráďo, ty o tom něco víš.
0: Je to tak, já ty svý liští čumáčky radši už nevystavuju, takže já jsem v pohodě.
1: Právě, a potom, když jako se na to máš koukat celý den a chodí tam takhle turista za turistou, který zrovna není úplně do těch plavek připraven, tak pojďme si říct, že tě to prostě nebaví. Tahle ta vesnička má jenom 700 stálých obyvatel, chci říct, jo.
0: Je krásná, tady.
1: Ano, je opravdu nádherná, je to romantika. A přesto se takhle dokázali spojit spolu a domluvit, uděláme zákon a vybereme teďkon spoustu EU.
0: No ne, tak jako prostě tam žijou a nechtějí koukat na nějaký polonahý lidi, jako, víš?
1: Takhle, já bych třeba chtěla vidět městečko, kde by se chodilo jenom nazí.
0: Jenom nazí.
1: Jenom nazí.
0: Jenom nazí.
1: Ano, že bys dostal právě zákaz za plavky, protože jsi oblečený do plavek.
0: Já bych tak jako chtěl taky vidět,

0: Ale nejdřív jsem si myslel, že bych otevřel, že bych tam dělal hot dogy.
1: No.
0: Ale vlastně bych byl taky nahej, no. Takže by tam mohlo dojít rychle k nějaký nehodě. Víš?
1: Prostě hot dogček by to byl, ale u tebe, víš?
0: No, takový jesopáreček, no.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, kamarádi, pohodnice, zase další doprava. Pojďme se kouknout, kde to hapruje. Třeba informace má Evča.
2: Ahojky, hlásím dopravní nehodu traktoru v obci Velká Lečice. Obec je v tuhle chvíli neprůjezdná a bude to ještě minimálně na hodinku, takže to když tak oběťte.
1: Moc krát děkujeme, pojďme dál.
3: Zdravím všechny, prosím vás, jedna důležitá dopravní. Kousek za Netolicema směrem na Český Budějovice je velká dopravní nehoda. Je tam rozštípaný kamion, osobák stojí v poli, jsou tam hasiči, policajti, možná tam pojede i záchranka, spousta lidí na silnici, takže bacha.
1: Moc krát děkujeme, taky někde si počkáte, kde?
4: Ale kysáci, dávajte pozor na dálnici D52 od Pohořelic na Brno, tak vlastně sjíždí to na Hrušovany a dál je to uzavřené, asi nejspíš kvůli nějaké nehodě, která tam je trošku dále. A tady ten sjezd a celý okolí je dost zablokovaný, takže bude to tady dost nadlouho.
5: Děkujeme za informace a přejeme šťastnou cestu.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaelíčku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
6: Radio Kiss. Počasí.
10: Zítra bude oblačno až polojasno s občasným deštěm nebo přeháňkami a také s bouřkami, ojediněle silnými. Denní teploty napříč republikou se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad. Železniční trať mezi Hamburkem a Cuxhavenem na severu Německa je po požáru elektrického rozvaděče uzavřená. Policie uvedla, že šlo pravděpodobně o žhářský útok. Jak dlouho nebudou vlaky jezdit, není podle mluvčí německých drah zatím jasné. A teď zpátky domů.
11: S nástupem vlny veder hlavní město řeší doklimatizování tramvajových souprav. Celkem 123 vozů typu 15. stále nemá klimatizaci. Důvody jsou dva. V době nákupu se pořídili bez klimatizace. A navíc Praha nemá práva na technickou dokumentaci. Město ale problém řeší a teď vysoutěžilo dodavatele. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
10: Hokejovou Spartu posílí reprezentační útočník Matěj Blimel, který strávil poslední 4 sezóny v zámoří a zahrál si i v NHL. Z Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku 4letou smlouvu. Klub o dohodě informoval na webu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
12: 17 hodin a 1 minuta, to znamená ještě celou hodinu odpoledního jumpu před sebou.
13: Meduza nebo Macarena, tak šup, připravíme ruce a jdeme tančit.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: A je to tuhle sobotu, nemusíte to vůbec hledat, je úplně jasný, že tuhle sobotu vypukne u Máchova jezera zase Mejdan roku.
2: A já myslím, že pokud se v tuto chvíli podíváte třeba na Instagram Rádia Kiss do storíčka, tak už tam uvidíte dokonce i celý line-up akce, protože teď jsme chtěli říct, že to bude trošičku jiný, než jste zvyklí, pač tam budou hrát samé hvězdy.
1: Jo?
2: Ano, ano, no, opravdu. Jo, jo. Startovat to teda budeme samozřejmě všichni, ano. Pak nastupuje prostě krásná Baba Yaga, Wendy Bronka. Pak Páťa Peltanu, Jean-Luc, Honza Průcha, Roman Anděl, DJ Basslicker a pozor, kdo jde nakonec?
1: Aha, nakonec to nejlepší, viď?
3: Ty jsi to?
2: Ne, já. Já a přátelé, samozřejmě mezi nimi budou nějaké moderátorské bloky, na které se můžete těšit, tak nějaký soutěže, co pro vás chystáme. No prostě bude to mejdan jako blázen, tak koukejte dorazit.
1: Lístky by měly být rozhodně na místě, každopádně můžeme to tam trošku posunout, ne do nekonečna, kdyby náhodou jste se rozhodli až na poslední chvíli. Pokud ale jste pevně rozhodnutí, tak můžete ušetřit nějakou korunu a předprodej si lístky koupit už teďko na nějakou pětku na hlavu, to budete mít i levnější. Takže přátelé, tahle sobota, mejdan roku, Kiss Party Live, Máchovo jezero. Moc se na to těšíme a pozor, další překvápko, který můžeme prozradit, bude jiná stage. Letková, úplně fascinující, parádní a další prostě překvápka.
2: Třeba Magda Vronková bude mít speciální outfit.
1: Je to tak, přátelé, víc neprozradíme. Ano. Něco jsme na ní upletli. Ano, takhle vám to sebere dech. Sobotu se vidíme na Máchově jezeře. Páš Klůček.
0: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Víte, že?
1: Dáme se nějaký takový trošičku zase zajímavý světový rekord. Víte, že v téhle rubrice na Rádiu Kiss se podíváme teďko na takový rekord, který asi ne úplně každý z nás může udělat. My ho ale trošku zjednodušíme. Soni, měla by si piva za zátkovaný klasický lahváče, jo, jedno jaký značky, to je úplně fuk, to si tam dosaďte. Měla by si třeba 100 lahví připravených, jo, měla by si klasický otvírák, kovovej, železnej, aby to něco vydrželo. Kolik myslíš, že by si otevřela za minutu?
2: No tak když 21, 22, 23, no tak podle mě třeba jako 60 bys mohl.
1: Já si myslím, že možná i víc.
2: I možná i víc, když budeš rychlej. No,
1: by byla rychlá.
2: No víc jak 120 ne teda.
1: No a my se ale koukneme na největší počet pivních lahví otevřených pomocí vrtulníku, chcete říct, helikoptery za jednu minutu. Aniž by se rozbily tou vrtulí.
2: Cože?
1: No, frajer zletěl vrtulníkem a tou vrtulí otvíral piva.
2: Ježiši Kriste.
1: Za jednu minutu jich zvládnu otevřít na milimetr 6. Některý se rozbili prostě, že ta vrtule je to upálila, že jo? Ale 6 jich zůstalo v celku.
2: Aha.
1: Tohle překonat je prostě už bohužel asi jako nemožný, že jo? Za prvý, kde vezmeš vrtulník a za druhý musíš být hodně dobrá, aby si tohle to dala, že jo? Tady video, kdy on to opravdu štrejchnul jenom, když to řekl.
2: Já mám pocit občas, že mám vrtuli v zadku, víš, tak já bych klidně mohla
1: zatěžit. Někdy já mám pocit, že to je i vidět.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Fajnky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No a teď se trošičku schladíme a podíváme se za hokejem.
2: Pojďme se podívat, protože samozřejmě se ještě hokej nehraje, ale hokejové přestupy tak nějak na takový zadní kolej, jo, v tom zákulisí, tak to jedou o 106. Ta nejčerstvější přestupová pecka je, že z Bostonu od Pastrňáka přichází do Sparty Matěj Bliml, takže Sparta takhle pěkně posílila, druhá letní vlastně posila. Pojďme se kouknout, že třeba z Dynamo Pardubice odchází Hájek do San Jose Shark, Frk z Calgary přichází do Šangaje, dále jde Young z HC Oceláři do Popradu, potom tady koukám, že z Grácu přichází do Mountfieldu Koch, takže taky posila, no a mohli bychom pokračovat, těch přestupů je opravdu hodně. Takže budeme sledovat dál, protože samozřejmě na příští sezónu chtějí být hokejky a hokejový kluby český na extraligu hodně připravený, tak snad to zase nějak zamíchaj.
1: Přejme jim to.

0: 8 do 10. Budeme probírat prostě klasická ženská témata. Vy se samozřejmě můžete mrknout v tuhle
1: chvíli. Ale chlapi, tím jako není nic řečeno, no že byste jako nebyli vítaný.
0: Jasně,
1: naopak.
0: Chlapi nás poslouchají především, jo? No, že my jim radíme jak na holky a všechno, rozumíš.
1: To je ono,
0: no.
1: Že prostě
0: no, jako my víme, ty jsi největší náš fanoušek.
1: Jo, je to tak.
0: No, a prosím vás pěkně, vy nezapomeňte napsat, co byste si přáli vlastně v naší Ladies Night dneska slyšet.
1: Protože, aby zaznělo, ano.
0: Ano, protože dneska, když mrknete na sociální sítě Rádia Kiss, konkrétně tedy do instagramového storíčka, tak tam můžete napsat přímo do toho okénka, kde se vás ptáme, co byste chtěli, o čem bychom se měli bavit, jaké témata by vás zajímaly. Jo, já teda pár jich mám, jako musím říct, ano.
1: Mm-hmm.
0: Jsou dovolené, že jo?
1: Jasně.
0: No. No, tak právě u dovolených.
1: Ale vy se můžete zapojit, takže rozhodně dejte tam pod ten příspěvek na sociálních sítích nějaký námět. No, mějte se krásně, skvěle, báječně. Já to budu mít akorát, protože teď volížím na Mělník hrát hokej.
0: No.
1: Vylezu a budu poslouchat, jak já říkám, pracovní název Slepičárna, jinak Ladies Night tady u nás na Radio Kiss. Takže si vás poslechnu, holky.
0: Buďte hodný.
1: Jo?
0: Ano.
1: A žádný nás... keci, ale držkovat.
0: Jasně, a pust nás prosím tě z celé té hale na tom hokeji, jo?
1: Uh-huh.
0: Děkujeme.
1: Jasně, těm hokejistům.
0: Ano.
1: No ty budou rádi. Přátelé, jinak zítra ve dvě.
0: Ahoj. Radek Hrdina a

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 6. večerní, než dáme zprávy, dáme info o tom, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Zdržení je na D1, máte-li namířeno ve směru na Brno, a to mezi 187. až 196. kilometrem. Zdržení taky na D5 před příjezdem do Prahy od 5. kilometru. Zdržíte se taky na D11 mezi 3. až 7. kilometrem, to znamená směr Hradec. Taky na D10 ve směru na Mladou Boleslav mezi 7. a 12. kilometrem. No a taky na Pražském okruhu máte-li namířeno směr letiště, a to od 82. až do 5. kilometru.

0: Disparada. Disparada. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno s občasným deštěm nebo přeháníkami a také s bouřkami, ojediněle silnými. Denní teploty na Moravě i ve Slezsku se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Začátek prázdnin je pro vodní záchranáře mnohem hektičtější než loni. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže vyjela do dnešního dne už k 556 zásahům. To je více než polovina všech loňských výjezdů. Celkem už evidují vodní záchranáři 11 případů tonutí a 18 úmrtí. Po pařížském bulváru Champs-Élysées se při tradiční vojenské prohlídce u příležitosti francouzského státního svátku prošly tisíce vojáků. Spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem defilé přihlíželi desítky zahraničních lídrů, mimo jiné český premiér Andrej Babiš a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V Paříži pochodovalo téměř 6700 vojáků, představila se také armádní vozidla, letadla a zahraniční síly. A teď zpátky domů.
5: Podle hygieniků v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí. V zatopeném dole Varvažov voda už není průhledná, ale ke koupání vhodná. A zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Z Ústeckého kraje Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Mistrovství světa ve fotbale má před sebou poslední 4 zápasy. Dnes a zítra se hrají semifinále. To první obstarají dnes v 21 hodin Francouzi proti Španělsku. Ve středu ve stejný čas hraje Argentina proti Anglii. O víkendu pak letošní mistrovství světa vyvrcholí. V sobotu soubojem o bronz a v neděli pak finálovým zápasem. Tolik poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. A teď už jsou tady večerní jukeboxy.
6: Hrozně dlouhý to mistrovství, co? Jukeboxy dneska budou velice krátké, jenom 2 hodiny do 8 do večera budete vybírat. Tak hezký večer všem.
7: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
8: Be happy.

0: Basta. Jubox. Jubox.
1: Rádia Kiss. Už jsem naťuknul před chvilkou, že dneska při úterku s datem 14. července Jubox v uvozovkách jenom do 8. večerní, protože pak vás bude čekat Ladies Night, ale i během 2 hodin spoustě z vás radost uděláme tím, že vám zahrou nějakou tu muziku. Teď zahrou Veronice, která se dovolala na 210-323-323. Zdravím tě a vítám tě u nás ve vysílání, milá Veroniko. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak jak takhle ty pospícháš někam, tak si to řekni, no. Povídej. Já jsem se chtěl zeptat na něco, ale ne, ty pospícháš. Povídej!
2: Já bych chtěla zahrát od Taylor Swift jakoukoliv písničku, to je jedno jakou.
1: To je všechno?
2: No, bylo by to pro všechny kyslánky, co poslouchají rádio.
1: To je hezký takhle, že jako všem to chceš nechat poslat. Tak jo, tak já ti nebudu zdržovat, ty jsi to takhle jako vyhrlila. Chtěl jsem se tě zeptat na spoustu věcí, ale ne, dobře, pospícháš. Veroniko, ahoj!
2: Ahoj, děkuju.
1: Taylor Swift bude zpívat.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu a tohle bylo další splněné přání.
1: Emil, čau. Jedem se synem, s Kubou, z chalupy dom a mladý by si rád nechal zahrát Bills od nějakého toho lunchmanyho, nevím koho, ty určitě budeš vědět. Tak nám to zahraje a všem na cestu, hele, koho chytne hnusný počasí, tak ať v pořádku dojedou všichni dom. Darec.
0: Tak to byl nějaký ten lunchmany. Lunchmany Luis, ten už je za náma. Co si pustíme teď, řekne Jája.
2: Ahoj, tady Jája, zdravím všechny kysáky. Momentálně se plavíme na raftu v Chorvatsku, užíváme dovču, posloucháme Kiss, máme s sebou repráček a zdravíme všechny, kdo si to užívají podobně jako my. Přáli bychom si zahrát písničku od Chaosu Vodopády, takový trošku autentický.
3: Čau.
2: Děkuji.
0: Tak jo, už to hraje a voda padá, padá, padá. Budeme si moc zaspívat všichni Chaos teď na rádiu Kiss Jukeboxu. A taky i pro Robina a Honzu to hraju, co teď aktuálně sedí v autě a v koloně. No tak chlapci, ať ta kolona co nejdřív zmizí, ať vám to uteče. A Chaos i pro vás. A i pro vás všechny, co

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kdo chce zahrát v Jukeboxu, buď má apku Kissu v mobilu a pošle mi hlasovku, a nebo volá naše studio, které má číslo 210-323-323. A teď se dovolal Honza, který ho zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A Honza mi prozradil, že aktuálně volá z Belgie, asi pracovně teda, že jo, tam nebude nějaká dovolená, co?
2: Ne, bohužel není.
1: Je to práce.
2: Je to práce, jak říkáš. Volám ze Charleroi a chtěl bych to poslat všem, co to poslouchají s náma. A jak jsem říkal, pustám Summer Jam, takovou tu letní písničku, ať to všichni užijeme.
1: Pustím rád. Honza, ještě mi prozraď, protože já těch songů Summer Jam tady mám jako několik. Buď ti můžu dát ten úplně jako Origoš od Underdog Project, a nebo pak, když oni to ještě pak jako znova si řekli, tak uděláme novou verzi jako pro rok 2003, pak ještě i 2010. Tak co? Co tam mám dát, prosím?
2: Nechám to na tobě.
1: Necháš to čistě
2: na
1: mě.
2: Na tobě.
1: Dobře, jo. Tak jo. Tak já ti neřeknu, kterou, a teď ji pustím a uslyšíš to. Měj se hezky, ahoj.
2: Vy taky, ahoj. Radio Kiss. Get on the floor. Put your hands up.

0: Ladíte Kejsataky Jukebox, můžete si nechat něco zahrát. Teď pustím něco Romanovi.
1: Prosím tě, zahraj mi nějakou pěknou píčku od Verony. Tak děkuju, hele, zdravím všechny kysáky a poslouchám vás 24 hodin denně skoro, teda pokud nespím. Ahoj.
0: Děkujem, tak Veronu si dáme a Roman nebyl sám, kdo chtěl Veronu?
2: Prosím tě, zahraj tam nějakou krásnou písničku od Verony pro moji dceru Luci, je v práci, tak ať to utíká a všechno bude dobré. Zatím, papa.
0: A ještě taky zahraju pro manželka Míru, akorát mi grilluje večeři, tak to je vzkaz od Verči, no tak já doufám, že bude chutnat.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než si dáme další jukeboxovou hodinu, zamíříme na silnice na D11. Je zdržení, máte-li namířeno ve směru na Hradec, a to mezi 6. a 8. kilometrem. Zdržení je taky na D8 ve směru Německo mezi 84. a 86. A zdržíte se taky na Pražském okruhu ve směru na letiště, je to mezi 13. až 19. a ve směru opačném, čili na D1 mezi 22. a 16. kilometrem. Všem vám za volant přejeme jak jinak než šťastnou cestu.

0: Machine s DJem Basicrem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
5: Začíná další hodina na Kissu, další jukeboxová hodina. S vámi je Vojta Sklenář a hodinu 7. večerní teď začínáme s NSYNC.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Express.
1: Druhá juboxová hodina dnešního večera byla odstartována, ale zároveň poslední dneska, protože dneska vás čeká od 20 hodin Ladies Night, takže necelá hodina a už tady budete mít Míšu, Wendy a taky Soňu. Do té doby já ještě stále budu plnit vaše hudební přání. Teď přání Jirkovo na telefonu, ahoj.
2: Ahoj Vojtíku, já bych prosím tě chtěl zahrát pro svoji milovanou tchýni a v podstatě babičku, protože tady mám i syna, k dnešním 70. narozeninám od Rybiček 48 já dneska slavím.
1: Zahraju moc rád a popřeju všechno nej, k těmhle krásným kulatinám. Nedostaneš za uši třeba, že zřek ten věk, co?
2: Já si myslím, že ne, ona je taková v pohodě.
1: Jo, je to dobrá tchýnka, jo?
2: Jo, je dobrá. Já si myslím, že lepší jsem si nemohl najít.
1: Což je dobře, že jo? Protože co si budem povídat, jako občas se stane, že některé ty tchýnky jako, že jo, co?
2: Přesně tak. Ale musíš si vybírat dceru podle tchýně.
1: No. Tak je dobře, že jsi dobře vybral. Takže Jirko, já moc gratuluju. Ještě jednou ty jsi říkal, že nás poslouchá pořád, což je taky super. Z toho máme velikánskou radost. No a teď teda já dneska slavím, když slaví. Tak jí zdravím a hraju to. Ahoj.
2: Ale děkuju moc, ahoj.

0: 19 hodin, 19 minut, čas, abych pustil další muziku podle někoho z vás. Tak co mám pustit, Davide?
1: Ahoj, zdravím vás do studia, tady David. Můžu vás poprosit zahrát písničku Bangaranga. Momentálně jsme dojeli do kempu na Wilsonku, do Hartvikovic s mamkou a se známýma tohle s dětskama. A chtěli bychom si nechat zahrát tady tuhle písničku pro všechny, hlavně teda pro nás, ale všechny, pro všechny, co poslouchají Kiss a i pro vás do studia. Díky, čau.
0: Tak Davide, my všichni komplet ve studiu, teďkon co jsme, tak děkujeme moc, ale hlavně vám teda do kempu. Dara Bangaranga.

0: Ladíte Radio Kiss, dohrává Alex Party a myslím si, co myslím si, jsem o tom přesvědčen, že pořádná party už tenhle měsíc v Praze. Pitbull se sem valí. Chcete na něj vyrazit? Máme lístky.
1: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: je tu Radio Kiss a jste tu stále vy, kteří se do Jukeboxu ozýváte, konkrétně Radka, teď na našem telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, tebe taky.
0: No a ty jsi mi před chvilku říkala, že dcerka vybrala a ona ani si to nechtěla říct, viď, ty jsi mi chtěla dát k telefonu, ona se stydila. Kolik jí je?
1: 14.
0: 14 a stydí se takhle, jo?
1: Ona, no, tak nechce veřejně, bude jí 14, no.
0: Jo, fakt takhle, jako je stydlivá, jo? Co?
1: No, tak já mám celkem 3 děti, tak jsou všichni stejní.
0: Všichni jsou stejní. A tak ty nejsi stydlivá, tak to jsou po tatínkovi asi, ne?
1: Asi jo.
0: Tak chtěla BTS, tak to dáme samozřejmě. Tak jak se jmenuje dcerka?
1: Dcerka se jmenuje Gabrielka.
0: A chceš to ještě někomu radu?
1: No a těm zbytku mojemu. No, Natálce nebo mojí, to je nejstarší, a tomu nejmladšímu Petilukovi a manželovi Peťovi.
0: Tak jo, tak je to tady a užívejte večer, ahoj.
1: Ahoj, moc děkuju.

0: Já už jenom kousek a mizíme domů do bazénu. Chtěli bych nechat zahrát Abde do rána. Tak pokud to jde, tak nám to zahraje a zdravíme všechny kysáky, který musí ještě hákovat. Starec.
1: No tak zahraju samozřejmě a jsem rád, že jste říkali, že už zbývá jenom málo, že to nebudete dělat do rána, ten plot. Kam to ještě dáme, Verčo?
2: Prosím vás, chtěla bych nechat zahrát nějakou pěknou písničku, že jsme vyrazili s celou partou na ryby. Budeme tady až do neděle, takže pro nás, pro Pepu, pro Pavla, pro Ivoška, pro mě, pro Verču, pro Honzíka, pro George a také pro vás do rádia a pro všechny, co vás poslouchají. Přejeme krásně prožité léto. Čau, čau, Verča.
1: A kam mám ještě pustit song?
3: Prosím tě o zahrání jakékoliv písničky. Mělo by to být do Zlatých hor na Jesenicku, Mikulovice a ještě jednou gratuluji organizátorům track srazu 2026 Jeseník. Bylo to úžasné. Děkuji, ahoj Milan. Měj se krásně do studia.
1: Taky se měj, Milane, krásně. I pro tebe song do rána. I vám všem, co ladíte, no a když budete ladit do rána, tak za chvilku Ladies Night, pak to nejlepší z dneška a potom Jukebox noční. Ale ten večerní, ten už pro dnešek to má za sebou. Okay.

0: Filmové tipy.
1: Co nového ve světě filmů a seriálů? Tohle jsou tipy na parádní letní večery. Do kin se vydává Vajana v hrané podobě. Pokud máte chuť na dobrodružství, nádherný moře, exotiku a trochu magie, můžete vyrazit na výlet i bez balení kufírků. A pozor, vrací se i Dwayne Johnson jako Maui, takže o pořádný hlášky nebude nouze ve snímku. Odvážná Vajana. I streamovací platformy mají co nabídnout. Třeba sci-fi novinku Spasitel s Ryanem Goslingem, co se střihnul obyčejného učitele, který se stane poslední nadějí lidstva na přežití. Kapesníky nejdit. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: co jste se tolik těšili, Ladies Night.
1: Slepičinec, tralala.
0: Na to říkal Radek, to ne.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radek Kiss.

0: Let's go, girl.
1: Ladies night. Radio Kiss.
0: Přesně tak, let's go, nejen girls, ale samozřejmě i vy, pánové, se můžete ozývat a hlavně poslouchat a taky nám třeba sdělovat své dojmy, protože Ladies Night startuje. Samozřejmě je tady Soňa, Míša a Wendy.
2: Tak, Míšo, ty jsi byla na Ibize a já si myslím, že naši posluchači budou chtít slyšet něco ze zákulisí. Já my samozřejmě z Wendy taky, protože jsme tam nebyli s tebou a zajímá nás, jaký to tam bylo a co jsi tam viděla a co tě zaujalo a co Dada Getu, jaký byl.
0: Já stran sociálních sítí jsem měla pocit, že jsem trošku s váma byla. Já jsem zrovna v tu chvilku byla na Majorce, tak jsem vám mávala.
3: Jo, to jsi říkala.
0: No.
4: No hele, my jsme si tu Ibizu užili, bylo to skvělý a myslím si, že kdo má rád vyloženě takový ten party život, tak by si to měl zažít, pokud má tu možnost. Já jsem teda vděčná za to, že jsem tam mohla vyrazit s partou, což si myslím, že je úplně to nejlepší, když tam máte nějaký lidi, kteří prostě s váma pařej a drží s váma basu.
2: Takhle, já jsem na Ibize byla taky, teda musím říct, že já jsem tam hrála kdysi a musím říct, že teda jsem tam byla s DJema, jo, s partou DJů a DJek a... No, jako takhle, bylo to velmi málo času, potřeba bych, aby tam den měl třeba 48 hodin, že já jsem tam dělala ještě DJskou školu do toho, takže opravdu jako tam všichni headlineři v těch klubech hrajou třeba až, já nevím, ve 3, ve 4 hodiny.
4: To je pravda, ano. David Guetta hrál od 3:30 do 4:30. Jo, ano. Jenom 2 hodinky.
2: Ano. A když máte být, no jenom to je hodně docela, nám tam nehrál ani takhle.
4: No tak vem, že některý naši DJové tady hrajou celý večer, jo.
2: No a právě to nemůžeš srovnávat, jo.
4: No to je právě Guetta, úplně jiný svět, jo.
0: Byl to fakt on.
2: Ano.
0: Byl.
2: A navíc, jako ty lístky do těch klubů, tak tam stojí třeba 100 euro, úplně naprosto běžně i víc. A je tam... tak málo místa, že já jsem byla strašně naštvaná, když jsem tam šla do toho kluba a říkala jsem, jako jestli tady začne hořet, tak jsme všichni uhořeli.
3: No to je strašný.
2: Ne, ale opravdu tam nemáš ani centimetr na to, aby se zhnula doprava nebo doleva. Mm-hmm. Je to prostě masakr.
4: A v jakých klubech jsi hrála?
2: Já jsem hrála v Rock Café nahoře na terase, pak v Blue Moonu, pak ne v žádný jako Amnézy a Apache a takhle v těch známých, ale v takových jako těch, byli jsme tam na DJské škole, takže
4: no jasně, chápu.
2: Nicméně, teda musím říct, koukala jsem, že jste byli v Ushuaie.
4: Byli jsme v Ushuaie, tam jsme byli na Martinovi Garrixovi.
2: A tam jsem si odnesla skvělou záležitost, teda musím říct.
4: Jo?
2: No, protože tam jsou takový bazénky, tam je velký bazén, ale nesmíš tam koupat, když je ta party. Ale jsou tam takové malé bazénky, víš, a je tam vedro strašný a teďkon ty teda jako piješ to pití, máš ten vějíř, že jo, a ty říkáš, bazének, takže jsem si šla rychle s tomu do bazénku a hádej co. No samozřejmě to je úplně ráj na plísně, že jo, bezvadný. Doufám, že jsi tam nebyla.
4: Nebyla.
2: Šikovna.
4: No a pak jsme byli v Universu a tam hrál teda David Guetta. A jak jsi říkala, že tam bylo narváno, to teda bylo. Hmm. To vám řeknu, já jsem se chtěla jsem si chytit nějaký dobrý záběry, protože ty lasery šly ze stropů, z boku a tak dále. Fakt opravdu velká vizuální show, kromě toho, že David Guetta je teda jako božský, když hraje. Mm-hmm. A když jsem šla nahoru, tak ty lidi mi ještě jakž takž uhybali. Ale pak jsem se chtěla za tou mojí partou vrátit dolů. A normálně tam byly nějaký mladý cápkové, jo, stáli tam nad tím schodištěm a já říkám, já se omlouvám, já musím jít za tou mojí partou dolů. A oni na mě se koukli a go away, go away, no běž pryč, běž. Říkám, no tak počkej, jak jsem vzala lokty a normálně tam nabrala.
0: Takže kdokoliv jako bez nějakého delšího objednávání předem se dostane do toho klubu, jo?
4: No, takhle,
2: my jsme dobrý si koupit dopředu.
4: Museli jsme si koupit lístky dopředu. Tady do těch velkých klubů a obzvlášť, když tam jdeš na nějaký známý interprety, tak je to lepší.
0: Tak je to lepší, jasné. Hmm.
4: No, ale pak jsem vám chtěla říct, že jsem byla ještě v O Beach a teda to je úplně jiný svět, co se týká i ženských. To jsem si říkala, že vám musím odvyprávit, protože my jsme se tam bavili i s některýma lidma,
2: co
4: tam dělají.
2: Počkej, nech to, to už jsme byli moc dlouhý.
0: Jo,
2: to
0: necháme si to,
4: jo, dobře,
0: necháme
4: tak jo,
0: si
4: dobře,
0: to
4: dobře,
0: na další. Tak se to necháme, já jsem jenom chtěla říct, jak mluvíte o tom, že je tam tolik lidí, tak jak říkám, doporučuji Majorku, já jsem tam taky hrála, hrála jsem tam karty a pálky.
1: Radio Kiss.

0: Kesáci, vítejte v Ladies Night, kde určitě nebudeme probírat žádný chlapský témata, budeme probírat prostě ženský témata.
1: Správně.
0: A to hlavní, co jsme teď začali řešit hned takhle z kraje, je to, že jsem byla s kamarády na Ibize a viděla jsem tam úplně jiný svět. Nejenom z pohledu těch party, ale i z toho pohledu, jak se tam chovají ty lidi. A řeknu vám jednu pozitivní věc, začneme tím hezkým. Jo?
2: Ano.
0: Na Ibize se mi kolikrát stalo, že za mnou přišla úplně cizí ženská a řekla mi, že mi to hrozně moc sluší.
2: A to je krásný, ale věc.
0: A to je hezký.
2: To se mi děje běžně jako v zahraničí. I třeba ve státech tohle to se mi děje.
0: To bylo pro mě jako hrozně hezký, že prostě někdo přijde, je, hele, ty jsi krásně namalovaná, nebo ty hezky vypadáš, máš hezký outfit. A já, ty jo, děkuju. Musím říct, že v České republice, a teď jako nechci být taková, že bych nadávala na Čechy a tak dále, ale mi se to fakt jako nestalo, že bych byla v nějakém klubu a nějaká holka jenom za mnou přišla s tím, že hele, tobě to moc sluší.
2: Ale jo, jako stane se, taky se stane, jako, ale jo. Je to teda velice, velice ojedině, jestli se mi to tady v Čechách stalo třeba třikrát, jako že cizí člověk přišel a dal se do řeči jako s tím, že vám dal teda nějaký kompliment, tak, nebo teda dívka, nebo
0: tak,
2: žena.
0: Nechci říkat, že se to nestane nikdy, ale na té Ibize se mi to za tu krátkou dobu stalo o mnohem víckrát, než tady v České republice třeba.
1: Tak je takhle oblíkaná v Česku, fakt nechodíš, Míšo. Pojďme si to přiznat.
0: Ale tak když jdeš do klubu, tak se snaží se oblíknout, víš.
1: No jasně.
0: No a takže to je jedna věc. A další věc je, co jsem tam viděla, tak byli jsme v O Beach, což je takový jako luxusní klub, venkovní, a tam opravdu všichni chodí v plavkách, uprostřed je velký bazén, který je jako opravdu, že tam ty lidi došáhnou, popíjejí tam, je tam i takový ten vodní bar.
2: Tak je tam čuraj určitě do toho bazénu,
0: fuj. To si piš, bylo to přechlorovaný, takže si myslím, že vědí, proč to dělají. A bylo tam spousta takových zajímavých dámských hloučků, kde ty holky, bylo vidět, že jsou hodně upravený, ale opravdu krásně upravený, mají hezký plavky, ale ani se nejdou koupat.
1: Cože?
0: Ne.
2: Tak třeba měli menstruaci zrovna?
0: Ne, oni normálně lovili.
2: Jo takhle.
0: Oni cíleně lovili,
2: jo, takhle.
0: A hledali,
2: že prostitutky, jo.
0: No, to bych neřekla, protože tyhle cty jdou ještě na večeři předtím.
2: Jo, takhle. No. Takže společnice, ano.
0: Takže oni normálně hledali, kdo je tam bude zvát na drinky, protože všechno tam bylo ukrutně drahý.
2: To jo.
0: A viděli jsme tam jednu slečnu, která kdysi slečnou nebývala.
1: Aha,
0: jo.
1: Počkej, to tam taky ale bude časté, že?
2: A nebyli jste v Tajsku?
0: Ne.
2: Pak jste byli na Ibize?
1: No, přesně.
2: Takže měla mé kozičky a bramboru, jo, vepředu.
0: No neměla tu bramboru vepředu, ale bylo vidět, že už ten proces je dokončen.
2: Jo, takhle. Jo.
0: A jak jsme se to...
2: Takže měla bramboru v zadku.
0: Já to nevím, tam jsem nekoukala. Ale bylo to teda o tom, že ona tam přišla a teď po ní, že jo, kluci koukali a tohle a nějaký chlapík na baru na ně. Hele, pánové, jako jestli koukáte na ní, tak bacha, ona byla předtím chlap, normálně.
1: Cože, fakt?
2: A co ona?
0: No takhle, ona to nevěděla, že jo.
2: Ty
0: takže on to řekl jenom tak jako těm chlapům, no a oni, aha, tak ji začali pozorovat, samozřejmě, že jsme koukali dolů na plavky a jako opravdu proces dokončen, tam nebylo vidět nic, no a pak jsme si říkali, jak takováhle jako holka může fungovat v tomhle tom klubu, jak si teda jako řekne o ten drink a tak dále, jak jsme ji pozorovali.
3: Ahoj, kup mi pivo.
0: Ne, počkej, ona normálně jako mluvila jako holka, jo. Ale ty rysy byly, no byla vyšší, měla větší nohy a tak dále. A přišel tam nějaký chlapík starší a ne, že by přišla a hned se s ním jako dala do řeči a tak. Ne, ona udělala je, otočila se normálně zadkem k němu, zavrtěla zadečkem a ten jdeš na drink.
2: Yeah.
1: Takhle, jo.
2: Takhle se to dělá, holky.
0: Takovejhle
2: dobrý,
0: fofr
2: takže
0: to byl.
2: Tuhle sobotu na Mácháči zkoušíme.
4: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: večer plného. Plný.
1: Teda, večer plný plného.
2: Tvoje sklenice dnes není poloprázdná, to je jasné.
0: Večer plný dámského povídání. Ano, tak to je Ladies Night, kterou právě teď posloucháte na Radio Kiss. Wendy, Soňa, Míša. No a my jsme skončili na té Ibize, Miško, jo?
1: Ano.
0: A co mě taky zajímalo je, jestli jsi nádherně popálená, jestli jsi se tam třeba co, kozičky, ukázala tam na ně někde ty lentilky pod kabercem, co?
1: No to jsem ti právě chtěla říct, jakože s těma mýma lentilkama jsem se styděla,
0: no, počkej,
1: protože tam ty...
0: dneska už to nejsou moc lentilky, ale jo.
1: Já jsem přibrala, no.
0: Dneska, ale... no to ne, ale jakože dneska máš poměrně, jako poměrně
1: vůbec,
0: velký
1: ale...
0: prsa, jako
1: to ano, to je poměrně dobrá podprsenka, bych chtěla říct, ale přesně tohle to je ten důvod, proč jsem se tam nemohla opalovat nahoře bez, protože tam chodili ty holky, které měli některý krásný přírodní, některý krásný udělaný prsa a já jsem tam přece tady s tím nemohla jim konkurovat.
0: No to ale... mohla klidně naprosto. Jako.
1: Ne, jako byly tam ženský, který se opalovali nahoře bez, nevadilo jim to. Já jako asi bych s tím neměla problém, ale nevím, nějak jsem si řekla, že to asi dělat nebudu, protože jsem viděla, jak oni to mají tak jako hezky vybavený, tak říkám, no,
0: zase,
1: no nebudu vyhrožovat.
0: No ale zase srovnávání.
2: Líbí se mi tohle téma, přece jenom si říkám, co?
1: Víš, kolik ženských s tím problém nemá? Jako se prostě opalovat nahoře bez?
0: A hlavně to byl jeden dotaz z našich posluchačů, který jsme se ptali vlastně, co by tady chtěli řešit na Radio Kiss v Ladies Night. A tohle tam bylo zrovna opalování nahoře bez,
2: tak vidíte.
0: Ano nebo ne. Takže jsme udělali takový krásný oslý můstek k tomu. Nicméně teda v mnoha zemích je to zakázané. Jo, dávejte na to bacha a dneska už je to zakázané i třeba tam, kde to dřív zakázané nebylo. Takže i třeba na běžných plážích jako v Itálii, v Chorvatsku a tak dále.
1: Já bych to s váma chtěla probrat trošku jako více do pohledů. Dejme si chvilku pauzičku, pár písniček a pak se k těm plavkám ještě podíváme.
2: Rozhodně.
3: Radio Kiss.
4: Radio Kiss.
3: To nejlepší od 90. let.

0: Golden, před námi další plkání v naší Ladies Night a vlastně takové zlaté téma pro někoho, bych řekla, protože opalování nahoře bez je opravdu pro někoho zlatem mezi vším. Nevím, co vy holky, já třeba se nahoře bez neopaluju, já zklamu všechny.
1: Jak to?
0: Jak to? Já to nemám ráda, prostě od jak živa, nevím proč.
1: Fakt, jo.
0: No, připadá mi to hrozně laciný, takhle jako...
1: Takhle, já se nejradši opaluju naha.
0: Takhle. Laciný. Když jsem někde na pláži, jasný, sama. Ale je pravda, že i když jsem sama, tak no, to nemám ráda.
1: Fakt,
0: je strašně divný. Jo. Já i když jdu sama do bazénu,
1: prostě... A koupat se moři bez plavek, to je taky báječný. Ale třeba bych nikdy nešla na nuda pláž.
0: Ne. Mm-hmm.
1: Nebo ne, nešla, ale nebyla jsem tam ještě.
0: Já znám spousta lidí, kteří by tam neměli chodit a chodit.
1: Ne, prosím mě. Ale normálně v Chorvatsku jsou dokonce i pláže, kde provozují jako swingers party.
0: Cože?
1: Ano, kde se prostě páry milují a vy se k ním můžete jako přidat.
0: Jo.
1: Opravdu. A takhle normálně, jo, nenom, že jsou jako takhle, teda
2: a normálně nudes. Přes den, jo?
1: Ano.
2: Takže si u toho spálíš záda.
1: No to, ano. A ještě se můžeš stát masem v hamburgeru, ani nevíš jak.
0: Tam na mě, když řekneš, podejte mi někdo 50, tak to mi co přijde, víš?
3: Tam si triple hamburger.
2: Tam pozor.
0: Ale no. Jak ano. To vypadalo na té Ibize, Myško?
2: No na té Ibize, oni se tam opalovali, samozřejmě některý ženský jako nahoře bez, ale já když přemýšlím nad tím, já jsem se už jako v minulosti opalovala nahoře bez,
1: no
2: protože jsem si říkala jako, no tak jako nemám tam, že jo, nic jako tak vzácného, co by asi žádný chlap jako nikdy v životě neviděl, tak jsem se jako opalovala. Protože mě vždycky vadilo to, jak mám takové ty hranice, víš, že...
1: Na hranice, ale ty si vezmeš výstřih a máš tady ty šňůrky, no to jo, by mě úplně jeblo.
0: Tak to mě vlastně vůbec nikdy nevadilo.
1: No ale vlastně, protože vy si můžete vzít takový ty krásný plavečky bez těch ramínek, jenomže já když si vezmu plavečky bez ramínek, tak mám potom tu podprsenku u kolen, že jo, takže...
2: Ale jestli vám můžu říct jednu upřímnou věc, dneska už bych se asi... úplně neopalovala nahoře bez.
1: No dneska by zrovna měla teda.
2: No, ne. A já vám řeknu, a to teda jako nevím, jestli můžu říct takhle do vysílání,
0: no, to jo.
2: Ale...
1: Už máš kluka.
2: Ne, o to nejde, tomu by to nevadilo. Ale spíš mě jde o to.
0: Takže pozor, Myška se začervenala. Víc než mikrofon, když se nahrává, jo.
2: Dobře, já budu upřímná, já to řeknu rychle. Když bych potkala nějaký kysáky.
1: Nazdar,
2: Míšo, já tě poslouchám na kysu. Kolikrát se vám stane, že jdete někde v obchodě, něco, teď tě potkáte a já vás vždycky strašně ráda potkám.
1: A ty chodíš v obchodě nahoře bez, jo?
2: Ne, ale já si nedokážu představit, že jsem třeba někde, já nevím, v hostivaři, třeba v pražském hostivaři, opaluju se nahoře bez a najednou za mnou někdo přijde a řekne, Míšo, já tě poslouchám každý ráno na kysu, to je skvělý. Já mám z toho radost, ale nechci se jako bavit s tím člověkem jako bez podprdy.
0: To je pravda. A to já jsem zažila, jako, ale to vám teď řeknu jenom v rychlosti. Byla jsem u své ženské lékařky, jo, prostě na gynekologii a jí se udělalo špatně, těsně předtím, než jsem k ní měla jít do té ordinace, takže za ní zaskočil doktor. Otevřel, říká, to jsem se ještě měla Fialová, že jo, tak slečna Fialová, prostě do ordinace a teď já se podívám a to byl můj kolega z divadla, který se mnou hrál v divadle, ale on hrál v opeře, takže byl, prostě měl zaměstnání doktora, ano. Ale odskočil si i za své opery. Takže jsem si říkala, tak já s ním teď budu na jevišti zpívat, jako prostě, protože my jsme jako herci byli i v opeře. Tak jsem nešla. Já jsem řekla, nezlob se, ale k tomu fakt nemůžu jít.
1: A to se asi udělá i dobře.
0: To by vznikla nějaká nová árie.
1: No. Radio Kiss.

0: Ladies Night. Rádia Kiss.
1: V Ladies Night jsme opět ve složení Míša, Wendy a Soňa a s tématem jsme přešli k nuda plážím. Stejně nevím, proč se jim říká nuda, když tam vlastně taková nuda
2: jako vůbec není.
1: Není, ale to ze slova nudes, že jo?
2: Ano, ano.
1: Nahý. A ozvala se nám Lada a má docela zajímavý postřeh.
3: Krásný večer, holky. Zaujalo mě samozřejmě vaše téma Nahoře bez. A já se vám teda musím přiznat, já jsem propadla kouzlu nuda pláže.
2: Páni.
3: Za prvé je tam neskutečný klid, protože tam chodí málo dětí.
2: Yeah.
3: A je tam úplně superová komunita, víte co, nikdo vás tam jako nevočumuje, neslintá na vás,
2: no,
3: víte
2: tak
3: co, takový je to. Tam prostě vás ty lidi respektují, prostě nikdo prostě se k vám nechová nějak vulgárně, no prostě parádička, takže já jsem jedině teď už za nuda. A je teda hrozně těžký najít nějaký pěkný pláže.
1: Já si myslím, že na nuda plážích tě nikdo nevokukuje, protože tam jsou všichni nahatý, takže...
2: Ne, mýlíš se. Mýlíš se, drahá přítelkyně. Ano, dokonce vím, že právě moji přátelé, kteří jsou v páru a chodí, vyhledávají takováto místa, ale je to vyloženě, protože prostě se neradi opalují v plavkách, neradi jsou v mokrých plavkách, je to vyloženě z toho praktického hlediska, tak tam dokonce měl jako potyčku s jedním pánem, že opravdu byl jako nejenom, že byl nechutný a očumoval, ale dokonce se tam potom začal někde tahat za bambuly, takže to nebylo vůbec příjemný. Takže i takovýhle věci.
1: Že by tam chodil v čepici.
2: I takovýhle věci se vlastně můžou stát. Ale pojďme se na to podívat, holky, trošičku jako z filozofického hlediska, protože z hermetického a antropologického hlediska lze nahotu v těchto komunitách chápat jako rituál očisty. Pač v civilizované společnosti je oděv maskou, která definuje váš status. No a funkci a sociální roli. A taky takový odložení oděvu vlastně člověk jako symbolicky odkládá tu masku, takže někdo to bere i takhle jako z tohoto důvodu, že prostě v běžném životě třeba soudce nebo doktor nebo nějaký vážený prostě někdo. No a když jako vidíš na jího, tak nevíš, kdo to je, že jo?
1: No ono se říká, že šaty dělají člověka.
2: Ano.
4: Je to tak, no samozřejmě, no tak odložíš uniformu, to je jedna věc, druhá věc je ta, že opravdu jako já jsem jednou řešila, že jsem se před někým převlíkala a teď jsem jako, byla jsem v šatně a vešel mi tam chlap a já, Ježíšmarja, pardon, jo, byla jsem ve spodním prádle a on, ale v klidu, zezadu jsme všichni stejní a zepředu vás to může jenom příjemně překvapit. To by přišlo zajímavý, víš, že vlastně... No.
2: My jsme teda dneska s Rádiou dokonce zrovna podobné téma řešili, ale vzhledem k tomu, že jsme řešili, teda jsme informovali naše posluchače o tom, na co si mají dávat pozor, kde, že třeba v nějaké části Itálie vyhlásili, že nesmíte v plavkách ani do obchodu už tuhle tu chvíli, jo, nebo bez trička, nebo něco takového.
4: Jasně.
2: No a pak jsme se dívali, jestli teda jako není něco, kde můžou chodit lidi úplně na nějaký třeba město, jako že by si jela na dovču, jako.
1: Nuda město?
2: No, tak nuda město není, jo, ale existuje jako čtvrt někde ve městě, jmenuje se to něco...
4: Já jsem našla Vera Playa.
2: Ano, Vera Playa, tuším, že to je ve Španělsku. A tam skutečně můžete chodit prostě s bimbánem ven, jo, dělat vrtulníky ve obchodě, kdekoliv prostě, prča.
4: No. A je to i ve Francii, je to naturist, to asi bude, počkej, naturist village Cap Dutch.
2: Aha. Musíš mít takové to
4: ale je to ve Francii a je to jedno z největších naturistických středisek na světě.
2: Aha.
4: A právě v té vyhrazené části lidi běžně chodí na zim, po ulicích, do obchodu, restaurací i na pláž. Já teda nevím, jaký to je sednout si po nahým člověku na židli v restauraci.
2: A jo,
4: to je trošku co?
2: A třeba mají ty židle nějaký hygienický, no, jo. Nějaký ty. No a potom je ještě taky v Černé Hoře jedno, Ada Bojana se to jmenuje, teď jsem tady našla.
1: Hele, a to mi vysvětlete, holky, oni tam třeba i ty zaměstnanci těch různých obchodů a restaurací jsou nahatí?
4: Tak to nevím, ale až budu hledat práci, tak...
2: No, vidíš to.
1: Ale vem si, že třeba já nevím, takový policisti, když chytají nějakýho lupiče.
2: No, tak ten je taky nahej, ne?
4: Ale ušetří za pendreky.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let. Pa, pa, pa.

0: Sky Ladies Night bude za pár minut za námi, ale před námi ještě ta další a my pro vás máme další a další témata. Samozřejmě s vámi je Soňa, Míša, Wendy a Myško, ty jsi tady přivedla velmi zajímavé téma, kterým je nuda pláže.
1: Respektive, ale to přišlo tak nevinně.
0: To přišlo tak nevinně,
1: protože
0: tak
1: jsme začali řešit opalování nahoře bez a došlo to až k nuda pláži.
2: Ne.
0: Ale ty jsi hlavně řešila to, že se stydíš někde svléknout, hlavně proto, že bys mohla potkat nějakého kysáka a Martin má pro tebe odpověď.
3: Hele, já si myslím, že to není úplně takový problém prostě jako bavit se s někým takhle jako potom venku, když vás člověk jako vidí. My s mojí přítelkyní chodíme na nuda pláž a když takhle někdy někoho potkáme, prostě, tak jako je to v pohodě, je to normální. Já si myslím, že to není problém. Prostě spíšte o té hlavě to, že je, on mě vidí, je, on to. Ženský, neřešte to, je to pohoda, je to pohoda.
0: Říkám si, že by se to dalo vyřešit. Kdybychom se nafotili na podpisovky nazí všichni.
2: No, jo, to,
1: ale to by hodně lidí soutěžilo o podpisové kartičky.
0: No, počkej, ale Aleš má taky zajímavý point, jo?
4: Jako by byl zase výborný téma, no ale bohužel jako bod 9 je fotbal, jo, Francie, Španělsko, takže já mažu ke kámošovi na fotbal a nechám vás se dořešit samotný, jinak v Chorvatsku jsou i kempy, jako kde jste nahoře i dole bez, jo, zdravím slečnu bez francouzského vychování, čau, mějte se, kočky.
0: Tak užijte si fotbal, ano. Přátelé, samozřejmě, pokud se chcete dívat, tak jako my vám odpouštíme.
1: Ano.
0: FIFA 2026 je jasný.
2: No a prosím vás, ale fanděte Španělsku, pač já jsem se s Radkem vsadila o svíčkovou, jo, tak buďte tak hodní.
0: No a děkuju. Když už jsme u toho jídla, ty jsi mi dal krásný oslý můstek, holky, já mám na vás otázku.
2: No.
0: Existuje u vás v životě nějaký jídlo, který jíte na tajňáka, že se stydíte ho před někým jít?
2: Tvarušky.
1: Jo? Tvarušky? Máš ráda? A teď ale, už to vědí všichni.
2: No, ale takový speciální, jo? Já mám, oni jako nesmrděj tolik a jsou s kmínem. Jsou taky maličkatý, úplně.
1: Tak to mi ukáž tvarušky, který
0: nesmrděj. Ty máš strašně moc speciálních věcí, ale už máš i speciální tvarušky se mě, tak.
2: To, ale moc dobrý, mňam.
0: Fakt jo, to existuje. OK,
2: Myško. Bych dokonce řekla, kde je prodávají, ale nemůžu dělat reklamu.
0: Jo.
1: Já vždycky jim na taj nějaká sladký, když veřejně říkám, že hubnu.
0: Au, chápu.
1: Tate. Protože víš, že jako občas si říkáš, dám si tu jednu čokoládičku, ale prostě když víš, že někoho potkáš, třeba s kým si mluvila, hele, já teď prostě fakt cvičím a cvičíš, ale pak prostě vidíš,
0: no,
1: tě vidí ten člověk, i když si dáš jenom jeden kousek, tak je ti to blbý.
0: Tyle, mně už se to stalo, že přesně manžel prostě skládal v pracovně a já jsem si na... Já nevím, proč to tak člověk v sobě má, ale tak si otevřu tu čokoládku a nejenom slyším, jak on jde, ty, tak já to normálně zbalím, normálně to tam schovám, ty spíži,
1: protože by ti to snět.
0: A když to mám už v hubě, no tak prostě jako nebudu mluvit a najust
1: ne. A dokoušeš to rychle nebo mlčíš?
0: Ty, já asi někam jdu, abych to dokousal.
2: Fakt, jo.
0: Jo, jako jo, že v tobě jsou takový, jako nevím, no. Mám to, ale já jsem to dneska zažila, holky, s váma.
1: Jo.
2: Co, jako, co,
1: jo.
2: Takže ty jsi tam něco snědla a nechceš nám to říct?
0: Já jsem šla do obchodu, než jsem šla sem a rychle jsem snědla rybí salát.
2: Ještě sedíš naproti dneska teda.
0: Takže můžu na vás dýchnout.
1: Jo, to vím, ale ty jsi hned, když jsi mě vítala, ahoj Myško, teď jsi mě objala a kdyby si cítila rybí salát, tak se nedív, já jsem jedla rybí salát.
0: Tak protože jsi trošku omdlela, že?
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: hodin. Přesně vypadá to, že chlapům začíná fotbal, holky, teď už je to jenom na nás.
1: No, ale my budeme dávat goly, nebojte se. Yeah.
2: Ano. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Let's go, girl.
1: Ladies night.
0: Ano. Ladies night, tak je Soňa, Wendy, Míša. No a začíná nám druhá hodina, holky. Druhá hodina, letí to jako voda, co?
2: Já se strašně těším na tu druhou hodinu, protože jsem zvědavá na tebe, Soni. Ty jsi tady totiž začala mluvit o tom jídle, o kterém jsme se bavili.
0: Ano.
2: Že se dokonce jako dokážeš i stydět?
0: No já ne, ale takhle. Už ne. Už ne, ale pamatuju si, že když jsem byla jako mladá kočka, no, jakože třeba 18, 19, 20 a pozval mě muž na večeři, tak to bylo vždycky nejhorší, co se mohlo stát. Jo, za prvý jsem se nechtěla pokydat a téměř vždycky jsem se pokydala.
2: Jasně.
0: Jo, to je takový to, hele, máš tady flek, no podívej se, Pepo, no podívej se, mám tady to, flek, vypadám jak prase. No nejenom, že vypadáš jako prase, ale ještě máš pokydanou Helenku. Ale prostě opravdu, já jsem se velmi styděla jako jíst, abych nemlaskala, abych zkrátka jako se mi to vešlo do pusty, jak jsem si dávala malinký soustíčka, aby to nebylo, že jsem nenažraná, takže jsem to vždycky nechala půlku, i když mi to chutnalo prostě, jo. Nebo jsem si objednávala něco dietního, co mi vůbec nechutnalo prostě, ale aby to jako vypadalo.
2: Pak ti po zbytek večera koučilo v břiše.
0: No přesně, no úplně jako dneska, víš, co to vezmu a hrstěma.
2: Ale máš pravdu, já si uvědomuju, že jsem něco podobného taky zažívala, jo, vy? jo, to byly takový ty první randíčka, kde člověk ještě nevěděl.
0: Jasně, a dáváš si teď hrozně jako pozor a teď jako, že víš, jako, že tě chce pozvat na tvůj, tak aby to nebylo moc drahý, že jo? No,
2: přesně, dneska jo. Chobotnice, třikrát!
0: Lobstra.
3: Přidejte mi tam tu pomáčku.
0: Ano. No, takže tak vím, že tohle jsem tenkrát jako hrozně řešila, jo? A ještě jsem přemýšlela potom, už jsem byla chytřejší, jako co si mám vzít vlastně na sebe, když se pokydám, aby to nebylo vidět, takže hlavně Soňo, nechoď v bílým, že jo, na rande, prostě jo. Že...
2: No jo.
0: Takže takovýhle.
2: Nedávat si špagety, že jo? To je ideální jídlo vlastně na rande.
0: Hele, salát taky není dobrý, protože jak tam do sebe lámeš ty listy, tak prostě to vypadá hrozně, no, že jo? Takže podle mě je takový jako...
3: Třeba nějaký noky?
2: Dám jo, si brambory.
0: Tak... No jenom, že a tam, jenom je zase, tam je zase průšvih, že to špatně řekneš, jo?
3: Gnoky.
2: Gnoky.
3: Gnoky se říká, ne?
0: A gňochy.
3: Ne.
0: No gňochy.
3: Ne, gňochy.
0: Někdo říká dokonce gňochy.
2: Aha, ty gňochy, jsi dlouho nebyla na rande, Soni.
0: Je to tak, no. No nicméně, když jsme u toho randění, tak to jste zase opět udělali, holky, to je báječný oslý můstek. Páči, já jsem dneska tady s váma chtěla probrat red flagy.
2: Ve vztahu?
0: No ne ve vztahu, vůbec na tom rande prvním, druhým, třetím. Jo, že prostě my většinou ženy máme velmi silnou intuici.
3: No,
0: a prostě...
2: Takové to, když má v ruce nůž, nejen v restauraci.
0: Ano.
3: A říká si, tady bude něco špatně.
0: No ne, okay. Ale tak jako, co je třeba pro vás red flag hned na prvním rande?
2: No tak, když by přišlo na placení, takže automaticky nezaplatí. To je red flag, hodně velký.
0: Takže zlatokopka, nebavíme se.
2: Ne, je to prostě...
0: No ne, přesně tohle by, ale to řeklo spousta našich kysáků, věřme jakoby.
2: Okay.
0: Jo, ale bavíme se o tom, že ten muž tu ženu pozval na to
3: přesně
0: rande. Přesně tak,
3: první rande. Ano, řešíme první rande.
2: Řeším první rande, přesně.
0: Až tady budou zase takovéhle ohlasy, takže s tím naprosto...
2: Takže první souhlasím. Až deváté.
0: Ano, první až stokrát milion.
3: Přesně. Nevím, jestli mám vyloženě nějaký red flag. U mě je to spíš o tom pocitu, jaký mám z toho člověka. Pokud třeba tam budu sedět a nebudu si s ním mít co říct, nerozesměje mě, tak jako si řeknu, no dobrý, nevím, ale třeba mu dám ještě tu jednu šanci, protože...
0: Ale ty máš jako třeba red flagy jako z nějakých jako nějaký traumata, z nějakých minulých stavů, jo? Že třeba začne křičet třeba na čištíka nebo
3: nemám,
0: něco.
3: To nemám ráda.
0: Právě, takže třeba tohle by pro tebe mohlo být jako
3: red flag. Pokud by mě vezl autem a začal by nadávat jak dlaždič, tak vystupuju i za jízdy. To nesnáším.
2: Pro někoho to může být, já nevím, že jako tónina jeho smíchu
0: ano,
2: třeba.
0: Ano. A nebo to, že třeba začne flirtovat se servírkou. Nebo se otáčí po jiných ženách, který zrovna projdou kolem na záchod.
2: To je hodně velký red flag.
3: Ale pokud teda ta ženská má třeba na podpadku toaleťák, tak já bych se otočila taky, jo.
0: No tak to je, ano, to samozřejmě, tak to, ty jsi škodolipka, ale viď. Ježiši, ale ty jsi si vzpomněla jenom historku, to vám musím říct, prosluchejte. Já jsem byla jako servírka kdysi za barem na jedné diskotéce a byla tam taková slečna, jako jo, taková bylo vidět, že prostě vodníkec z vesnice a že pravděpodobně je poprvé na té diskotéce a tak byla tak nadšená, že se trošku opila, prostě. Jako se dobývala na ty záchody, jo, prostě a nemohla se dostat na, a ještě se dobývala na pánský, Máňa, jo. A teď my jsme všichni sledovali za tím barem a koukali jsme na ně. A najednou ona otevřela, někdo otevřel ty dveře, ona je takhle vzala a takhle se s nima praskla do hlavy a odpadla.
2: Chudá.
0: Počkej, ale to ještě není všechno. A teď ona šla normálně na zpátek a měla, jak měla tu sukínku hezkou, krátkou, malou, skládanou, ona byla taková silnější, no. Tak měla zastrčenou tu sukni v punčocháčích a tam ještě toaleťák.
2: Hej, to je moje noční Mura. No. Že se něco takového stane.
0: A ještě toaleťák, víš, ještě za ní vládl ten toaleťák, aby na to upozornil. Halo. No chudák, malá, tak jsem mi to šla říct, že jsem se na to nemohla dívat, všichni se tam smáli, říkám, vy jste fakt krávy.
2: Ale víš, co mě napadlo? Vůbec by nebylo špatný, kdyby si konečně vymyslelo, že když jdeš na rande a někdo má red flag, tak mu dáš prostě red flag. Chápeš?
3: Budeš chodit s vlaječkama.
0: Počkej, cože?
2: No, že bys prostě měla červenou vlaječku a ve chvíli, kdy ten člověk ukáže něco, co je pro tebe red flag, tak mu dáš tu vlaječku a ti mu jasně dáš najevo, že tady prostě ne.
0: Aha.
2: Hej, to není špatný, otevře si očkod.
0: Ale my jsme tady kdysi měli takový vlaječky červený, pamatuj si špendlíkem.
3: Jo, pamatuju.
0: To vždycky oni píchla, ne?
2: Dělej, holky, jdeme udělat e-shop, pojďte rychle. Tohle půjde na dračku. Radio Kiss.

0: Ladies Night samozřejmě pokračuje. Myška, Soňa a Wendy jsou tady za mikrofonem. Tak co řešíme, holky?
1: Řešíme jídlo. Randění. A řešíme to, že Soňička se v určitém období styděla.
2: No Wendy taky.
0: Jo, já jsem si uvědomila, že jo, že je to tak, ale no. Pak od určité doby už.
1: Mě tohle to nikdy netrápilo. Jediný, kde jsem cítila trošku rozpaky, je, když třeba jsem měla jíst kuře. Protože normálně doma jíš kuře rukama. A teď přijdeš do restaurace,
2: to
1: dostaneš
2: nesnáším.
1: Kuře a teď víš, že se může jíst rukama.
2: No.
1: Ale říkáš
2: a
1: si...
2: A víš to, ví to i ty ostatní.
1: A přesně.
2: No, no ale já to fakt nemám to ráda hrozně. Já nesnáším jíst kuře příborem. Já miluji ohryzávání těch kostí,
0: jasně,
2: než už to maso jím. Jako.
1: A ty chrupavky mám
0: ráno. Jo, ani nemluv.
2: Tak počkej, to je další věc, za kterou by ses měla stydit, že to jíš. Jako. Protože to vždycky, když...
0: To je dobrý na klouby.
2: Výborný, ale já jsem hlavně, když jsem jako to jedla jako intenzivně maso, tak jako i to, co milovala přesně, ty chrupavky prostě. A úplně, když to táta dával psovi, já ne.
0: Takže máme tvůj red flag. Je to chrupavka.
2: Jo. Co, když jako to
0: někdo... Když chlap u tebe bude chtít najít red flag, tak je to, že jíš chrupavky.
2: Proč myslíš?
0: Já nevím, tak to teď napadlo.
1: Proto, protože má rád taky, víš.
2: Jo, takhle, mu líto, že mu jako.
0: Ale co je pro tebe red flag?
2: Pro mě red flag, no asi to, co jsem tady říkala, že jo, předtím, no určitě, asi spousta z těch věcí, jako nicméně, jako já jsem to chtěla jako převrhnout do té roviny toho randění, že dneska se randí tak, že jako já, no mě to hlava nebere a já hlavně jako vůbec nerozumím těm pojmům, jo, dneska jsou takový jako třeba prostě benching, jo.
1: Nebo benching, že ti někdo nabenčí.
2: Ne, nebo třeba love bombing, jo, nebo,
0: cože?
2: No, nebo bread crumbing, jo,
1: nebo bread gold crumbing.
2: Crumbing, no, anebo gaysling, jo.
0: A to jsou randící pojmy dneska,
2: no,
0: jo.
2: Ano.
0: A máš jejich vysvětlení?
2: No mám, no.
0: Tak pojď na překlady.
2: No počkej, teď ne, teď si dáme tamhle Paula Keena, Aquagena a za chviličku kysáci nám to tady všechno osvětlíme, jo.
0: Takže si to řekneme za malou chvíli, jo. Ok, tak jo, tak jdeme, holky, ale stejně ten benching, co?
1: No? Aspoň něco, počkej, jednu věc, jednu jedinou.
2: No, tak třeba ten benching, to je taky jako, že se ti jako drží, ale nejseš jeho první volba, jo? To znamená, že prostě
1: jo.
2: Nechce o tebe úplně přijít, že jsi taková ta jistotka, že když nikdo jiný mu nezvedne telefon,
1: udržuje
2: nebo...
1: kontakt,
2: ano.
1: Kdyby náhodou se mu nezadařilo
2: ano.
1: jinde.
2: Ano.
0: Tak jo, holky, zbytek si dáme za chvíli.
3: Radio Kiss.

0: když jste s někým na rande, nebo dejme tomu začínáte s ním a on se k vám chová, ten člověk, tak nějak divně a vy nevíte, jak to pojmenovat, tak s tímhle vám teď pomůže Soňa, protože si našla označení různých chování ve vztahu.
1: No, to právě ani není vztah, to je takový to novodobý randění. Jako,
0: jo, a randí.
1: Musím říct, že to teda vůbec nemají jednoduchý ti mladí. Jsem ráda za naši dobu, kdy jsme ještě dokázali vyrůstat třeba bez telefonu, a když jsi někde domluvil rande, tak jsi tam prostě musel přijít, anebo jsi tam čekal, víš, vždycky hodinu na mě čekali ty frajeři.
0: A nebo jsi tam prostě nepřišla.
1: A nebo jsi tam nepřišla, přesně, a bylo to vyřešený, a nemusela si tady někde něco jako vymýšlet.
2: To je pravda, no.
1: A mimochodem, dneska teda se tomu říká ghosting, jo, my bychom vyghostovali, když jsme na to rande nepřišli nakonec. Dneska to je tak, že vlastně vy mu píšete, nebo on vám píše a vy mu neodpovídáte, jo, a prostě úplně ignorujete a děláte, jako kdyby ten člověk jako vůbec nebyl, a nebo zkrátka si ho třeba i zablokujete.
0: Ano.
1: Tak to je prostě jako ghosting a to se dneska děje velmi často, protože ty lidi jakoby nedokážou, oni jsou silní za klávesnicí, ale nedokážou vám to říct tak nějak jako do očí, jo. Ono to není jednoduchý, mně to taky není příjemný jako mu něco takového říkat, ale jako vždycky se tomu postavím, řeknu, ne, tak tohle neuděláš, Soňo, prostě půjdeš a řekneš to, jako. Jo, takže tak. Pak ten breadcrumbing, tak to zde musím říct, že jsem opravdu nevěděla, co to je, jo. A to je takový, jako, že vám dává drobky pozornosti, ale nikdy se to neposune dál. To znamená, že, nevím, třeba volajkuje storíčko, nebo napíše zprávu, nebo jo něco takovýhleho prostě. A když jako řeknete, OK, tak půjdeme teda na rande, nebo jo, že vám dává nějakou naději, nebo něco takového, no tak nejdu nikam, jako prostě na zdar.
0: Protože zrovna na toho něco vleze a nejde.
1: Ano. Benching, to jsme si říkali, to je takový to, že nejste jeho první volba, prostě jste až ta desátá.
0: Udržuje kontakt.
1: Ano, ano, přesně tak. Love bombing. Tak to se mi teda dělalo.
2: Počkej, love bombing,
1: ano,
2: jo?
1: No, to se mi
0: dělalo. Co si pod tím představíš,
2: Andy? Já si představím, že to úplně je šílená láska.
1: Ano. Přesně tak, ale pouze na začátku. Jo? A rychlej pád, takže on tě naučí na to, že ti píše každou hodinu, prostě, že jak se máš, lásko, krásné dobré ráno, krásnou dobrou noc, miluji tě, blablabla, bla, bla, a prostě plánuje budoucnost a najednou prostě jako stop všeho, rychlej pád a není nic. Jo? Mm-hmm. A prostě pozor, to je velký red flag, to není láska, je to manipulace. Jo?
2: To je strašný.
1: Bacha na tady tohleto. Jo? Protože potom najednou jste jako bezraný, jste si na to zvykli a chcete to a teď jako necháváte, co jste udělali špatně, proč se to neděje? Jako, a ta holka si třeba, nebo ten kluk si může říkat, jo, kde jsem udělal chybu a vlastně to brát jako svoji chybu, ale může to být jenom čistá záměrná manipulace od toho partnera, takže pozor na to. No a potom situationship, tak to je jasný.
0: To znám. Vlastně spolu jsme, ale nejsme.
1: No, ano, přesně tak. Jo, takže vy se spolu chováte, třeba i spolu bydlíte, jo, ale jste jako každej free a můžete si dělat, co chcete. A ten druhý to nesmí vám vyčítat. To je docela velmi výhodný. Jako
2: ale tomu se říká i otevřený vztah, ne?
1: Ne. Tohle je to vyloženě, není. Že prostě spolu jenom vyloženě, prostě bez definice, bez jistoty, bez směru, jako jenom spolu jste.
0: Já bych vnímala ten rozdíl, že otevřený vztah je, že ty dva lidi se k sobě hlásí, ano. Jsou spolu jako pár, ano. Ale jo, mají takhle tu možnost volby, že si můžou třeba někam občas jít jinam. Jo? Ale tady ten situationship, to je o tom, že dva spolu tráví čas, ale neberou to tak, že jsou partner a partnerka. Prostě jsou tak jako vedle sebe, protože jim je spolu dobře, ale dál to neřešej.
2: Jasně.
1: Ano. No a pak je tady ještě třeba takový gaslighting. A to je teda pěkně hnusný. Jo? A
0: počkej, gaslighting, to je jako plyn a světlo.
2: jako hádat?
1: No, spíš tak. Protože on tě vždycky přesvědčuje o tom, že vlastně to, co cítíš, není pravda.
0: Nesmáš.
1: Jo, že prostě jenom jako, no, ale že jenom vlastně jako hádáš nějaký pocity a to vůbec není založený na pravdě a přesvědčuje tě, že to moc řešíš, jo. Že jsi hysterická,
0: moc
1: že jsi přecitlivěla, ano, přesně jo. Tak. A to je vlastně taky jako samozřejmě určitá prostě manipulace a nutí tě navíc ještě pochybovat sama o sobě a ztrácet svoji hodnotu, což je fakt špatný.
2: Já jsem teda strašně ráda, že to randění jsem začala mnohem dřív, než jsme měli my všichni potřebu to všechno pojmenovat.
1: Ano.
2: Protože už to je podle mě šílený, víš, že všichni má svůj
0: jméno.
2: No právě.
1: Ono se to dělo asi, i když to nemělo svůj pojem.
2: Přesně
1: veď?
2: Tak. A teď někdo něco udělá a ty, počkej, já si to najdu. Aha. Hele, tak ty děláš tohle a tohle.
0: Hele, a není to jenom známka toho, že stárneme? Protože my jako mladí jsme přece taky měli spoustu věcí, které ty starší nechápali.
2: A Míša se právě loučí a odchází ze studia.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss?
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
0: Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.

0: Night.
1: Let's go, girl.
0: Ladies Night. Radio Kiss.
2: Přes randění a přes takový ty počáteční nervozity, že se stydíme jíst před tím druhým a tak dále, se posuneme dál. A já jsem si našla takový článek, protože tohle to by mě samotnou jako úplně nenapadlo řešit. A říkám si, hele, to je zajímavý, to proberu s holkama. Největší mužský strachy na začátku vztahu.
1: To je skvělý, tyjo.
3: A už si to četla, jakože říkáš, nebo takhle, chceš tím říct, že s tím souhlasíš?
2: Je to dost možný. Já jsem dost empatický člověk a hlavně nemám ráda škatulkování. Já nechci říct, že všichni chlapi jsou stejní. Každý chlap je jiný. Jsou chlapi, kteří to mají totálně na salámu. A pak jsou chlapi, kteří opravdu jsou opravdu hodně citliví. Mm-hmm. Takže se to asi škatulkovat úplně
4: ale
2: nedá.
4: Já si myslím, že takovýhle citlivý chlap už svýho chlapa má.
3: Ano.
2: Soňo. A jeden z největších strachů je, že se ten chlap bojí, že ztrácí svoji nezávislost.
4: Jasně.
2: To je úplně to, co vás na první dobrou napadne.
4: Jo, že prostě jako nezávislost, víš, svobodu než nezávislost.
2: Že se uvázal, že prostě, no, je to jako nezávislost, no. No
4: tak nemusí na mě být závislý, až vůbec ne finančně, že jo?
3: No to ne.
2: No. No, ale takový to, no, jako
4: no, spíš
2: chápu.
4: Jako svobodu, no, že já
3: jo,
4: se ztrácím.
3: Můžeš si kdykoliv, kamkoliv, cokoliv, no. S kýmkoliv.
2: Ano, ano.
3: Najednou se nemusíš se někoho ptát a najednou se musíš někoho ptát, ale když je to v dobrém stavu, se taky úplně
2: takže,
3: nemusíš
2: ptát. Takže jak byste zareagovali vy na ten strach?
4: No ne, to je takový, jako tak prostě, on proč má strach? Protože ví, že když ty mu to budeš tolerovat, on tobě bude muset taky. A to právě a to spousta chlapů nechce. Oni chtějí, aby ty si seděla doma, ale oni si mohli dál žít svůj život. No tak to jo, takhle nechodí, pánové.
3: Ale ve zdravém jako vztahu, kde ta důvěra je, si myslím, že jako nemusí se nikdo ztratit v tom, víš? Nikdo
2: já jsem si říkala, že proč to ty chlapi berou s takovýmhle jako tak, že ztrácí jako nezávislost, svobodu a tak dále. Přece ten chlap, pokud jde s tou ženskou do toho vztahu, tak to není tak, že by se uvázal, že by ztratil tu svoji svobodu. Ne, on si přece vybral.
4: No, ještě
2: navíc. To je něco jinýho přece.
3: A Oscara získal.
2: On si přece vybral.
4: No ne, ale má pravdu, Míša.
3: Má pravdu.
2: S tou ženskou prostě chce být před. Pokud, dobře, pokud mu ta ženská bude držet zbraň u hlavy a řekne prostě, ty se mnou musíš být, tak chápu, že se bude bát, že ztratil svobodu. Ale pokud ten chlap se rozhodne, že s tou ženskou teda bude, tak proč by se toho měl bát?
3: Mm-hmm.
2: Jo. Další věc.
3: Ano.
2: Strach, že si vybral špatně.
3: No tak to
4: dost možný. Jako.
2: Já si myslím, že tohle to přichází až třeba po roce, kdy ty dva se začínají fakt jako poznávat. Protože ze začátku, víš, máš takový to, že nasazený růžový brejle, jak on, tak ona, ukazujete si
3: a
2: ty nejlepší
3: chce,
2: vlastnosti.
3: A každý chce, ano, přesně, vytasit to nejlepší a no to pak dojde, no.
2: Jo.
3: Prostě.
4: No, ale pak jsou
3: každý
4: ještě
3: takový nejdřív ty červený gumítky a potom už tam jsou žlutý, že?
4: Ale potom jsou třeba ještě takzvaní narcisti a manipulátoři a ty většinou jako očekávají, že stále bude něco lepšího. Takže oni manipulují vlastně to, co mají doma, ale stále zkouší někde něco jiného, koukají se po něčem jiným a v podstatě tak třeba jako ubližují tomu člověku, kterého mají furt jako, a mají to nejlepší a potom vlastně zjistí, že to zničili, protože
3: a pak už je pozdě.
4: Pak už je pozdě, no.
2: A další strach mají za mě chlapy, kterým já jsem dala takový svůj pracovní název Bobíšci. Strach z toho, že nejsou dost dobří.
3: No, ale to taky tady jde u fňukánky, to taky nechceš, že? No aby to pořád se podceňovali.
4: No a někteří a jako nejsou dost dobří a moc dobře to vědí a snaží se s tou udělat vždycky chybu té ženy. Tak na to taky pozor, jo? To je taky dost manipulativní
2: no,
4: technika.
2: Jsou třeba chlapi, který opravdu si řeknou, tyjo, ta ženská je tak skvělá, já prostě pro ní nebudu dost dobrý. A tady vám na to, pánové, řeknu jednu věc. Kdybyste pro ní nebyli dobrý, tak si vás přece nevybere.
3: No jasně.
2: Je jednoduchý.
4: Mimochodem čtu zakázanou retoriku, ano, tak jsem velmi chytrá teď, co se manipulace týče.
2: A poslední, strach, že nedokáže ženu udělat šťastnou.
4: Jako, jo,
3: jsem udělat? Ještě jsi řekla to šťastnou, říkala jsem, že
2: ano. Ne, dořekla jsem to.
3: Udělat šťastnou, no tak jako
4: no tak když vím, že jsem proutník a prostě ta žena hledá nějakého věrného.
2: Ty chlapy
4: tak
2: podezíráš.
4: No ne, tak já to
3: vím. Se strašně líbí vás dvě sledovat, holky, to je prostě skvělý.
2: Já jsem takový chlapský tým
3: úplně to tam vždycky, ta smečne totálně.
4: Ano,
3: jako
4: přesně, no ne, tak protože já mám, rozumíš, jako mnohaleté zkušenosti na rozdíl od Míše.
3: Asi ne úplně dobré teda, no,
4: vůbec ne.
3: Vůbec.
2: Já teda svoje kratší zkušenosti nemám tak zlé a musím říct, že ne všichni chlapi jsou manipulátoři zlí a porozhlížej se
4: ano, ty si vybíraj jenom mě prostě. Ty si Míšu nikdy nevyberou. Nicméně teda, ale musím říct, že samozřejmě proč? Proč se to děje? Protože ten člověk vám vždycky něco zrcadlí. Ano? A dokud vy něco nepochopíte, tak se vám to bude opakovat. A bude se vám to opakovat, dokud vy to prostě nepochopíte a neuděláte zatím tu tečku a ten konec a neuvědomíte si, proč se to děje a na základě kterého programu vy přitahujete takovýhle věci.
0: A Soňo, už jsi to pochopila.
4: Já díky bohu až teď, ale pochopila.
3: Ty máš ještě starý Windows.
4: Ano, já jsem měla mega starý Windows. Radio Kiss.

0: a, to mi pak musíš říct.
1: Ano, ano, elektrika do bříška, je to báječné, ale...
0: Elektrika do bříška, to je krásný.
1: No, když jako máš potom vysekaný, no ale to je jedno, ale počkej. A teďko se tam bavili normálně, že vlastně víte, že se do roku, já nevím, snad 93 nedávala dětem všude anestezie, když se jim dělal jakýkoliv zákrok.
2: Ne.
1: Protože v 80. letech to bylo naprosto normální, že se operovali třeba i malí děti jako zaživa.
2: Oh!
1: Jo. No, nebo, ne, no prostě jako nedávala se jim...
2: Rozumím, úplně... no, jasně.
1: Neříkám, že všude, ale někde jo, to jo. Tak prostě bylo. A všichni mi nevěřili, když jsem říkala, že by, já nevím, mohly být třeba 3 roky, 4 roky nebo takhle nějak. Fakt jsem byla malinká, ale pamatuju si to jako dodnes, jsem byla na mandlích. Mm-hmm. A oni mi prostě dali nějaký čipek do zadku, mm-hmm. a řekli, že to jako je anestezie. Aha, jo, a potom já jsem přesně věděla, že to nebude anestezie, na. A takže když je potom ten doktor jako chtěl teda otevřít no, pusu, tak jsem řekla, že
2: A děláš to dodnes, no. Proto jsi sama, Soni.
1: Ne, promiň, no. A oni mi opravdu chytli takhle ruce za záda.
2: Ne.
1: Jo, nasadili mi takovou hnusnou prostě tu řeznickou tu.
2: Jo, vestu, zástěru.
1: Jo, zástěru. Já jsem samozřejmě... A teď oni mi chytli nos, abych se nemohla narychlo. A jakmile jsem trošku pootevřela pusu, tak mi tam prostě dali nějaký nástroje a otevřeli to, začali to trhat. No a potom mě vlastně
2: ne.
1: Pak se málem umřela, protože opravdu mě to začalo strašně krvácet a hrozně jsem křičela. A extrémně to pro mě dneska. A já opravdu do dneška si to pamatuju a do dneška z toho mám jakoby noční můry. A pak zubaře. To mám úplně stejný u zubaře. A já jsem tak dlouho trpěla normálně strachem ze zubaře.
2: To chápu, já tak tady tomhle.
1: Že jsem třeba jako přišla k zubaři jenom do ordinace, teda do ordinace a do čekárny a já jsem vomdlela. Takhle dlouho mě to drželo, protože ať mi nikdo neříká, že první zuby nemají kořeny. Jo, ty přední možná ne, ale moje stoličky. Holky, moje stoličky měly kořeny no mé regulérně až do pat.
2: Takže teď si nám řekla svoje strachy, který vlastně, to je šílený. Já teda nic takového, nemám takovýhle zážitek teda z dětství.
3: Ne. Já jsem se bála zubařů a to bylo z důvodu toho, že jsem měla taky blbej zážitek. V tom, že mi zubařka vrtala káz. A já nevím, čím to bylo, ale ten zub mě začal pálit.
2: Mm-hmm.
3: Jo, a já jsem na ní ťukala, že potřebuju pauzu, že jako mě to opravdu bolí. A ona mi řekla jenom, teď nemůžu přestat. A teď jsem viděla, jak naklopila ten loket a normálně mi zaryla do toho zubu. Já řvala, to bylo hrozný. A pak jsem nešla, 6 let jsem nebyla ani na prohlídce u zubaře.
1: Ano.
3: Vůbec.
2: A takový fobie, co nám vytvoří? No,
3: ale pozor, pak jsem se teda jako probrala, jo, že jsem si řekla, Míšo, zuby jsou důležitý. A začala jsem chodit teda jako k novýmu zubaři a shodou okolností dneska jsem u zubaře byla a chodím opravdu každý půl rok na dentální hygienu a každý rok na preventivní prohlídku.
1: Tak já jsem teda tenhle ten strach ztratila, až když mě taťka vzal vlastně někdy v 15-16 letech k soukromému zubaři, který byl teda velmi drahý na tu dobu, ale kdykoliv jsem tam přišla, já jsem neměla problém s injekcemi, protože jsem byla malička, brali krev prostě každý měsíc, každý týden a byla jsem píchaná furt prostě, takže jsem neměla vůbec jako s injekcí strach a on mi vždycky věděl, že já jsem tam přišla tak, úplně jsem takhle přepala celá, jako jo. Takže v klidu, uklidni se, dýchej, dal mi tu injekci a pak si se mnou mohl dělat, co chtěl a nic nebylo a já jsem odcházela, víš, úplně šťastná prostě, odsaď, jakože, takže tenkrát jsem se vlastně přestala bát, jako až v těch 15 letech, jinak do té doby jsem přišla do čekárny, doktora a zubaře a omdlívala jsem vždycky.
3: Já si pamatuju svoje první vrtání po té dlouhé době, co jsem u zubaře nebyla. A to vím, že mi právě paní doktorka říkala, a dáme injekci, aby to nebolo. Mm-hmm. A dáme gelíček, aby nebolela ta injekce. Mm-hmm. Takhle se se mnou bavili nějakou dobu a pak už ten strach přešel. Takže já bych tímhle s tím chtěla pozdravit všechny zubaře a zubařky, kteří jsou hodní a kteří nás určitě teď poslouchají.
1: Ano. A já si myslím, že ale tenkrát bys to dalo považovat za týrání dětí. Jo? Dneska samozřejmě, dneska bys to považovalo za týrání děti. Tenkrát jako to bylo prostě samozřejmě a navíc jako ty doktoři byly velký kapacity, že jo, prostě v těch 80. 90. letech jim nikdo jako neodporoval prostě tak, jak se řeklo, tak se udělalo a nikdo nepřemýšlel kriticky nad svým zdravím, jako hele, mají pravdu, nebo je to metoda pokus omyl, nebo jo, prostě jsou to lidi, stejně jako my se můžou prostě mýlit, že jo, v těch diagnozách a tak dále, takže musím říct, že jako já dneska, když k doktorovi nemusím, tak tam nejdu, jo, mimochodem zdravím svého pana zubaře, je moc hodný, je v Třebíči a nebyla jsem tam asi 2 roky a zavolám, slibuju, já zavolám.
3: To jsem zapomněla. Krásný příspěvek, teď jsem zrovna viděla nějaký video. Když je pejskovi špatně a zvrací, tak co? Jdeme k veterináři. Když máme rozbitý auto, tak co? Tak jdeme k

0: mechanikovi nebo k servisákovi. Když se cítíme špatně, tak chvíli počkáme, pak se poradíme se sousedkou, pak si koupíme nějaký obecný lék v lékárně, počkáme 3 měsíce a teprve potom jdeme k doktorovi.
1: Jo, tak to je.
2: Ještě
1: jako
2: mezi tím teda napíšeme něco do chatu GPT, že jo? Zeptáme se tam.
0: Upgrade.
1: Přesně.
3: Radio Kiss.

0: Ladies Night se pomaličku, ale jistě blíží do svého finále.
1: Ano. Ne pomaličku, ale jistě, za pět celá už jsme na konci.
0: Je to tak, no. Holky, s váma to vždycky letí. Neuvěřitelný. Každopádně děkujeme moc všem, kteří jste přispívali, kteří jste tady byli s námi. Ladili Radio Kissy naše Ladies Night, jak holkám, tak klukům, i když ty potom odpadli na fotbal, že? No a za měsíc zase.
1: Za měsíc zase zároveň jsme vám chtěli poděkovat, i když jste nám psali tipy, co chcete, abychom v Ladies Night řešili, a pokračujte v tom. Protože stejně tak jako my si tady tak jako plkáme, o čem nás zrovna napadne, protože takhle to my ženský hold máme, tak se nám stejně tak můžete ozvat i vy a říct, hele, tohle to byste v Ladies Night mohli řešit.
2: No, každopádně, když už to řešíme, tak mě taky napsal posluchač, když jsem napsala otázku, co máme řešit. A napsal Máchovo jezero, tak když už se loučíme, tak nejdřív nás tři. Můžete vidět právě tam?
0: Ano.
2: Budeme tam na Kiss Party.
1: Ano. To je pravda. Pokud chcete pokecat o něčem, o životě, o tom, jak se máte, dát si třeba s námi nějaký drink, tak 18. vlastně už tuhle sobotu ano. se potkáme ano. na Kiss Party u Máchova jezera.
0: A jak jsi říkala, že to máme dělat s tou Wendy? Jak to bylo na té Ibize?
2: Jo, počkat, no. Vidět zadkem?
1: No, pokud chcete pozvat na drink, ale já nevím, jak by to fungovalo tady v České republice.
0: A ty říkala, vypadni. Ty jsi postižená, ne?
1: No a hele, drinky na světě.
2: Tak až nás uvidíte vrtět zadkama, tak víte, co máte dělat.
1: Jo, pozvat nás na drink.
2: Tak se mějte krásně.
1: Ahoj. Ahoj.
3: Ladies Night. Radio Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Nadvláda žen nad éterem Rádia Kiss nám skončila. No a tím, že začala 10. hodina večerní, tak vás čeká takové malé opakování dnešního dne. A začneme ránem, kdy s vámi byla samozřejmě naše ranní trojka, Roman, Patrik a Míša. Takže Míšu nejenom, že jste slyšeli teď v Ladies Night, ale uslyšíte ještě v téhle hodině. Tak co pak se řešilo dneska ráno například?
2: A když jsme za volantem, nová dopravní značka pro některé, někteří už ji dobře znají, je ve Velké Británii, Irsku, Maltě, Moldavsku, Litvě, Rumunsku, možná pojedete třeba do Rumunska na motorky, tak abyste věděli. Uvidíte dopravní značku, dej přednost v jízdě a uprostřed je černá tečka. Viděli jste někdy takovouhle značku?
3: Ne.
4: Taky ne.
2: A co znamená?
4: Černá tečka, no,
2: takže trojúhelník, bílý, červené okraje a uprostřed černá tečka.
4: Jakože černý auto má automaticky přednost?
3: Já jsem si to teď taky myslela, že to bude něco s černou barvou.
2: Dostaneš tečku za dopravní značkou, jestli pojedeš rychle.
4: To je zajímavý.
2: No, co by mohla znamenat černá tečka?
3: A není to nějaká chyba třeba jenom? Je to vážně značka.
2: Jako chyba tisku.
3: Já nevím.
2: Toho polepu dopravní značky, jo. To ne. Opravdu je to něco oficiálního. U nás je to označeno trošku jinak.
4: Že tam je ten můstek, ostrůvek někde?
3: Jo.
4: To mě tam vždycky štve. Máš přednost v jízdě a teď... ostrůvek.
2: Jo, ne. S ostrůvkem to nemá nic společného.
3: Černá tečka.
2: Co to je? Hele, negooglujte a zkuste na to chysáci přijít a poslat rychle přes apku hlasovku o tom, co může tato dopravní značka znamenat.
3: Je to určitě dej
2: kolečko.
3: Přednost.
2: Tečka. A jako
4: černý
2: puntík.
4: A hodně velká.
2: Ono docela dost výrazná.
4: To je divný.
2: Zase abys to viděl,
3: nemůže to
2: být malý.
3: Není to něco s kruhovým objezdem?
4: A tak to bys tam měla kruháč, to by jel pod tím nebo nad tím.
3: U nás je to naznačený trošku jinak, to říkal Roman.
2: Ne, zas tak jako velký, jako kruhový objezd to není. No vy na to nepřijdete.
3: A oni jsou i malý kruháčky.
2: Naš! Pojďte je zachránit, ať to Míša s Patrikem budou vědět taky.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Trojúhelník uprostřed černá tečka. Co to je za dopravní značku?
2: Že musí dát přednost v jízdě a musí zastavit.
3: Ne, já bych řekl, že tam bude nějaký trouble, že už automaticky se počítá, že to je třeba nějakým způsobem nebezpečná křižovatka nebo něco takového.
2: Jo, upozornění na nebezpečný úsek.
3: Nějakou složitou třeba
1: křižovatku. Když už nad tím dumají, jak jsi říkala, tady to upozornění dej přednost v jízdě, tak někteří tady do toho chtějí dát politiku, včerejší incident Filipa Turka, ale do toho se pouště nebudem. Někteří si myslí, že to je dopravní značka, která upozorňuje na holuby, Patriku.
3: To bych potřeboval.
1: No a očkej, já se tady podívám na nějaký aktuální, jenom se k ním teď budu muset dostat, protože koukám, že náš komp ten je ještě v režimu spánku. Tome, co myslíš, že to je?
4: To je totiž kachna, jak blázen.
2: To mě nenapadlo.
1: Ne, je to realita. V Rumunsku, Litvě, Moldavsku, Maltě i Velké Británii, Irsku, všude tyto dopravní značky jsou. Tato dopravní značka označuje úsek, kde podle analýz z úřadů došlo k více nehodám, než je průměr zaznamenaný na podobných silnicích.
2: Takže v podstatě si se trefil, Patrik.
3: Jo, že to upozorňuje na to, že to je fakt něco nebezpečného.
1: Že to je něco nebezpečného, že byste měli opravdu zvolnit. U nás takové dopravní značky jsou, ale je to pojmenováno něco jako úsek častých dopravních nehod.
3: Jo,
1: že jo?
3: Tam jo? Bývá i smrtka.
1: Ano.
2: Jo, já teď přemýšlím nad tím, jestli nám nějaká dopravní značka chybí. Jestli bychom měli udělat nějakou novou dopravní značku.
3: Tak když je nebezpečná křižovatka, tak velmi bezpečná.
1: Jo, tady to můžeš
2: šlihat.
1: Jo, tady můžeš valit. Tady radar dlouho nebyl.
3: Říkali.
1: A tu značku tam dají sami policajti.
2: Jo.
1: A za rohem budou čekat.
0: Ranní Kiss. Každý všední den. Od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Já bych to ukončil.
2: Ale jo, tak jo.
1: Víte, o co jde? Ta dopravní značka, která chybí. Míšu napadlo, že bychom nějakou našli. No a tak se ozval ten Petr, že jo, já to připomínám naposledy, protože já totiž potom k tomu něco pustím, jo?
3: Dobré ráno, ranní trojko. No, ještě jedna značka mi chybí. Ženská za volantem. Některý jsou fakt hrozný.
1: A ten to způsobil tady tu hádku.
2: Ten za to může.
1: Ten no, za to může, Tanese. A chcete něco vědět?
2: Ano.
1: On se ozval znovu. Ajaj, Míšo.
2: Aha.
1: Ha. Problém.
2: A takže, co říkal?
1: Já vám to pustím, jo? To je Petr podruhé.
3: Dobré ráno, ještě jednou. Tak ať se Míša nezlobí, já to nemyslel ve zlým. Znám spoustu ženských, který umí řídit líp než i já. Takže to nebylo nic myšleného, nic špatného. Omlouvám se.
2: Je, Peťo, tak omluva se přijímá.
4: Tebe, Petře, drž si trochu svůj názor, buď trošku chlap, ženská trošku pohrozí, ty než zatahuješ zadek. Drž si svůj názor, jako co, furt se tě budem zastávat někoho.
2: Nejseš na hodou čerstvě žena, tej měl bys si se naučit.
4: A co jako?

0: poslucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tuto hlasovku pochopí kysáci, kteří ladili před půl hodinou Ranní Kiss, kdy se tady i Petr ve finále omluvil. Hele, a i Helča, která zautočila na Petra.
3: Buďme na sebe hodní, no tak já tomu Petrovi teda taky odpouštím, no, co mám s váma dělat. Mějte se hezky, čau.
4: Hezký, ne?
5: To je hezký.
4: Slyšíš to, ale stejně tam dodá větu, co mám s váma dělat, no.
5: A vidí

0: Omlouvám,
1: já bych to nějak zakončil úplně jinak, jiným tématem, jinou věcí, která je vlastně taky o ženách a mužích.
2: No.
1: A je to dost aktuální věc, protože jede mistrovství světa ve fotbale, no, že jo, jdeme do finále. Ahoj všem, kámoš si koupil lístky na finále mistrovství světa 2026 ve fotbale, ale neuvědomil si, že datum koliduje s jeho svatbou. Takže pokud by měl někdo zájem, 19. července v 15 hodin, obřadní síň Praha 1, nevěsta se jmenuje Monika.
2: Ne, to jo.
0: To je highlight dneška.
3: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: podcast s Kissem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu KISS.
1: Rekapitulace úterka s datem 14. července na KISSu nám pokračuje i teď po 11. večer, tak díky moc, že nás posloucháte, přeju hezký večer, nebo možná už i hezkou noc, a pokud s námi zůstanete, tak uslyšíte Radka se Soňou, dáme totiž to nej z dnešního odpoledního jumpu, ale ještě předtím je tu Michal Kavalčík a přichází s jeho dnešním moudrem.
2: Pojďme teďka na moudro dne, já se moc omlouvám, nějak po 11. hodině, jak jsme tam měli ty dva lístky na pitbola, tak jsem na to úplně zapomněl a dnes 100% potěším všechny hotelové pracovníky, takže pokud nás teď ladí Radio KISS v nějakém tom hotelu, zdravíme a posíláme toto moudro dne.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Musím se vám přiznat, že nesnáším hotelové ručníky. Jsou tak nadýchané, tak voňavé, tak huňaté, že pak nemůžu ani zavřít kufr.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Tak kdybychom to vzali logicky na tu otázku, kterou tady před malou chvíli vznesla Soňa ve vysílání Odpoledního Jumpu na Radio Kiss. Nejdražší tekutiny, no tak samozřejmě, aby jsme se ho vzali tak nějak jako pěkně, tak je to asi krev, ta nejcennější a tak dále. Ale malinko přece jenom odbočíme od té krve a pojďme se kouknout na úplně jiné tekutiny, které na trhu můžete koupit. Ale pozor, za nemalý peníze.
2: No nemalý, mě zajímalo, jestli by se našel člověk, který by dal třeba za tvou krev takových 216 milionů korun.
1: No, takový by se asi nenašel.
2: To víš, jo,
1: jestli jo, ať brinkne.
2: No počkej, ono litr, akorát litr krve najednou to...
1: A litr krve, abych jako ježišmarja, no tak bych se motal, no.
2: No
1: ale...
2: to by ses teda, to promiň.
1: Ale litránek dobrý.
2: No to by ses, prosím, to by, no dobrý, tak ty...
1: Za 216 mega, ty bys to, bych no, mu dal dva.
2: Jasně, ty bys to dopil červeným, vej, co si budeme povídat. No, přátelé, budete možná překvapeni, co se všechno dokáže prodat, jo? Tak začneme tím nejmenším, to je nějaký tiskový ingous do tiskárny, hele, 53 tisíc za litr. Je to drahý, ale dá se to.
1: Je to speciální
2: ještě.
1: Ingous, prosím vás, jo? Ne ten, co máte v práci.
2: Ano, takový mizící, jo. Pak Chanel číslo 5, tipni si, kolik by mohl stát litr.
1: Jako ty muňavky?
2: No ano, ano.
1: Já nevím, tak jako to prodávají snad normálně, ne?
2: Po litrech ne. To by stálo 144 tisíc, takže to jako...
1: Aha, dobře.
2: Ne každý bys to z nás mohl dovolit. Co mě teda překvapilo? Krev ostrorepera amerického.
1: Tak to je asi Eminem, ne?
2: ne, není. Je to zvířátko, tak to stojí 333 tisíc, představte si to.
1: A je modrá ta krev.
2: Ano, je modrá. A třeba jed kobry královské, 849 tisíc za litr, jo. No a pokud se budeme bavit třeba o takovém roztaveném paládiu, prosím vás, teď nemyslíme ten obchodák tady v Praze, 10 milionů, 10,5 milionů za litr.
1: Dobře, a těch 216 milionů, teda to bylo za co?
2: Co 216 milionů?
1: No to se říkalo 216 milionů.
2: Jo, ten největší, jo, tak no. Prosím tě, tak to je štíří jed. Ano, za litr štířího jedu 216 milionů korun a úplně nejvíc je tritium, což je 630 milionů korun za litr. A víš, co to je, víš, co to je tritium, ne? Určitě.
1: Jasně, já si mrkám každý den.
2: Jo, no to nevím, je to radioaktivní, tak dávej bacha, prosím.
1: Já taky svítím v noci.
2: No to jo.
1: Jsem kluk od spolany.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, svatba, to je prostě věc krásná. Někdo má lepší vzpomínky, někdo horší, ale já doufám, že převažují ty lepší vzpomínky. Takže přátelé, já na svatbách hraju, mě to tam baví.
2: Někdy
1: jsem i dojatý, to musím jako přiznat, že některé svatby jsou opravdu moc hezký.
2: Ano.
1: Nebo aspoň většina, co jsem měl tu šanci. A taky tahle svatba, to je svatba, typ svatby, kterou teda skutečně ještě nemám portfoliu, že bych si tady odehrál na takové svatbě.
2: Přátelé, a moc rád bych si tam rádi chtěl, já bych ho zase chtěla vidět, ho tam hrát, prosím vás, pěkně, jo, ten první svatební tanec, to by bylo báječné. No, tato svatba se odehrála, prosím vás, pěkně v Anglii, vdávala se 35-letá žena, na čemž by nebylo nic tak jako divného. Ale vzala si o nějakých, tyjo, 60, zhruba 4 let, nebo tak nějak, prostě o 60 let. Jo. Starší lustr.
1: Je to tak, slyšíte správně. Starší lustr, ano, lustr, to je to, co svítí, ano, prosím vás.
2: Ano, ano. Jo, není to žádné jméno žádného staršího pána, prosím vás pěkně. Byl to 91 let starý lustr a Amanda se do něj zamilovala, tak se jmenovala tedy ta paní.
1: Jmenuje.
2: Ano, pod jménem Lumière, tak ho pojmenovala, takže si vzala vlastně Lumière, koupila ho na eBay a představ si, že vlastně láska to byla na první pohled, jo. Měli normálně obřad s prstínky, prostě všechno, luxusní, jo, lustr, ten měl dokonce na sobě i nějaké orangle, jako takové prostě, řekla bych, jako broušené sklo, aby byl jako hezčí.
1: Jasně.
2: No a říkala, že s ním komunikuje skrz energii mnohem líp než s jakýmkoliv chlapem.
1: Jo.
2: A musím říct, že teda tohle to byla holka zkušená, protože tohle nebyl jako její první vztah, ano, už nebyla, jak se říká, čistá, neposkvrněná, pač předtím byla ve vztahu se sochou svobody, se paní.
1: Ježiš, koukej se. Já úplně vidím s tím Lumiérem, s tím jeho lustrem 90-letým, krásným, teda musím říct, tak úplně vidím tu svatební noc.
2: Ano, jo, tak to ano.
1: Víš, prostě jak ona mu říká, pojď sem, já ti podrbu v objímky. Pojď sem, ne, tady.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední
1: čas. Některé řecké ovečky zavítaly na pastvu a řekli si, uděláme si pěkný odpoledne, ano, možná ano. I večer, i ráno, protože co se tam přihodilo v tom Řecku?
2: No v tom Řecku tyhle ty ovečky, co vyrazily na pastvu, najednou potkali krásný, velký, báječný a útulný skleník a tak do něj vlezli. No jo, ale co tam bylo za kytičky? Pojďme si to říct, přátelé. Tyhle ty ovečky zažily opravdu takový výlet do světa fantazie, pač sežrali v tom skleníku 270 kilo marihuany. To musela jít parádička teda, co?
1: Já si myslím, že ty ještě někde lítají.
2: No tak ano, myslím si, že Snoop Dogg se může jít už schovat, že
1: se klouzat,
2: bude dneska to bude Snoop Sheep. Jo, že prostě opravdu to muselo být veselý. Samozřejmě byli trošku naštvaný, že jo, ty lidi, co se tam pěstovali, takhle prostě nás bylo to legální všechno, protože to bylo nějaké léčebné konopí, ale jo, jisté THC to samozřejmě mělo v sobě. Takže nechtěla bych si dát takové skopové.
1: Skopový, no právě, no, ty někde pozvej na skopový a máš THCčko.
2: No, nějaký šašliky, víš, dostaneš třeba pak ti dají líznout v autě asi bez řidičáku prostě.
1: 270 kilo.
2: 270 kilo, promiň, toto maso muselo být úplně jako, to muselo smrdět, když jsi to upekl.
1: No, já myslím, že řecký výlezy teď už normálně jako jedou úplně jiný věci.
2: Když dílou ovce přímo.
1: Přijedou ovce. Smotej ovce.
2: No a jak by vypadalo, kdyby jsi taková ovečka smála třeba? Takhle se směješ, ty Radku.
1: No, to je pravda.
2: Ale ovečka.
0: Odpolední čas. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Kysáci, máme 2 minutky po 12. hodině a to znamená, že startují noční jukeboxy s Alexem. Doufám, že se těšíte, pojďme na to.
1: Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Tak jo, kysáci, posloucháte dnešní Jukeboxy s Alexem, jsme zhruba tak uprostřed pracovního týdne, už se nám to krátí a brzy bude víkend, no a dnešní nocí si to zpříjemníme a možná i zrychlíme, abychom se toho víkendu dočkali o to dříve. No a připomínám vám samozřejmě základní způsoby, jak si objednat Jukeboxy. Je to velmi jednoduché, můžete využít buď to aplikaci Rádia Kiss, skrz kterou mi můžete poslat hlasovku, nebo mi třeba napsat textovou zprávu, anebo... A to udělal i Michal, mě můžete zavolat přímo do studia. Michale, slyšíš mě? Halo, halo.
2: Halo, halo, ahoj.
1: Čau, čau, čau. Prosím tě, řekni to kouzelný číslo, jestli si ho pamatuješ. Pamatuješ si ho?
2: To samozřejmě se ho pamatuju, protože voláme vždycky 210-323-323.
1: Přesně tak, takže posluchači, i vy už teďka víte, pokud jste náhodou zapomněli, jak se dovolat sem ke mně do studia, ale zpátky k tobě, Michale, odkud nám voláš dneska?
2: Hele, dneska volám ze Zlína, protože jsme semka přijeli k našim dlouholetým známým, můžu říct, na takovou dovolenou, protože jsme vlastně s rodičima vychovatele, takže máme prázdniny.
1: Ježíš, to je ale krásný, já mám Zlín strašně rád, tam je tak nádherně, člověče, ty Baťovy domky, pak ten průplav, že jak se tam dá na té lodi, pro, jak se to je, ten Baťův, ty mi to řekneš, víš, jak se to jmenuje, Baťův...
2: No to ti úplně neřeknu, protože to jiné znám.
1: Sakra, ale já si teďka také nemůžu vzpomenout. No každopádně, naprosto ti závidím a myslím si, že to je krásné místo, kde trávit takhle dovolenou. No a my jsme se teda domluvili s tebou, že aby ti ta dovolená ještě víc lahotila, tak jsme vybrali písničku od Scootera. Komu ji pošleme?
2: Hele, pošleme ji všem, co jsou tady, což je moje mamka Hanka, můj taťka Michal a pak ty vlastně těm našim známým, což je Ilča, Péťa, Lucka a Míša. A bude to hlavně i pro moji ségru Káťu, jejího manžela Péťu a pro jejich teďkon vlastně skoro dvouměsíční dcerku Haničku.
1: Krásný, no tak všechny zdravíme, jinak ty si ode mě chtěl tu nejnovější písničku od Scooteru, což je No Rewind, ale my ji máme v playlistu a já ti zahraju druhou nejnovější, což je Ray from Outer Space, která vyšla už v březnu, koncem března tohle roku, takže taky si myslím, že je hodně fresh, ale já myslím, že souhlasí, že cokoliv vydá Scooter, tak je to prostě paráda a funguje to vždycky.
2: Je to úžasný, absolutně. Je to úžasný, hele.
1: Tak jo, tak se mě krásně, hezký večer, děkuji za zavolání a zase příště. Čau, čau.
2: Já taky děkuju a všem kysákům taky přeju. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Kysáci, posloucháte jukeboxy, noční jukeboxy na Rádiu Kiss s Alexem a odstartovali jsme to opravdu velkoryse, protože skúter to je za mě naprosto luxusní začátek naší dnešní noční jízdy. No a budeme pokračovat dál, teď tady mám vzkaz od Pavla, který nám poslal hlasovku přes aplikaci.
1: Ahoj Alexi, já bych tě chtěl poprosit, jelikož mi to včera nevyšlo a měl jsem narozeniny, prosím tě, zahrál bys mi tam od Flipside Happy Birthday, bylo by to pro mě a k tobě do studia, ať ti to uteče a všem kysákům, ať nám ta noční uteče. Díky moc a ahoj Pavel.
0: Pavle, všechno nejlepší k narozeninám, doufám, že jsi to i tak užil. No a dneska ti to vyšlo, takže máš to jako takovej dáreček od nás. No a já věřím, že tato písnička potěší nejenom tebe, ale i všechny ostatní kysáky, kteří možná už dneska slaví taky narozeniny, nebo třeba slavili včera 14. Já si myslím, že ta písnička je fajn, i když nic neslavíte, protože pak máte pocit, že ty narozky jsou. Takže kysáci, happy birthday. Make a wish.
2: Happy birthday.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. No a svátek dneska, přátelé, slaví Jindřich. Takže Jindřichové, pokud mě slyšíte, všechno nejlepší k svátku. Věřím, že jsem jeden z prvních, kdo vám dneska popřál. No a jinak samozřejmě my pokračujeme v našich jukeboxech. Připomínám, že mi můžete jak volat, tak psát, tak využívat aplikaci Radio Kiss. Teď už se můžete těšit na další muziku od Davida Getty a Sia, anebo třeba od Mabel Disco Disco, a to bude hrát právě teď.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na rádiu Kiss. S vámi je stále ještě Alex a mám tady, věřte nebo ne, dneska takovou Baťovu linku. Protože se mi dovolal opět Michal a opět ze Zlína. Michale, slyšíme se, čau, čau.
2: Samozřejmě, čau, Alexi, slyšíme se, krásný večer.
1: Krásný večer je tobě. Teda musím říct, že ty máš výdrž, protože nějakou dobu už čekáš, než tě vezmu do éteru, tak za to máš ode mě poklonu, to se mi líbí. Že...
2: Poklona je pro vás ten nejskvělejší rádio.
1: No, děkuju moc. Předám všem kolegům, věřím, že někteří možná i poslouchají, to se poslouchá moc hezky. No ale, hele, já jsem tady hlavně od toho, abych ti udělal radost, takže já ti pustím písničku, na který jsme se domluvili, a to je
2: ano.
1: Miley Cyrus Flowers. A pro koho to bude?
2: Krásná práce. Tak hlavně by to bylo pro moji milovanou ženu Haničku, se kterou letos 7. prosince oslavíme 30 let manželství.
1: To je krásný.
2: A 34 let spolu.
1: To je naprosto
2: dále,
1: krásný.
2: Dále by to bylo pro mýho syna Míšu, pro moji dceru Kačenku a pro jeho manžela Péťu a jejich dnešní vlastně skoro měsíční a půl dceru Haničku a pro naše přátelé ze Zlína je to Ilonka, Péťa, Lucka a Míša.
1: No skvělý.
2: Není to náhoda, protože před chvilkou se dovolal můj syn Míša.
1: Ježíš,
2: a
1: fakt
2: si hrál z toho skútra.
1: Nekecám,
2: je to normálně neuvěřitelná náhoda.
1: Normálně.
2: Zkoušeli jsme to dále zkoušet volat a úplně to je pecka, protože jako
1: hezky.
2: Je to neuvěřitelný.
1: No vidíš, tak to vypadá, že tady opravdu ta linka je dneska nakloněná ke Zlínu.
2: Ano.
1: Že Zlíňáci, si nás slyšíte, tak zkuste, třeba budete mít taky štěstí, ale já myslím, že kdokoliv, kdo to zkusí, tak to štěstí může získat.
2: Ne, tam jedna velmi dobrá rada. A musí to zkoušet, volat.
1: Tak, přesně.
2: Prostě ta linka jednou prolomí a dovoláte se. Ale říkám, jak jsem ti říkal i do telefonu mimo éter, jste nejlepší rádio, posloucháme vás, celá rodina, i v autě, i v práci, i doma. Prostě hrajete nejlepší pecky a jste úplně pecka rádio. Nejlepší.
1: Strašně tě moc děkuju. Já jsem teďka spustil live stream u sebe na Instagramu a kdyby se podíval, tak já se celý červenám, jako naše logo.
2: Nemáš vůbec zač, prostě já se nebudu opakovat. Jste opravdu nejskvělejší rádio, posloucháme vás, celá rodina.
1: Tak hele, tak abych tady tu tvoji myšlenku podpořil, tak co kdybychom si pustili tu písničku a užili si trošku hudby, co ty na to? Tak jo,
2: určitě.
1: Tak se mě krásně, užijte si večer.
2: Krásný večer všem kysákům, hlavně Zlín žije.
1: Nejlepší.
2: Zlín žije, ano. Díky moc.
1: Čau, ahoj.
2: Ahoj, čau, díky moc.
1: Čauky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Kiss.
1: Kysáci, děláte mi velkou radost, mám tady obrovský počet hlasovek a zpráv od vás, tak se budu snažit pomaličku tím prokousat, abych splnil přání maximálně, co dozvládnu každému. No a teď už si jdeme tady vyslechnout hlasovku od Páji.
2: Ahoj Alexi, zahraj nám tam prosím ti něco od Tiesta, třeba Traffic, bylo by to pro Kubu Krabáče, bylo by to samozřejmě pro tebe, pro Renču, pro Lucku, pro Sáru, pro Anet, pro mě a pro všechny kysáky. Měj se krásně, Pája.
1: Tak Pájo, zatím to tady krásně jede, Scooter nám hrál, David Guetta nejenom, no a teď samozřejmě pokračujeme po Arminovi Van Burenovi k DJovi Tiesto, což je legenda všech legend, no a song Traffic, který si myslím, že je prostě taky už takovej odkaz, který zůstane v historii EDM hudby navždy. Traffic, DJ Tiesto a Radio Kiss.

Shut up, shut up, shut up.

0: Chysáci, první hodinka je za námi, dalších pět před námi, tak není na co čekat. Pokračujeme v nočních jukeboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na Radiu Kiss s Alexem a mám tady další hlasovku, tentokrát od Lenky.
2: Pěkný večer, Alexi, přeji. Prosím tě, mohl bys si zahrát písničku od Pitbulla a Christiny Aguilery What is Moment a bylo by to pro tebe, pro všechny kysáky, co poslouchají a pro všechny, co mají noční směnu, ať to do rána nějak vydrží. Díky moc, ahoj.
1: Tak Leni, píšičku mám připravenou, jinak já koukám, že ty jsi mi tady ještě napsala zprávu a správně si mi pomohla, jak jsem tápal v tom, jak se jmenuje vlastně tam ten průplav, kde se dá krásně ve Zlíně na lodičce užít idylku a je to samozřejmě Baťův kanál. Jinak připomněla si mi i Baťův institut, kde chytla 34. budova, to nás samozřejmě velmi brzí a já jsem jenom teda rád, že nikdo nepřišel k nějaké větší újmě. Nicméně je to teda opravdu velká smůla, tak věřím, že snad se na základě toho třeba zlepší bezpečnost a věřím, že třeba i se to nějak dokáže hezky obnovit nebo tam třeba vyroste něco ještě hezčího. No. Uf, no, ten život nám přináší různý scenérie, ale teď nám přinese Pitbulla a Christinu Aguileru.

0: Jukebox. Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem pokračují dál. Telefonní číslo 210 323 323 stále funguje. No a abych vám to dokázal, tak vám představím mého dalšího posluchače, kdo se dovolal. Halo, halo, slyšíme se.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Marťa se dovolala.
0: Marťa?
1: Ano.
0: A tak Marťo, já tě zdravím, čauky.
1: Já vás taky.
0: Tak odkud nám voláš takhle při noci?
1: Z Milovic.
0: Z Milovic, jasně. Máte tam nějakou party nebo práce nebo...
1: No,
0: jen tak jako ponocování malinkatý.
1: Chtěl jsem dělat kámošovi radost.
0: Jo, tak to je hezký. No a jak uděláme kámošovi radost? Ty jsi mi mimo éter říkala, že divokýho byla. Toho já teda bohužel nemám, ale něco jiného třeba?
1: Já nevím. Může jako kdy máte Karel Kryl, anděl třeba.
0: Člověče, to asi taky nebudu mít. Spíš něco tanečnějšího, kdybys třeba chtěla.
1: No, tak je to na vás.
0: Na mě, jo?
1: Ano.
0: Tak já udělám takovou, necháme to český a pustíme něco, co tady mají všichni moc, moc rádi. A to je Verona. A myslím si, že písnička Na mě nečekej bude taky jako dobrá varianta. Co tomu říkáš?
1: Dobrá.
0: Jo. Tak, mám to tady připravený. No a já tedy posílám tobě, ještě jednou, jak se jmenuje kámoš, komu to posíláme?
1: Jindra.
0: Tak Jindrovi a všem ostatním, kteří mají tuhle písničku rádi. Tak užívejte, díky za zavolání, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čauky.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukebox s Alexem a my pokračujeme v naší noční jízdě dál. A já bych od vás chtěl, kysáci, trošičku poradit. Já se chystám do kina zítra a přemýšlím vlastně, na co jako zajít. Je tam teďka docela zajímavý výběr, vypadá to, že Spielberg natočil nějaký zajímavý film, tak bych ho chtěl vidět. Ale zajímá mě ještě jiná věc. Vy kdybyste si měli vzpomenout na nějaký film, který vám reálně jako zásadně nějakým způsobem změnil vnímání světa, tak jaký film by to byl? Jo, za mě je to určitě Matrix, protože podle mě to je prostě otevření úplně nějaký jako další dimenze toho vnímání, jak by to mohlo a nemohlo být. Samozřejmě je to science fiction, ale existují určitý vědecký teorie, které nám říkají, že opravdu žijeme v Matrixu. No, jak to je nebo není, to se možná dozvíme, možná ne. Nicméně 100% jako super film. A potom druhý film, který mě teda hodně bavil a který mi utkvěl tak nějak v paměti, je film Limitless, takovej ten jako všemocný. Tam hrál Bradley Cooper a bylo to o tom, že si dal nějaký ten kouzelný prášeček, který mu otevřel nějakých 100% mozkových možností a on byl pak strašně chytrý a hrozně moc to jakoby hustě využíval. Takže to jsou dva moji oblíbený filmy. No a co vy, kysáci, jaký film byl pro vás takový jako zásadní, že vám utkvěl v té hlavě a něco vám možná ukázal, otevřel nebo překvapil, tak se podělte, protože třeba když nepůjdu do kina, tak i nějaký starší film se rád někde doma pustím. Za chvilku se můžete těšit ale na Fun Factory, protože my tady pouštíme hudbu, anebo třeba taky na Elu Henderson s Rudimentalem na Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte Jukebox na Radio Kiss s Alexem. A nejenom s Alexem, protože na telefonní lince už je tady Radek. Radku, slyšíme se, čau.
2: Nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Odkaď mi voláš, čověče?
2: Hele, penzion Skalička.
1: No výborně, a kde to je?
2: Boskovice, Blansko.
1: No, paráda. A penzion, takže máš teďka pohodičku někde dovolená, nebo to, nebo nějak jinak?
2: Ale úplně ideální dovolená, užíváme si to super, všechno je výborný. No akorát dneska zlobilo trošku počasí, ale nevadí.
1: Nevadí, hele, to se dá, v penzionku hezky se dá taky jako hezky odpočinout, jo, pod tou stříškou.
2: Určitě.
1: Já myslím, že parádička.
2: Jsme tam.
1: Jste tam?
2: Ne, jo, jsme
1: já
2: tady.
1: Já myslím, že budeš vyjmenovat, s kým tam seš.
2: No to úplně nechci.
1: Chápu. To je prostě, a to vůbec není důležitý. Důležitý je, že jsi vybral úplně luxusní písničku, která je za mě absolutně prostě jako top. A hele, já normálně, když dělám svatby, tak tohle je písnička, která hraje skoro na každý svatbě, protože mám pocit, že s tím se dokáže každý prostě stotožnit. A to je Svaz českých bohémů.
2: Ta písnička je nesmrtelná.
1: No a ty se považuješ taky za bohéma českého?
2: No, já úplně ne, ale prosím tě, já bych chtěl hodit do toho jakoby takovou trošku suvku.
1: Povídej.
2: Protože my se snažíme, nebo ti, já jsou opatrovejš, a ti, co jsou opatroníš, tak se snaží o hodinu dovolat, aby tu písničku si zahráli. Tak já jsem říkal, tak já půjdu vzít svůj tlačítkový telefon a zkusím to vytočit. Hele, a chytil jsem se na druhou dobro.
1: No dobrý.
2: A oni mají chytrý telefony, a oni se mě furt smijou, že já mám tlačítkový telefon. Ale jejich chytrý telefon to nedal. Můj tlačítkový na druhou dobrou.
1: Vidíš to, čověče, no. Tak ono to není o
2: tak tam je dobrý.
1: No, není to o té chytrosti toho telefonu, ale trošičku o tom štěstí. Já jsem se rád dovolat i tlačítkovým kvalitním telefonem s pořádným signálem.
2: No, ale ty jsi mě moc nepomohl. Zlatý tlačítkový telefon.
1: Takhle, zlatý tlačítkový telefon, ale důležitý je, že právě ty si mačka ty tlačítka, protože to je kombinace, že?
2: No, já jsem to uměl vytočit.
1: No. Hele, tak komu posíláme písničku, ještě mi řekni.
2: Hele, Kubáncovi, Ivetě a Zdenovi.
1: Super, to jsou všichni ti, co jsou dole, ne?
2: Jasný.
1: Tak doufám, že si to tam v penzionu užijete všichni, posílám, mějte krásnou noc, čauky, ahoj.
2: Hele, tobě taky, dík, čau.
0: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna

0: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Posloucháte noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a já jsem vás vyzýval, že můžete volat, můžete nahrávat hlasovky, ale taky, že můžete i psát. A tak mi tady napsala Martina a já bych to rád teďka vám, kysáci, všem přečetl. Martina píše, ahoj, vyzýval se k textovému jukeboxu, tak zkouším znova. A bylo by to pro všechny, co překonali nějakou těžkou životní situaci a znovu se narodili. A pro ty, kteří si něčím prochází, ať věří, zvládne se to. Píše mi tady potom, že buď se připojí k nějaké veselé písničce, nebo poprosí o moji topku. A já jsem se rozhodl, že teda pustím tu topku a hlavně kycáci, pokud i vy si procházíte něčím složitým, tak vám posílám sílu. Samozřejmě ten život umí překvapit, ale věřte, že když jste někde dole, tak z té spodní části je cesta vždycky jenom nahoru, takže potřeba jenom vydržet a věřím, že se všechno v dobré obrátí. No a posílám tedy tu oblíbenou písničku, což je Sound of Silence v remixu od Cyrila, původně od Disturbed. Jdeme na to!